Hospodine, Bože zástupu, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine. A

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 22. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa u vod. Naživu mne udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Modleme se. Drahý Pane, děkujeme za novou příležitost být na tomhle místě. Děkujeme za tvé svaté slovo, které je stále živé, mocné a připravené měnit naše životy. Prosím tě, abys si i dnes skrze toto slovo nás posunul tam, kde chceš mít. Stejně tak prosím, vrať nás, pokud jsme někde, kde nás mít nechceš. Vrať nás tam, kde jsi ty. Přivedi nás blíže k tobě a dej, ať v této nejisté době, v době, kdy znovu mnoho lidí se bojí, co bude zítra, chceme, Pane Ježíši, o to víc přicházet pod křídla dobrého pastýře s vděčným srdcem za to, že my nemusíme mít strach, protože máme Pána, kterému se nic z ruky nevymklo. Nech tvé jméno je na věky požehnáno. Amen.

Z Boží milosti jsme se dostali v tomto žalmu k poslednímu 6. verši. Zároveň k předposlední větě říká: dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Kralistický překlad má slovo, je provázet, ale následovat. Dobrota a milosrdenství mě budou následovat i po všechny dny mého života. A touto větou jsme se zamýšleli už minulý pátek, ale přichází na řadu i dnes večer ještě po druhé, protože se na ní podíváme právě na základě znění kralické Bible, protože ekumenická říká, že dobrota a milosrdenství po všechny dny budou našimi průvodci, to znamená, že nás budou provázet. Kraliští říkají, že to budou naši následovníci. Dobrota a milosrdenství jako následovníci vašeho a mého života. Po všechny dny, říká autor žalmu. To víte, docela zvláštní přirovnání. Nad zněním ekumenického překladu jsme se pozastavovali minule a já věřím, že jsme z toho získali požehnání. Pojďme se v stejném duchu se podívat dnes na dobrotu a milosrdenství jako na něco, co ovečku Kristovu též následuje, neboli má následovat. Tak tady dobrota a milosrdenství jako následovníci oveččina život. Řekli jsme si minule biblické hodně, že čas léta i v životě ovečky se blíží ke konci v určitém čase a ovečka se chystá z pastvy domů, aby zimu přečkala v teplém ovčinci. A ten dnešní pohled ovečky, zdá se týká právě té její přípravy na cestu domů a taky na zimu, která je před ní. A ovečka z dnešního textu jakoby bilancovala, jinými slovy, přemýšlí, jak tomu bylo během jara a léta v jejím životě a jak tomu bude v budoucnu během té doby, která je před ní. Přemýšlí nad milosrdenstvím a dobrotou svého pastýře, který ji chránil a vedl k dobrým pastvám a čerstvé vodě. Určitě si toho užívá a vzpomíná na to všechno, jenomže je před ní zimní období a ona se dívá na svého pastýře a říká si, jak tomu bude v budoucnu. Víte, já si myslím, že lidé se ani tak nebojí toho, co právě je, už vůbec ne toho, co bylo, na to vzpomínají tak nějak, i když to bylo špatné, pohledem zpět, jaksi možná pozitivně, ale nejhorší je pro člověka to, když se dívá do budoucna, vidíte i v dnešní době, si říká, a jak to bude? Co bylo, je za námi, bylo to sice, jaké to bylo, ale nebylo to až tak špatné, ale je možná pozitivně, ale nejhorší je pro člověka to, když se dívá do budoucna, vidíte i v dnešní době, si říká, a jak to bude? Co bylo, je za námi, bylo to sice, jaké to bylo, ale nebylo to až tak špatné, ale jaké to bude v budoucnu?

všechna ta oběť, která pramenila z lásky pastýře, to vše má za sebou. Jenomže ono to nekončí podzimem, ale Boží dobrota a milosrdenství, říká David z pozice ovce, mě budou následovat. To znamená, vím, co bylo, vím, čím jsem byl obdařen, a teď je tady budoucnost. A on si je jistím, že ta dobrota a milosrdenství, kterým ho Bůh obdarovával, že ho budou následovat i zítra a i v budoucnu. A víte, to je tak něco úžasného a já bych si přál, kdybychom to dnes připustili ke svému srdci. Což o to být křesťanem s pohledem na minulost, což o to být křesťanem s pohledem na dnešní den. Ale víte, být křesťanem s pohledem na zítřek, to je to nejkrásnější, co může být. A podle toho se pozná, jak jsme křesťané. Jakou zkušenost máme se svým pastýřem? David v pozici ovečky říká, dobrota a milosrdenství, mě budou následovat. Nejenom, že vím, jak to bylo, jak to je, ale já vím, jaké to bude i v tomto případě. Můj pastýř bude dál dobrý vůči mě a jeho milosrdenství mě bude následovat, protože Boží milosrdenství je věčné. Tak to zpíváme. A tak to čteme v písmu. Vedle toho, že mě provázelo toto všechno, bude mě to i následovat. Víte, a tady se plní ono slovo z Pána Ježíše z Jana 10.11. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř, který svoji duši pokládá za ovce. Stejně tak se tady plní slovo Pána Ježíše z apoštola Jana, 1. Jana 3.16, kde čteme, potom jsme poznali lásku, že on, je zde míněn Pán, duši svou za nás položil. Potud nádhera, já věřím, že se na tom všichni bez rozdílu zhodneme, že máme takovéhoto Pána. Máme pastýře, jehož dobrota a milosrdenství nás doslova pohlcují a my bez jakékoliv obavy můžeme jít vstříc v budoucím dnu. Já bych si přál, kdyby opravdu to platilo o každém z nás, abychom měli tuto jistotu, že máme takovéhoto Boha. Ale je tu jedna velmi důležitá otázka, kterou jako křesťané možná přecházíme, proto jsem se rozhodl věnovat i celou biblickou hodinu. Otázka, která zní, a co s tím vším požehnáním a dobrotou, s tím milosrdenstvím, které nás od toho dobrého pastýře zahrnují. Co s tím pastýřova ovečka dělá? Že by v onom slově dobrota a milosrdenství následovat mě budou, že by to byla pouze jednosměrka z Boží strany, žel, někdy na to hřešíme. Říkáme si, ano, jsem ve stádu toho dobrého pastíře, jeho dobrota a milosrdenství mě budou následovat, to znamená, bude se o mě starat, budu zaopatřen, ale že by to byla opravdu jenom jednosměrka, že by mě to jenom mělo takto následovat, to bychom spíš měli říct, že nás to bude pronásledovat. Ale David říká, že ho to bude následovat po všechny dny, které bude trávit na tomhle světě. Musel jsem opravdu o tom hodně přemýšlet. Je pravda, že to takto chápeme, ale já bych rád, kdybychom šli ještě o krůček dál a uvědomili si, že dobrota a milosrdenství nejenom, že nás následují tím, že jsme v tom stádu, ale následuje to nejenom jakoby od toho pastýře k nám, ale musí to následovat i nás. To znamená, že toto musí jít za každým z nás. Je pravda, že my dnešní ovečky Ježíše Krista jsme hodně rozmazlené a to si musíme připustit. Zvykli jsme si opravdu pouze na to, že budeme zahrnované požehnáním z Boží strany, ze strany toho dobrého pastýře, a toť vše. Pán dal a Pán dá. Jenomže já bych si společně dnes s vámi rád ptal, a co my s tím vším, co jsme dostali? Jak s tím nakládáme? Nemělo by v onom následování být i něco z toho, co překypuje z nás? Nemělo by toto všechno jít právě za námi a následovat to naše životy? A taky zahrnovat to všechny ty, kteří jdou za námi a s námi? Zkuste nad tím chvíli přemýšlet. Je vůbec možné, aby ten ustavičný proud Boží dobroty a milosrdenství, který nás dnes a denně zahrnuje, je možné, aby pojmul můj malý život, aniž by z něho ta dobrota a milosrdenství přetékal na ostatní? Vždyť nikdo z nás není nějakým velkým oceánem, kde by se to dalo ukládat ve velké míře, jak je to dostáváme. Každý z nás je pouhou malou nádobou, která to všechno nepobere, i kdyby chtěla.

0: Nebo poberete Boží dobrotu, která vás zahrnuje, poberete Boží milosrdenství, pobrali jste ho v tomhle týdnu? Určitě ne, a v tom případě ta Boží dobrota a milosrdenství musí nás následovat, musí jít za námi. A přesně v tomhle duchu se chci podívat v této biblické na dobrotu a milosrdenství, které vás i mě mají následovat po všechny dny našeho života. Víte, náš život, bratři a sestry, by měl všude zanechávat stopy Boží dobroty a milosrdenství. Jestliže jsem zahrnut Božím milosrdenstvím a dobrotou, mělo by to zanechávat stopy za mnou. Mělo by mě to následovat. Stejně jako za sebou nechávají požehnání samotné ovečky. Za nimi také zůstávají v prvé řadě stopy. Víte, kudy prošla? Ať už v prachu nebo v blátě. A stejně tak za sebou zanechávají i požehnání, které jejich život vytváří. A právě na jejich případě bych vám to chtěl alespoň trochu přiblížit. Pokud si vzpomínáte, před časem jsme si řekli, že ovce dokáží za sebou nejednou zanechat spoušť. Za určitých okolností, mají-li nezodpovědného pastýře, mohou na pastvinách napáchat spoustu škody. Pokud je pastýř neuvede na nové pastviny a nechá je ohrazené na jednom místě dlouhou dobu, tak oni za sebou mohou zanechat půdu úplně zpustošenou. Vytrhají trávu i z kořínky a z pastvin se stává poušť, kde už nic neroste. Je pravda, že někdy to podobně zůstává i za některými křesťany. Stačí, aby tím či oným sborem prošli a tráva za nima neroste. Žel, je tomu tak. Jsou lidé, kteří za sebou zanechávají požehnání, a jsou lidé i v Kristově církvi, kteří za sebou zanechávají spoušť. Víte, jsou někteří křesťané, kteří dokázali projít i několik církví během pár let. A napříč denominacemi za nimi zůstala, promiňte mi ten výraz, vypálená země. Důkaz toho, že je nenásledovala dobrota a nenásledovalo je milosrdenství. Ano, tyto dary živého Boha, ale následovalo je všechno ostatní. Ale my přece nepatříme k těm, o které se pastýř nestará. My patříme k těm, kteří jsou neustále zahrnováni Boží dobrotou a jeho milosrdenstvím. A tak je otázka, co za námi zůstává. Co nás následuje všemi dny života. Podívejme se na tu druhou stránku ovci, o které pastýř pečuje. Ovce, aspoň odborníci, je považují za chovná zvířata ekologicky nejprospěšnější. Velmi pozitivní vlastnost, kterou za sebou ovečky zanechávají, je právě její trus. Žádný jiný dobytek skutečně nedává co do složení tak hodnotnou mrvu jako ovce. A je-li trus ovečky po pastvině správně rozmístěn, má půdu na půdu velmi blahodárný vliv. Já si vzpomínám už jako dítě, že k tomu, aby rodiče koupili ovčí trus, znamenalo sáhnout hlouběji do peněz, než koupit obyčejný. Protože výsledek na úrodě byl znát. Každý věděl, že tam byl použit ovčí trus. O to více pastviny, na kterých se ovce pravidelně pásly. To bylo znát. Tou další velmi pozitivní vlastností je jejich různorodá strava. Skutečně žádný druh chovné zvěře nespásá tak různorodou trávu, jako právě ovce. Ovce se rády pasou i na tom, co ostatní chovná zvířata nechtějí. Například na květech některých bodláků, které by jinak zaplavily celé okolí, ovce si pochutnává. Říká se, že odborně vedené stádo může během několika málo let celou krajinu toho plevele úplně zbavit a změnit celou krajinu k nepoznání. Není tak divu, že už antická literatura nazvala ovce zvířaty se zlatými kopítky. A to právě pro jejich mimořádně dobrý vliv na krajinu. Cituji v tomto směru nám již známou pastýře Filipa Kellera, který říká toto. Během své činnosti v chovu ovci jsem tak zažil úžasnou proměnu na dvou zanedbaných farmách. Kde dříve byla zaplavená pustá krajina, s právným chovem ovcí vznikla parku podobná farma s pozemky veliké hodnoty, s kvetoucími poli, dávajícími bohatý užitek. Má stáda provázela dobrota a milosrdenství, zanechala za sebou něco krásného, plodného, užitečného sobě, jiným i mně. Kudy prošla, zůstávala plevele zbavená půda, krásná a plná hojnosti. Tolik citát. A tady bychom mohli pokračovat jejich pokojným chováním, který se u ovci vyznačuje. Víte, bylo velmi krásně se dívat na ovci, jak se pase a jaký pokoj za sebou zanechává. Při pohledu na jiná zvířata jste měl někdy divný pocit. Stačili jednou, aby zvedli hlavu od trávy a podívali se na vás a už jste viděli takový ten bojové postavení, pohled. Ne tak ovce, oni se vždycky pokojně pásli, vyzařoval z nich takový klid, takový pokoj, působili takovým pokojným dojmem. A není divu, oni byli zahrnováni dobrotou svého pastýře a milosrdenstvím svého pastýře, který se o ně staral. A tak za sebou zanechávali jakoby něco z toho, co dostali. A tak se stačí ptát teďko sami sebe, jak je to s mým životem Kristovy ovečky. Následuje i mne v tomto směru požehnání pro ty, kdo jdou za mnou? V jedné básni se říká, že co dobro člověk učiní, to přečká smrt. Četl jsem kdesi, jeden křesťan vyprávěl, jak ho navštívili dva další bratři z jiného sboru a strávili u něho pár dnů. A když odešli, dostal dopis, bylo to v době, kdy ještě se dopisy psaly, nebyly telefony ani maily. Psalo se v tom dopise asi toto. Jeden z nás, když jsme přišli domů, zjistil, že nemá klobouk. Pokud jsme ho nechali u vás, prosím, abyste ho odeslali poštou na následující adresu. Tam byla adresa. Do hledání se dala celá rodina, ale marně, klobouk prostě tam nebyl. A tak odepsali na uvedenou adresu následující slova. Prohledali jsme v domě všechny kouty od zhora až dolů, ale po vašem klobouku ani stopa. Ale jednu stopu jsme tady po vás obou našli. Zůstalo tady po vás velké požehnání. Zkusme se ptát, bratře a sestry, mít dnešní ovečky Ježíše Krista. Mají z nás lidé v této době stejný dojem? Nebo jsou rádi, že se námi mohou vyhodit jeden zapomenutý klobouk, ať už jim nic nepřipomínáme. Co zanecháváme v lidských srdcích? Co nás následuje? Je to radost? Když se s námi lidé setkají, zůstane za námi pokoj? Stopa pokoje? Usínají lépe? Zůstává za námi požehnání? A nebo za námi zůstane neklid a snad i bolest? Vzpomínají nás lidé s radostí v srdci, anebo z hořkosti, když jsme pro druhé požehnáním, anebo z hořečenstvím. Co mě následuje, pane? Víte, prorok Izajáš 52. kapitole 7. verši to vyjadřuje takto. Jak líbezné je, když po horách jdu nohy toho, jež poselství nese a ohlašuje pokoj, jež nese dobré poselství. My si to někdy vysvětlujeme, že toto je pouze slovo o kazatelích, o těch, kteří chodí, zvěstují evangelium. Nebojte se tam dát svůj život. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, který nese poselství a ohlašuje pokoj a nese dobré poselství. Kraliči říkají, o jak krásné na horách nohy toho, jež to potěšené věci zvěstuje a ohlašuje pokoj toho, jež to zvěstuje dobré. Tak se nebojíme jim ptát to, co zůstává za našimi kroky. Je líbezné, je to o pokoji? Nebo za sebou zanechávám rozruch? Je to spokojenost, anebo pochybnosti a rozpory? Je to ochota odpustit, anebo je to hořkost? Je to radost, anebo je to zármutek? Je to láska, anebo je to hněv? Víte, něco to je, něco nás následuje. Nikdy se nestává, že by mě něco nenásledovalo. Vždy, když od někud odejdeme, tam automaticky něco necháme. Nemyslím teď žádný na ty tělesné věci. Víte, že kdyby vám návštěva donesla cokoliv, když odejde, nebudete-li mít z ní dobrý pocit. I kdyby vám tam nechala, nevím co, nebudete z toho mít radost. Ale nemusí vám tam po tělesné stránce nenechat vůbec nic. A když odejde, tak cítíte, že vám tam nechala hodně. Protože tam za ní zůstalo něco, co se nedá vyvážit penězi. Nikdy se nestalo, že by nás něco nenásledovalo. Něco po nás vždycky tam, kde jsme zůstane. Je pravda, že tam někdy zůstane i dnešní klobouk. Po mně většinou deštníky zůstávají. Ale kéž by Pán dal, aby jsme si byli vědomi, že vždycky za námi zůstává to něco. I kdybychom vůbec nemluvili, zůstává to něco. A víte, zvlášť děti jsou na to citlivé. Že děti, když byly malé, tak když odešla návštěva, tak to vždycky komentovali a říkali si, ten strejde je dobrý. Ta teta, ta je hodná. Děti vycítí něco, co my možná už ani, v čem jsme možná otupěli. Žel je mnoho těch, jak už jsem řekl před chvílí, kteří i v této době za sebou zanechávají spoušť. Jako ty ovečky v péči pastýře, který není hoden názvu pastýř. Častokrát to začíná svou vlastní rodinou. A jde to přes sbor a církev Kristova jako takovou. Kéž by bylo možné ty stopy zahladit, jenomže víte, někdy stopy nezahladíte. Jsou příliš hluboké. A výsledek, už se většinou na ta místa lidé nevrací a už se nechtějí setkat. A to není dobře. Osobně si myslím, že opravdový Boží syn a dcera, opravdová ovečka ze stáda dobrého pastýře, která vyrůstá v Boží péči, která je zahrnutá ze stáda tou dobrotou a milosrdenstvím svého pastýře, která to navíc i vyznává, která o tom káže, která o tom básní, která o tom zpívá, by se nikdy neměla vracet s pocitem, že tam nic z toho Božího nenechala. A nebo že si onde nic nemohla dovést. A stejně tak by se nemělo stát, že bychom tam onde se báli vrátit s pocitem nějakého strachu. Víte, vždyť my se vždycky vracíme mezi ty své. Setkání s ostatními ovečkami Kristovými by nám mělo přinášet posílu a povzbuzení, i když častokrát musíme, a nečastokrát, věřím, že stále se snažíme přicházet na základě pravdy. Ovečky drží pohromadě. I když někdy jedna do druhé strčí. Víte, málo kdy vidíte rozprášené ovečky daleko jednu od druhé. Když to Bible uvádí, tak vždycky to je v negativním smyslu. Říká prorok, vidím Izrael, jak ovečky po horách rozprášené. To je důkaz toho, že se něco špatného stalo. Ovečky byly stále spolu. I když se to stádo mírně rozdělí, tak i vidíte stále spolu, poblíž. Protože ve stádu se ovečky cítí jednoduše dobře. Stejně tak křesťané, my jsme Bohem spasení pro stádo, bratři a sestry. My nejsme spasení pro postrácení někde po strání. O misionáři Davidu Livingstonu, který působil v Africe, se říká, že tam zanechal větší požehnání než miliony jiných bělochů, kteří tam přišli po něm. Protože všude, kudy procházel, ať už stepy a bušem, zůstaly za ním stopy požehnání. A domorodci, jejíž jazyku se nikdy nenaučil, ještě po mnoha letech vzpomínali na láskyplného lékaře, kterého po všechny dny následovala dobrota a milosrdenství. My ale nemusíme zkoumat nutně život jednotlivých misionářů a lidí, abychom si vzali ten dobrý vzor, z něhož překypuje milosrdenství a dobrota. Stačí, když si odevřeme Bibli. Vzpomínáte na Davida, autora tohoto žalmu, v době, kdy se stal králem, už to nebyl pastiřovci. Postoupil na vyšší level, postoupil na samotný trůn Izraele. A 2. Samuelova 9. kapitola 1. verš o něm píše takovou zvláštní věc, prozrazuje. Velmi krásnou věc. Když Saul už nežil, ani jeho synové, David v roli krále, dalo by se čekat, že půjde po vzoru ostatních králů a řekne si, musím vyčistit Izrael od všech těch, kteří se Saulem měli cokoliv společného, aby mi nikdo už nemohl sáhnout na trůn. Jenomže on se zachoval jinak. David se zeptal, cituji, zdali pak zůstal ještě někdo ze Saulova domu? Rád bych mu prokázal milosrdenství. Kvůli Jonatanovi. Protože on ho prokázal mně. Jonatan zachránil Davida mnohokrát od jisté smrti. Protože mu přinášel tajné zprávy, kde ho otec chce zabít. On ti říká, já bych to odplatil. Proč? Protože dobrota a milosrdenství Jonatánovo šlo za ním. A teď si představte Byla to doba, kdy se mohl Saulovu domstit za všechno to příkoří, za všechna ta léta ve vyhnanství, za všechno to ponížení. On se ale rozhodl, že ho bude následovat ne msta, ale dobrota a milosrdenství. Ale když necháme člověka stranou, víme, že ten největší příklad nám zanechal Ježíš Kristus. O něm Bible ve Skutcích 10.38 říká, poslyšte, jak to krásně zní v kralickém překladě. Ježíš je od Nazaréta, pomazal Bůh Duchem Svatým a mocí, a teď poslouchejte, kterýž to chodil dobře čině. A uzdravuje všecky posedle od ďábla, neboť Bůh byl s ním. Slyšeli jste to? Dobře činil. Stejně tak Matouš ve 4. kapitole 23 píše, Ježíš chodil po celé Galileji. Učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. A víte, odkud to měl? Od svého otce. Skutky 14.16 říká, tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Nemejte, pohanské národy žili, jak chtěli, šli proti němu, tvrdili, že tu není. On jim prokazoval dobro. A tak dosvědčoval sebe sama, kým je. Cituji dál, dával vám s nebe dešť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radosti. A když se díváte do dnešního světa, svět tvrdí, že Bůh tu není a Bůh jim prokazuje milosrdenství, chrání je a posílá déšť a sluníčko. A tak se ptejme společně, chtěli byste, aby to přesně toto následovalo i nás vůči lidem kolem, vůči těm, kteří potřebují Krista? A následně, nenásledně, a v prvé řadě vůči těm, vedle kterých zpíváme a kážeme a radujeme se spolu? Ono by to mělo tak být. Protože nezačne-li to tady, zbytečně se o to snažíme venku. Protože toho někoho chceme přivést do Boží blízkosti a velmi rychle se přesvědčí, jestli je toto mezi námi. David v tomto 23. žalmu vyznává, dobrota a milosrdenství mě, nevím jak vás, mě budou následovat. A já jsem přesvědčen, že to nebylo jednosměrné, dali jsme si před chvíli příklad, jak se zachoval jako král. Vzal si ne pouze od svého pastýře to dobré, ale rozhodl se, že ho to bude následovat. A tak i když vy a já jsme okusili, jak pán je dobrý, a já věřím, že jsme to okusili, mnozí z nás, dovolme, aby to přetekalo. Dovolme, aby to šlo za námi. Dovolte, ať vás to následuje, kamkoliv půjdete. Předávíme to dál. Stejně tak, když jsme okusili, jak pán je milosrdný, dovolme, ať to z nás překypuje. Buďme milosrdní i my vůči ostatním. Pán Ježíš to považoval za ten nejznešenější úkol, že ho bude doprovázet dobrota a milosrdenství. Samozřejmě dobrota a milosrdenství hoc. Proto z každého jeho slova i činu doslova tryskalo milosrdenství a dobrota. Když čtete písmo a zjistíte, že za ním volali lidé, pomoz nám, tak je tam řečeno, byl hnut milosrdenství, protože šlo za ním. Zjišťujete v písmu, že na pozadí často bezohledného chování zástupu, který ho obklopoval, tím více září ho nezjištná obětavá láska. Dokonce i ti největší hříšníci u něho nachází odpuštění a možnost nového začátku, zatímco ostatní zavrhovali a odsuzovali a opovrhovali jimi. A znovu ta neodbytná otázka, které se v tomto směru nedá zbavit. Jak se k lidem chovám já? Snažím se, aby mě též následovalo alespoň něco z té Boží dobroty a milosrdenství. Mám mysl Kristovu? Umím se sklonit k bídným lidem, pomocím? Vidím ztracený svět očima Ježíše Krista? Víte, právě podle dobroty a milosrdenství, kterou prokazujeme ostatním, se pozná, jak moc dokážeme ocenit hloubku, výšku a šířku toho, čím Bůh zahrnul v tomto směru nás. Umím ostatním odpustit jako Kristus mě? Je to vážná otázka. Že nejednou u nás lidé marně hledají porozumění, marně hledají lásku. Někdy naše lhostejnost už ji odrazuje. Přitom ale víme, že ten, kdo okusil dobrotu a milosrdenství Boží, bude užitečný pro Pána Boha v otázce svých bližních. A je tu závěr o taková myšlenka. Možná jste si v této chvíli řekli, jaký užitek pro Boha. To, že Bůh je užitečný pro mě, to chápu a to chápeme všichni. Ale jak já mám být užitečný pro něho? Víte, my nesmíme zapomenout na to, že náš život není žádná jednosměrná ulice. To je zase velmi krásné vidět právě u oveček. Pastýřova největší radost je, když vidí své stádo, jak roste a jak prospívá. Pastýř má radost ze svých oveček nejenom proto, že je má. Víte, pastýři nemají ovce jenom pro okrasu, aby se mohli tím pochlubit, aby lidé viděli stádo. Každý pastýř má stádo ovcí proto, aby z nich měl užitek. Napadlo vás, že Kristus vás zachránil a spasil nejenom proto, aby se s vámi chlubil a se mnou chlubil, ale proto, aby z nás měl užitek. Pastýř se celý den, když je vodí na klidná místa u vod, když je vodí na travnaté nivy, on se těší na večer. A víte proč? Aby viděl výsledky své práce. A podle čeho to pozná pastýř, když přijde večer domů? Bojíte se to říct? Podle čeho to pozná? Že dobře pásl. Já jsem se bál, když jsem pásl krávy, kolik mléka mamka ponese z chleva domů. Když jsem viděl, že to nese v obou rukách, tak jsem měl radost. A když jsem viděl, že to nese v jedný, tak jsem se radši vytratil. Protože podle toho bylo vidět, jak jsem pásl. Pastýř se těší na výsledky, které mu ovečky dají. To je ta největší odměna za jeho práci. Nemluvě o celoročním výsledku. Pastýř má radost, když se mu celoroční dřina vrací. Dřina, kterou do nich investoval. Uslyším, jak nejeden křesťan mi bude psát, že se mimo, protože co se našeho pastýře týče, my mu to přece nevracíme a já souhlasím. Určitě Pán nás nespasil proto, aby jsme mu to vrátili. Tomu nemůžeme nikdy vrátit. My mu to nikdy nemůžeme vrátit. Tu investici, kterou do nás dal, nikdy nevrátíme. Ale též nesmíme zapomenout nikdy na to, že náš dobrý pastýř touží po odměně za svoji námahu, nebo ne? Netouží? Pokud máte stejnou Bibli jako já věřím, že ano. Nalistujte si Izajáše 53. kapitolu a v 11. verši čteme kralický překlad. Z práce duše své uzří co? Užitek. Je zde míněn Pán Ježíš Kristus, který vydal sebe sama za nás z práce své duše uzří užitek. Jímž, a teď poslouchejte, nasycen bude. Proto láskyplně hledí na váš i můj život. Váží si dlouholeté péče, kterou nám věnoval, když nás po všechny dny následovalo jeho požehnání. A nyní věřte mi, že si tolik přeje, aby alespoň něco z té dobroty a milosrdenství přišlo na naše rodiny a na naše okolí a taky, aby se to vrátilo k němu, jak jinak než s užitkem. Ano, Bůh touží po vaší i mojí lásce. A tak já prosím na místě Kristově, zahraňme ho tím. A stejně tak všechny, kteří jdou za námi. Ať se doslova utápí v tom, co nás následuje. A to něco, ať je Boží dobrota. A ať je to Boží milosrdenství. Amen.
1: Vyslechli jste si 22. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království,

Kde je tvoje místo? Galackým 2. kapitola 8. verš. Vždyť ten, který dal sílu k apoštolství mezi Židy, dal ji také mně k službě mezi pohany. Někdy by to rád člověk věděl předem, jaké je jeho poslání a povolání. Člověk vůbec nemá rád ty kroky do nejistoty. Tak se mnozí chystají, vydávají se do služby, čekají na zmocnění a je to správné. Ale jak máš vlastně zjistit, co ti pán začne žehnat, když to neskusíš? Apoštol Petr to prostě zkusil. Pán jim dal jedný a je to správné. Ale jak máš vlastně zjistit, co ti pán začne žehnat, když to neskusíš? Apoštol Petr to prostě zkusil. Pán jim dal jeden příkaz, aby nesestupovali na cestu.

A když ho potom Bůh poslal k pohanu Korneliovi za pomoci zvláštního vidění, aby nepokládal za nečisté, co Bůh už považuje za čisté, mohl se klidně vymluvit na to, že má jiné poslání. Ale Petr v tom byl poctivý. Prostě to zase zkusil. A tak se obrátil Kornélius i celý jeho dům a dokonce měli srdce nachystané tak, že je Bůh naplnil Duchem Svatým a tak je potom i pokřtili. Člověk to vykročení někdy odkládá proto, že jen nechce udělat chyby, které by jej pokořovaly. A tak čeká do nekonečna, už je dobře vyučený, už je mnohokrát zmocněný, zakusí tu Pánovu přítomnost a vyslání, má to podepřené několika slovy a přesto nejde. Co mu chybí? Poslušnost. Bůh dává často Ducha Svatého těm, kdo jej začnou poslouchat. Ono to je často v tom náboženském prostředí bezpečnější. Potkáte tam lidi, kteří obsahově alespoň trochu vědí, která bije stran Božího slova. Nestavíte dům na zelené louce, už tam někdy stála nějaká stavba. Ale ten dotyčný na té stavbě může tak lpět, že než by postavil chrám, radši se drží nějaké chatrče, kterou se mu podařilo vystavět. A někdy se křečovitě drží své pozice v jednomístném stanu, což vyhovuje jeho egoismu, protože kdyby vystavil chrám, vešlo by se mu tam mnoho lidí a pokud je nemá rád, tak mu vyhovuje ten jednomístný stan individualismu. Když začalo v našem kraji probuzení někdy po roce 1985, začali jsme se scházet v rámci mládeže katolické církve. Do toho jsme začali jezdit na biblické hodiny k baptistům do Broumova. Vypadalo to všechno nadějně. Když hoříte první láskou k Pánovi, tak většinou svědčíte skoro všude. A tak jsem svědčil skoro všude. Dělali jsme to tak všichni. A protože Bůh nedělá rozdíly, tak jsem to bral od metaře v naší dílně až po faráře a kazatele. Jakési rozvlažení nastalo, ale zas tak moc lidí se neobrátilo. A obrátili-li se kdo? Nebyli to lidé z církví, ale ze světa. Asi po dvou letech jsem se ohlédl zpátky. Měl jsem takový důvěrný rozhovor s Pánem. Chtěl jsem, aby mi poradil, co je vlastně požehnané z toho, co vůbec dělám. A musel jsem uznat, že všechno bylo od Pána a všechno bylo správně. Prostě jsem se snažil poslouchat. Ale něco začal žehnat víc a něco méně. Někdy jsem vložil velké úsilí do těch tradičně věřících a minulo se to účinkem. A pak jsem někomu, kdo byl úplně ze světa, řekl jen pár vět a on se obrátil. Nebo jsem mu jen půjčil knížku. A on se obrátil. Nebo jsem jenom hlídal děti a Pán se jich začal dotýkat, když jsme si spolu hráli, dělali vylomeniny a chodili po výletech. A tak jsem v té chvíli prosil Pána, aby mi otevřel oči na to, co mám vlastně dělat. Nechtěl jsem mu to pokazit tím, že si vyberu to, co se mi zdá být lepší nebo duchovnější, nebo to, kde zažiju méně střetu, nebo jen to, co mi poradí lidé, kde je jejich představa o mém životě, která může být docela mylná. A po tom důvěrném rozhovoru s Pánem jsem začal některé věci, které nebyly tak požehnané, prostě pouštět. A on vám je začal dělat někdo jiný, dělal to lépe a požehnaněji a lepším způsobem a přidržel jsem se toho, kam dopadalo to Boží požehnání pro mne. Prostě to musíte zkusit a vzhledem k tomu, jak jsem žil, se ani nedivím, že nemám příběh pro tradiční věřící, kteří šlapou po

0: poctivě jako švýcarské hodinky od mládí až do stáří. Ale mám příběh pro ztracené syny, pro marnotratné syny, pro obrácené světáky. Jim to vlévá naději do žil, že je možné se dostat ze svých hříchů ven a že Ježíš může změnit jejich život. A pak je tam ještě apoštol Pavel. Představuji si ho tak, že když hořel první láskou k Pánovi, nenechal na nikom nit suchou. Sice začínal vždycky od synagogy v každém městě, kam přišel, což se začalo měnit až ve Filipis, kde už neměli ani synagogu. Ale tím, že zkusil svědčit všem a sloužit všem, začal rozlišovat, že Bůh ho poslal především k pohanům. Jeho služba židům nesla také výsledky, ale nesla sebou velkou nenávist. Byl to člověk ohně, kolem něj létalo kamení, hnali ho z místa na místo, právě ti židé, a s nimi měl největší problémy. Dalo by se dokonce říci, že tradiční židé byli určitým katalyzátorem jeho služby, protože když ho vyhnali do dalšího města, začal tam okamžitě svědčit a založil další obecenství. A tak ti židé paradoxně prospěli evangelizaci víc, než si mysleli. Už ses někdy ohlížel zpátky po tom, co ti pán žehná? Udělal sis určitý audit? A neomez to jenom na rozhodnutí, zda jsou to vnitřní kruhy ve tvém obecenství a společenství, nebo je to vně u pohanů a nevěřících. To je dobré nechat auditovat všechno. Jaké je to místo v obecenství uvnitř Božího lidu a té Boží stavby, které máš mít? Asi tam, kde tě pán chce mít? A určitě musíš mít v těle Kristově nějaké místo. Leda, že bys byl duchovní bezdomovec, nevydržel s lidmi a pak se vymlouval na to, že tam tvoje místo není. Asi na tom místě, kde tě pán chce mít a děláš to, co máš vlastně dělat? Necháš to od pána verifikovat v reálném čase? To nemusí být jedno povolání na celý život. Tak Petr byl nejprve rybářem lidí, ale později pastýřem, učitelem, někým, kdo pokládá základy a velmi zdravé základy. On prostě neustrnul a když čteš jeho listy, je to někdo úplně jiný než ta třtina, která se pohybuje na začátku evangelia podle toho, jak fouká vítr. A apoštol Pavel na začátku svědčil všem, potom vyučoval v Antiochii, pokládal základy. Potom stavěl a budoval obecenství. Později byl pisatelem listů a modlitebníkem, když už byl ve vězení a musel si najít novou roli. Ale udělal všechno proto, aby zjistil, jaké je jeho místo v tom těle Kristově. A teď ty, neustrnul jsi v nějakém bodě, který už je vzdálený 20, 30, 40 let zpět? Tak se zastav v důvěrném obecenství s pánem. A on ti rád řekne a poradí, protože jestli mu o něco jde, tak abys žil na jeho slávu na této zemi, abys splnil svoje poslání, svoje povolání a vyvolení. Pamatuju si, jak syn Davida Wilkersona, Gary Wilkerson, vyprávěl svůj příběh zhruba před 20 lety, jak bylo obtížné pro něj najít svoje místo v životě vedle tak požehnaného otce, jakým byl David. A tak na začátku své duchovní cesty kopíroval mnoho vzorů, studoval mnoho knih, vyslechl mnoho kazet a pak napodoboval modely, které fungovaly, ale někomu jinému. Ale pán to nežehnal. Nakonec se zbouřili i lidé z jeho týmu, které se snažil někam dovést. Už mu řekli, aby nic nového nenosil. Byl to tvrdý náraz do zdi. Gary se zastavil a tam se setkal s pánem. A víte, co mu pán řekl? Já chci požehnat tebe. Možná nebudeš tak mocně působit jako tvůj otec, nebo jako duchovní vzory, které si postavil před oči. Ale já chci požehnat tebe. Proč si myslíš, že jsem na tebe zapomněl? Vydej se mi takový, jaký jsi. Já jsem na tebe nezapomněl a chci tě požehnat. A od té chvíle, kdy to Gary udělal, začala úplně nová etapa v jeho životě. Přestal se poměřovat s lidskými vzory a Bůh mohl začít psát docela originální plán do jeho knihy života na úplně čistou stranu, kde nebyly žádné vize a duchovní projekty. A ani ty svůj duchovní růst neurychlíš tím, že budeš napodobovat svoje vzory a ideály. Bude to navíc působit směšně a křečovitě a lidé vycítí, že si na něco hraješ. Odvaž se být sám sebou a když to bude očištěné od seberealizace a egoismu, Bůh může uchopit ten originál, i když bude třeba velmi prostý a nestrojený. Podívej se do skutků apoštolských, že to tak je. Byl tam požehnaný Barnabáš, který sbíral mladé křesťany a vtahoval je do služby. Byla tam požehnaná Tabita, která šila pro celé město a lidé usedavě plakali, když jim zemřela. Ta diakonická služba byla jejím požehnáním a byla tak mocná, že Bůh ji vzkřísil z mrtvých, aby to v těle Kristově nechybělo. A nevzkřísil Jakuba, který byl jedním z prvomučedníků, a nevzkřísil ukamenovaného Štěpána. A byl tam Štěpán, kterého postavili k hrncům a staral se o vdovy, ale on měl jiné dary a požehnání a tak nezůstal dlouho u hrnců, ale nakonec oslovil duchovní elitu Izraele, když odkryl jejich srdce a stálo ho to život. A pak je tam Timoteus, který roste od pomocníka v misijní skupině až po staršího v Efezu a je zodpovědný za čisté učení. A pak je tam Marek, nic moc, který několikanásobně utíká, když se blíží pronásledování, ale pak napíše evangelium. Opravdu si myslíš, že pán na tebe zapomněl a že ti nežehná jako ostatním? A jak to můžeš vlastně změřit a zvážit? Není čas, abys našel jeho tvář a aby on ti začal radit a ty si začal poslouchat a není čas toho, aby se začala psát nová kapitola ve tvém životě? A není čas také toho, abys před pána položil nepopsanou stranu, na které nebudou tvoje vize a představy ani představy lidí? Jakou potřebuje pán vlastně nádobu? Čistou a prázdnou, aby ji mohl naplnit tím svým obsahem. Do plné nádoby se toho už tak moc nevejde. A není čas vrátit se na to místo v těle Kristově, odkud si vypadl? A věř tomu, že to bude požehnané, i když se nebudeš cítit o nic mocněji a pomazaněji a bude to třeba roztřesené a na začátku nejisté. Tvoje upevnění je totiž Boží práce. V Žalmu 87 je napsané, že sám Nejvyšší tě činí pevným. Ale počítej také s tím zaslíbením, že když se odvážíš poslechnout pána, že Bůh bude dávať Ducha Svatého těm, kdo jej poslouchá.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božího slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 10. kapitola.
2: Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vydávam im totiž svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Koniec zákona je totiž Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Mojžiš totiž píše o spravodlivosti zo zákona. Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. Avšak spravodlivosť z viery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba, totiž priviesť Krista dolu. Alebo kto zostúpi do priepasti, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Písmo totiž hovorí, nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Nie je to teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako však uveria v toho, o ktorom nepočuli? Ako však počujú bez kazateľa? Ako však budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí, Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno. Do celej zeme vyšiel ich hlas a po okraj sveta ich slová. Pýtam sa však, či to Izrael nepochopil? Mojžiš najprv hovorí, ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. Izaiáš sa odvažuje povedať, dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehliadali, zjavným som sa stal tým, ktorí sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí, celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.
1: List Pavla Rimanom, 10. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

proč od toho všeho prostě neutéct? Téměř všude, kam v současné době jdu, slyším lidi říkat, přeji si, abych mohl od toho všeho prostě utéct pryč. Potom, po smutné pauze, dodávají, ale nevím, kam utéct. Nemám žádné místo, kam bych šel. A myslím, že jsem také příliš velký zbabělec. Nedávno se mi vyznával holič, zatímco zkracoval mé vlasy. Včera jsem obvolal několik aerolinií, abych se informoval o letech na Havaj. Měl jsem takové náhlé přání všechno prodat, nechat svou živnost a povinnosti daleko za sebou. Odletět na sluncem rozehřátou Havaj a stát se plážovým flákačem. Potom s velkým povzdechem dodal. Ale nedokázal jsem sebrat odvahu. Tak se budu nadále plahočit do práce a problémy počkají. A co hospodyně, která ráno vstává a sní o tom, že od všeho uteče? Její manželství vyčichlo. Stalo se monotónní. Ona je znuděná a nespokojená. A zdá se, že nikdo nerozumí tomu, čím prochází. Existují sem tam nějaké dobré dny, ale většinou jsou nesnesitelné. Říká si, zda to všechno má cenu. Pochybuje, že bude někdy opravdu šťastná. A nastávají kraťoučké okamžiky, kdy si říká, někdy mám chuť to všechno zabalit a odjet. Kamkoliv. Prostě ujet. A co manžel? Jak často sní o tom, že unikne svým břemenům a tlakům? Unavil se každodenní rutinou. Je unaven z tvrdé práce, zatímco vše ostatní zůstává pozadu. Cítí těžké břemeno obstarat prostředky pro rodinu ve velmi složité době a začíná přemýšlet, jak dlouho dokážu nést tolik lidí na svých bedrech, jak dlouho budu muset řešit problémy všech ostatních. Každý mě jen využívá a mně nic nezbylo. Rád bych od toho všeho utekl. Jednoho dne se manžel nebo manželka nebo oba dva rozhlédnou a provedou inventuru. Dům je pěkný, auto je skvělé, bydlení je pohodlné, ale nepřináší to štěstí. Je tu prázdnota, která nebere konce. Nevysvětlitelný druh touhy po něčem víc, mimo život, mimo manželství. Vzpomínají na lepší dny, minulé sny a naděje. Zdá se, že to všechno vedlo ke světskému druhu existence, který není tím, jaký doufali, že život a manželství budou. Kouzlo je pryč a radost ze sdílení se a milování je nyní zastíněna problémy a životními starostmi. Děti jsou roztomilé, ale jejich problémy věci jen ještě víc komplikují. Všechny tyto věci přivádějí k bodu varu. Nastává čas, kdy i ten nejtrpělivější, nejjemnější, nejdůvěřivější křesťan dosáhne krize, která zažene duši do pocitů beznaděje a zoufalství. Tohle jsou období, kdy se zdá, že se všechno pokazilo a vypadá to, že konec problémů je v nedohlednu.
A tehdy se silně objevuje poput utéct pryč. Stejně jako žalmista David, i my tajně uvnitř křičíme. O, kdybych měl křídla holubice, uletěl bych pryč do daleké pustiny a unikl tomuto zmatku a bouři. Skutečný křesťan nikdy nemyslí na to, že by utekl k něčemu zlému nebo hříšnému. Jejich láska k Bohu je silná a ani na chvíli by nezarmucovali Ducha Svatého. Ale přesto zjišťují, že jsou v brindě. Existují jisté věci, za které se modlili, které vyžadují odpověď, jestli ne zázrak. Jsou přesvědčeni, že Bůh je věrný a že se stará o své děti a odpovídá na modlitby. Ale z nějakého nevysvětlitelného důvodu nejsou jejich modlitby zodpovězeny. Přinejmenším až doteď. Ať se tvrdě snaží, jejich manželská situace se nelepší. Děti pokračují ve své pošetilosti a každodenních problémů stále přibývá. Často se vytrvale zvyšuje finanční tíseň. Jen jedna krize přejde, hned si pospíší další. Začínají si říkat, zda život není jen jedna řada břemen a problémů za druhou. A věc, které nerozumí ze všeho nejvíc, je tato. Jestliže jsem se modlil v opravdové víře a nedostal odpověď, není to moje vina? Nedělám něco špatně? Nesplňují Boží očekávání nebo hřích blokuje odpověď? Nebo v sobě začnou skrývat zášť vůči Bohu za to, že si jich nevšímá v hodině jejich nouze? Byli bychom všichni překvapeni, neli šokováni, velkým počtem dobrých křesťanů, kteří tajně uchovávají letmé myšlenky na útěk pryč od všeho. Téměř každý je zraněn tím nebo oním způsobem. Slyšel jsem, jak mi Oral Roberts jednou povídal. Byly doby, kdybych rád od všeho utekl pryč. Někdy byla břemena zdrcující, ale útěk nikdy nic nevyřeší. Zesnulá Catherine Kuhlmanová, ta mocně používaná uzdravující evangelistka, která sloužila tisícům, mi jednou svěřila: Davide, víc než jednou jsem hodlala prostě odejít od všeho. Jak by to bylo hezké vstávat bez vší té zodpovědnosti a břemen. Také jsem měl takové okamžiky, když jsem chtěl naskočit do letadla a odstartovat na nějaké tiché, neznámé místo a všemu utéct. Nikdy jsem se ve svém životě nezaobíral jedinou myšlenkou, že bych utekl od Boha nebo od své víry. Nikdy jsem nemyslel na to, že bych utekl od své rodiny nebo od své služby. Většinou, stejně jako mnoho jiných, jsem chtěl utéct od požadavků a zaneprázdněnosti, které směřují jen k tomu, aby nás chytili do pasti a zotročili. Nedávají žádný čas k růstu. Tolik rádoby uprchlíků jsou jako ženy v Dallasu, v Texasu, které přiznávají: chtěla jsem dávno odejít, ale nemám, kam bych šla. Kam uteče žena, které je 45 let? A co by dělala,
až bych se tam dostala? Myslím, že tady uvíznu do konce svého života. Jeden gentleman napsal, opravdu jsem utekl na jeden týden. To je všechno, co jsem si dovolil. Osamělost a zoufalství se jen zhoršila. Být sám mi nakonec nepomohlo. Bylo mi bídně a zjistil jsem, že nikdy nemůžeš utéct od jakéhokoliv problému. Musíš zůstat a vydržet, přestát ho. Takové je svědectví valné většiny těch, kteří doopravdy utekli. Vyprávějí o pocitech viny, strachu a prázdnoty, mnohem horší než všechno, co zakoušeli předtím, než utekli. A nejtragičtější přiznání přichází od těch, kteří se chtěli vrátit zpátky, ale nemohli. Situace se drasticky změnila, když utekli od rodiny, od povinností, od svého zaměstnání. Ačkoliv máš jiný názor a rozhodneš se vrátit a zkusit to znovu, druzí se změnili, situace se změnila. A stejně jako se to přihodilo Ezauovi, tvé lidské právo, právo prvorozenectví, bude vytrženo z tvých rukou a dáno jinému. Jestliže utečeš, nečekej, že se vrátíš a najdeš všechno stejné. Ty nebudeš nikdy stejný a bude ztraceno něco, co se už nikdy nevrátí. Když si lidé myslí, že selhali, jejich první impuls je utéct. Jestliže jim selhání nebo neúspěch přinese ostudu, jestliže se cítí zneuctění jakýmkoliv způsobem a již se nemohou nikomu podívat do očí, myslí jen na útěk. Je to jejich způsob, jak se sami trestají, jako by říkali, nejsem dobrý, jsem přítěží. Nejlepší věc, kterou mohu udělat, je jít všem z cesty. Jsem věčná příčina potíží, tak odejdu a nebudu nikomu dělat ostudu. Teď nemohu být milován, nemohu nosit hlavu vzhůru. Stejně jsem ztracen. To je první reakce manžela nebo manželky přistižené při cizoložství. Odhalená strana zvliká, pláče a potom nabídne, že odejde. Dobře, vím, co jsem udělal. Jsem odporně špinavý, nedobrý, nehodný. Zasloužíš si něco lepšího. Vím, že ty a Bůh mi nikdy neodpustíte. Tak si zbalím kufry a odejdu. V mnoha případech provinilá strana opravdu odejde a pak každému vypráví, byl jsem vykopnut. Udělal jsem, co bylo v mých silách, abych se usmířil. Ale má manželka mě odmítla. Mladí lidé myslí na útěk z různých důvodů. Děvčata často utíkají, když chlapec zlomí jejich srdce. Zlomené srdce je pro mladou ženu nejkrutější a nejvíc traumatická zkušenost ze všech. Bez Boží pomoci je téměř nemožné, aby ji někdo překonal. Tak utečou a stále utíkají od Boha, od pocitu nehodnosti a od svého vnitřního zranění.
Mladí muži utíkají od zaměstnání a kariéry, která je bez perspektivy. Téměř denně dostávám dopisy od mladých, kteří se ucházejí o zaměstnání na plný úvazek v nějakém druhu služby. Vyznávají se z pocitu, že ve svém životě ničeho nedosáhli. Cítí, jako by běželi a nikdy se nezastavili, dokud nenajdou nějakou práci, která by uspokojila jejich potřebu naplnění. A proto věřím, že dnes většina našich mladých na útěku neutíká od něčeho tolik, jako se snaží utíkat k něčemu, co za to stojí. Víc než utíkají, oni hledají. Zní to příliš pesimisticky? Zní to, jako bych si myslel, že většina křesťanů je roztěkaných, nespokojených, zapadlých v bahnu zoufalství a chtějí utéct? Způsobil jsem, že to zní, jako by nebylo žádné vítězství v Kristu, žádný život radosti, pokoje a štěstí? Způsobil jsem, že to zní, jakože většina manželství vyčichla a že většina manželů a manželek chtějí pryč? To není záměrem tohoto poselství. Díky Bohu za všechny šťastné, dobře přizpůsobené, vyrovnané křesťany, kteří nemají žádné problémy, bolest nebo protivenství. Díky Bohu za ty, kteří se těší z manželství osvobozeného od břemen a hádek. Díky Bohu za křesťany, kteří žijí, dýchají a chodí ve víře a vítězství. To je cíl, který pro nás připravil Kristus. Život absolutní důvěry, dětinské víry a vítězství nad veškerou mocí nepřítele. Ale někteří z nás stále ještě procházejí skrze boje a zápasy. Někteří z nás se stále vážně modlí za věci, které ještě nepominuli. Někteří z nás, ač naplnění vírou a vítězstvím, stále snášejí rodinné nesnáze, nemoci, hluboký žal a zkoušky. My také milujeme Pána a jsme smířeni s Bohem. Ale nedokážeme lhát o našich pravých pocitech a nemůžeme se schovávat před boji, které nás obklopují. Tak si nemysli, že jsme nějací druhořadí křesťané, protože kvůli těmto chvílím křičíme, jako křičel Ježíš. Bože, proč jsi mě opustil? Nemysli si, že jsme rouhači nebo pochybovači, protože jsme se příležitostně dostali do vleku myšlenek o úniku z boje. Neobvinuj nás, že jsme nedospělí nebo slabí prostě proto, že jsme ještě neporozuměli celému Božímu slovu, nebo jak si přisvojit všechna zaslíbení, nebo jak dostat odpověď na každou modlitbu. A neříkej prosím těm z nás, kteří stále ještě vzlikají a pláčí a jsou zraněni kvůli bolesti, trápení a nesprávnému porozumění, že se musíme stále smát, být vždy veselí a úspěšní. Dokonce ten svatý apoštol Pavel mluvil o tom, že nadmíru přetíženi byli a nadmožnost, takže jsme již o životu svém byli pochybili. 2. Korinským 1:8.
Bůh úplně rozumí lidskému instinktu utéct v době trápení a krize. Proto Izraeli poskytl města útočiště, kam mohli lidé v krizi utéct pro ochranu a úkryt. 6 měst bylo položeno stranou, aby každý Izraelita, který byl zčista jasna zdrcen problémy, mohl utéct do jednoho z těch měst, aby zůstal naživu. Deuteronomium 4:42. Dnes máme něco ještě lepšího. Bůh nám poskytl mocnou pevnou věž, ke které můžeme utíkat a pomůže nám v čas potřebný. Věže pevná jest jméno Hospodinovo. K němu se uteče spravedlivý a bude povýšen. Přísloví 18:10. Příteli, neexistuje žádné jiné místo, kam bychom utíkali jen k Pánu. David utíkal v časech trápení ke skále. Ježíš nás zve, abychom utekli pod ochranu jeho křídel. Když ho mnozí z jeho učedníků opustili, obrátil se Ježíš ke 12 a zeptal se, zdali i vy chcete odejít? I odpověděl jemu Šimon Petr, pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. Jan 6:67-68. Petr byl přesvědčen, že Ježíš je jediné místo, kde se může ukrýt, jediné místo k odpočinku. Přemýšlej o ubohém deprimovaném homosexuálovi, který právě ztratil opravdovou lásku. Pije, aby otupil svou vinu a zoufalství. Žije ve strachu a neustálé trýzni, osamělý a bojácný. Nemá místo, kam by utekl, protože nemá Krista. Nemá ochranná křídla, žádné útočiště před bouří. Přemýšlej o všech zmatených manželích a manželkách, uzamčených v beznadějných manželstvích, neschopných komunikovat, neschopných překlenout propast mezi nimi. Pijí, podvádějí, žijí v mukách, trápení a nedůvěře. Nevidí žádnou naději, tak utečou jeden od druhého. Hledají dočasnou úlevu od svých problémů vším možným způsobem. Pilulkami, alkoholem, nevěrou. Ale to je dovede do ještě větší deprese. Nemají žádného spasitele, ke kterému by utekli. Nemají žádnou pevnou věž, ve které by unikly moci zla. Jaká škoda! Ale ne tak pro Boží dítě. Máme místo, kam můžeme utéct. Neexistuje žádné místo na této zemi, kde bychom unikli našim problémům a tlakům. On sám má to, co potřebujeme. Ke komu půjdeme? Kam půjdeme? K němu. Můžeš ho slyšet, jak volá: pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Matouš 11:28. Nesnaž se rozumět tomu, skrze co procházíš ve svém životě, ve svém domově, ve svém manželství nebo ve svém zaměstnání. Nebudeš tomu rozumět ani za milion let. Když přijde nepřítel jako povodeň a snaží se tě zaplavit
a způsobit, aby se ve strachu utekl, ty utíkej do modlitební komůrky a vylij své srdce spasiteli. Předej mu všechny své stížnosti, potíže, vylož své pevné úsudky, jako navrhovali Izraelci. A nech to všechno v jeho přítomnosti. Plač řeky slzí, pokud přijdou. Jestliže ti nezbyly žádné slzy, vzdej se a nech ho, aby převzal vedení nad vším. Potom nepohnutě stůj a uvidíš spasení Hospodinovo. Nedovol ďáblovi, aby se tě pokoušel oklamat myšlenkou, že jsi zlý, hříšný, nehodný nebo posedlý démony. Jestliže jsi selhal, jestliže jsi zhřešil, vyznej to. Pokání je jednoduše velmi naléhavá potřeba změny. Můžeš běžet do Ježíšovy odpouštějící náruče a být absolutně obnovený a jít dál silnější a čistější než kdy předtím. A nenaslouchej satanovým lžím, které ti našeptávají, že jsi v beznadějné situaci. Tyto zkoušky ohněm, skrze které procházíš, jsou společné všem křesťanům a Bůh nedopustí, abys procházel něčím, co neuneseš. Tady je Boží poselství naděje. Nejmilejší, nebudíš vám divný ten přišlý na vás oheň pro zkoušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo, ale z toho, že jste účastní utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení jeho slávy radovali se s veselým. 1. Petr 4:12-13. Pokušení vás nezachvátilo než lidské, ale věrný jest Bůh, který nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti. 1. Korinským 10:13.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Víte, je to těžké být zavalen velkými problémy nebo být najednou velmi vážně nemocen, ztratit milovaného člověka nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši. A když vyslovím jméno Ježíš, naplňuje mne naděje. On mne povzbudí a dá mi novou sílu. Ano, Ježíš je můj Pán, můj mistr, můj spasitel. Je světlo mého života, můj drahý Ježíš.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 23. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřáváš mi odpočívat na travnatých nívách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlností mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se báti ničeho zlého, vždyť i se mnou jsi ty. Dvoje berla a tvůj hůl mě potěšuje. Potíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi na okraj plníš. Ano, dobrota i milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdalších časů. Drahý pane, děkujeme ti, že můžeme zde být i této chvíli, že nám dáváš i tento večer, abychom znovu mohli slyšet slovo tvé. Nevíme, jak dlouho to bude, ale ty všechno máš v ruce své a my ti za to vroucně děkujeme. Děkujeme ti a prosíme o požehnání. Prosíme, požehnej nám toto slovo a požehnej nám i tu neděli. Prosíme, aby jsi byl s námi vždycky. Amen.

Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších dnů, do nejdelších času. To jsou poslední slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává ekumenický překlad. A my musíme uznat, že tak krásně, jak tento žalm začínal, tak také tak krásně i končí. Na úvod jsme četli, že Hospodin je náš pastýř, že nebudeme mít nedostatek. A teď na závěr čteme, že do jeho domu, chcete-li říct do jeho ovčince, se budeme vracet do nejdelších časů. Jestli mi dáte zapravdu, že takovéto vyznání na adresu pastýře zvládne jenom ta ovečka, která je spokojená se svým údělem. Stejně tak ovce, která je vděčná za péči, která se jí dostala, a která se u svého pastýře cítila a dosud cítí velmi dobře. A to natolik dobře, že ani stínem myšlenky nezatouží po žádné změně. Řečeno poněkud drsněji, odsud mne už nikdo nedostane. Pozorný čtenář písma si jistě všiml, že Kralická Bible toto místo překládá trošičku jinak. Je tu někdo, kdo to dokáže říct takzvaně z patra? Nikdo nemá Kralickou Bibli? Přebývat ji budu v domě Hospodinově? Za dlouhé časy. Ano, kralický překlad klade důraz na přebývání v domě Hospodinově, kdežto ekumeničtí kladou důraz na návrat do Hospodinova domu. Obojí se ale sejdou tam, že tak chtějí činit do těch nejdelších časů. Oba výrazy jsou natolik úžasné, že jsem se rozhodl, že oběma budeme věnovat po jedné biblické hodině. Dnes se zamyslím nad tím z ekumenického překladu do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žasněme společně, bratře, se si nad tou krásou a nad tou nádherou tohoto výrazu, který vyšel z úst pastýře Davida. Já věřím, že mu ho tam vložil sám Bůh. Jedním slovem, ani krok bez Hospodinovy přítomnosti na tomhle světě. Ani krok bez Hospodinova domu, ani krok bez Hospodinova pouta, které jsme spolu s pastýřem navázali. Ano, toto, přátelé drazí, není nic jednosměrného. Ovečka toto vyznává jen proto, že to samé cítí ze strany svého pastýře. Je to důkaz toho, že si pastýř to své stádo oblíbil natolik, že s ním srostl. Za nic na světě by svoji ovečku nevyměnil, za nic na světě by se s ní nerozloučil. Naopak, ono zdravé a spokojené stádo je zdrojem radosti, je to pouto, které je mezi nimi jednoduše nezrušitelné. A právě v tomto duchu se společně s vámi podívám v takových třech pohledech na místo, na které se ovečka odvolává, a sice na to, že se může vracet na to místo do nejdelších časů. Ve slovech nejdelší časy chtějme vidět mimo jiné i ten úžasný čas Boží milosti, v níž to ovečce je pastýřem dovoleno. Víte, jedno je, když se chcete někam vracet, a druhé je, aby vám tam někdo otevřel dveře. Což o to chtít se vrátit třeba na do hotelu, kde jste byli letos na dovolené. Což o to chtít se tam vrátit. Já jsem tak vždycky přemýšlel, když jsem tam odsud odjížděl a všichni se na vás usmívají ještě na recepci, jestli pak druhý den, kdyby se tam přišel a chtěl tam vstoupit, jestli by vás tam pustili. Což o to chtít se někam vrátit, ale mít tam někoho, kdo vám otevře dveře a kdo vám řekne vítej a pojď dál. Pojďme k tomu prvnímu pohledu, který se tady nabízí. Mám se kam vrátit po všedních dnech. Bratře, sestry, kdo z nás by neznal tu radost pramenící z toho, když se můžete z všedního života vrátit do toho svátečního? Když můžete ze sebe setřást tu špínu všedního dne, kdy můžete obléct sváteční šaty, to já to mám stále velmi živé paměti, když jsem celý týden jako dítě byl na poli, na pastvě, jednoduše v prachu, špíně s tím spojené. A já nedokážu vymazat z paměti tu chvilku, kdy jsem ty staré věci ze sebe sundal a oblékl se do svátečních. A
víte, kdy to bylo? Ve chvíli, kdy mi bylo řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Protože jinak na vesnici jsme do svátečního nešli. Pouze ve chvíli, kdy nám bylo řečeno, půjdeme do shromáždění. V tu chvíli jsem věděl, co to znamená, už jako dítě. A když jsem byl mládežníkem, aby to bylo častěji, s mladými jsme si vymýšleli během týdne různé zkoušky, hudby, zpěvu, jen abychom mohli ze sebe zhodit to všední staré, špinavé, abychom mohli přijít do... Aby to bylo častěji, s mladými jsme si vymýšleli během týdne různé zkoušky, hudby, zpěvu, jen abychom mohli ze sebe zhodit to všední staré, špinavé, abychom mohli přijít do Božího domu. Strávit

kde je přítomen jejich Bůh a kde můžou být spolu. V každém případě pojďme se pozastavit nad tím vším všedním, co nás dnes a denně unavuje. Kdo by to neznal, ten všední tlak i tohoto týdne, který nás doslova svíral na různých místech, kde jste byli. Kdo z vás nezná ten tlak z práce, ze školy a vůbec ty starosti, které jsou spojené se všedním životem. A do toho pojednou čas, kdy nám je umožněno se v Božím domě takhle setkat. To je velká Boží milost. Hlavně pak v této době, kdy nevíme ještě ve středu, ve čtvrtek, zda v pátek nám to bude dovoleno. Ano, byli jsme tady minulou neděli. Někteří tady jste byli i v úterý, některé sestry ve středu. Ale poslouchejte mě dobře, máme možnost, je nám dovoleno se sem vrátit. Mluvíme-li o domě Božím teď takovým, v jakém jsme teď sejít. Máme se kam vrátit a máme právo se sem vrátit. Cítíte to požehnání? David takovéto chvíle taky znal. On to pozoroval na svých ovečkách, viděl, jak se rádi vrací po celodenním čase venku zase domů do ovčince. Viděl tu radost a já jsem rád pozoroval ovečky, jak běžely domů večer. David byl svědkem toho, jak se ovečky těší, že si zase odpočinou v ovčinci. Nemluví o tom, kdy se mohli vrátit do toho hlavního ovčince na tu farmu po celoročním pobytu někdy mimo domov. A teď, když David píše tento žalm, sebe sama dává na místo této ovečky a říká, já se do Hospodinova domu budu vracet do nejdelších časů. Proč? Protože věděl, o čem to je. Protože Hospodinův dům miloval. Však víme z Božího slova, jak se o něm David vyjadřoval. V 84. žalmu v 11. verši říká, den v tvých nádvořích je lepší než na jiných místech 1000. Raději chci stát před prahem domu, všimněte si, ne za prahem, ale před prahem. Dnes by řekl, raději chci stát před dveřmi tohoto domu, než prodlévat v stanech své volnosti. A jak moc se těšil z Božího domu, je svědkem žalm 122, první verš, říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. Kralický překlad říká, veselím se z toho, když mi bývá řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Nevím, jak jste se těšili vy dnes večer, nevím, jak se těšili děti, když jim bylo řečeno, pojďme do Hospodinova domu. Jsme svědkem toho, když řekneme, už zás, ale já věřím, že ovečka Ježíše Krista se na takové chvíle těší a využívá je. V době, o kterém mluvíme, není divu. Víte, Izraelec vždy, když myslel na chrám, tak myslel na svůj pravý domov. Na místo, kde se setkával s Bohem. A to i když byl nejednou od něho tisíce kilometrů daleko, myslel na chrám. A tak se pojďme ptát, jak moc se těšíme v této době a jak moc se rádi vracíme. Po všech těch všedních dnech plných starostí, trápení, bolesti, nesnází, práce, námahy a všech všedních starostí. Víte, David si nesmírně vážil toho, že se mohl vracet. Znal tajemství návratu. Nesmírně si vážil toho, že se mohl vracet do chrámu jako domu. Do příbytku svého Boha, protože tam se cítil skutečně v bezpečí. Ano, u svého pastýře, Hospodina, velice si vážil nových možností stále znovu a znovu cestovat k bohoslužbám. Objevovat se před Boží tváři na Sionu a tak se ptejme, bratře a sestry, má tam v tom našem srdci stále místo ona touha, budu se vracet? I my se přece vracíme do Božího domu, i když už nemáme jeden chrám na hoře Sion. Každou neděli přicházíme do sboru, každý pátek, protože jsme tady doma jako Boží lid. Stejně tak i dnes večera, kdykoliv jsme dva nebo tři zhromáždění v jeho jménu. Ujišťujeme se i tady dnes večer a opakovaně o tom, že jsme Boží domácí a spolupodílníci svatých. Tento zborový dům je nám domovem, duchovním domovem. I když

Máme každý ten svůj domov, i když věřím, prožíváme během týdne krásné chvíle s Pánem. Je to právě toto místo, kde prožíváme, že jsme před Boží tváří jako jedna rodina, jako jedno tělo. A všichni víme a věříme, že tomu už nebude jinak. Že z domácnosti Páně nikdy nevypadneme. A to, věřte mi, i moje srdce plní velikou radosti, že jsem součástí stáda, který má svůj domov. Druhá věc, na kterou chci dnes poukázat v tomto verši, je, že máme se kam vrátit po tělesných pádech. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Vložte si tam právě tuto myšlenku. Po všech svých tělesných pádech. Víte, tahle myšlenka, kterou věřím, Duch Svatý vnukl, mi přinesla velké požehnání a radost do srdce. Ta představa, že se mám kam vracet vždycky, když tělesně padnu, po všech pádech, které se i do mého života dostavují. A já pevně věřím, že z toho máte velkou radost i všichni vy. Víte, každá ovečka ve stádu pastýře byla svědkem nějakého svého pádu. Nebylo možné snad ani, aby během roku ovečka neudělala něco, s čím by pastýř nebyl spokojen. Každá se vůči pastýři něčím provinila. Každá byla v určitý den a v určitou chvíli svým způsobem neposlušná. Na každou pastýř musel zvýšit hlas. A někdy použít i prut a hůl. Každá se někdy někde zdržela, když stádo odešlo a pastýř hledal. Každá se někdy někam zatoulala. Každá se někdy vzepřela a šla si podle své vůle, svoji cestu. A vůbec každá se dostala do konfliktu s řády, které pastýř ve stádu nastavil. A díky tomu někdy ovečky onemocnily, nejednou se ztratily a museli být pastýřem hledaní. Jindy se dostali do spáru nepřítele a nejednou se zranili. Jenomže poslouchejte mě teď dobře, měli se kam vrátit. Ano, po všech pádech, po všech trápení, které pastýři způsobili. Měli se kam vrátit. Přesto všechno ovčinec jim zůstal otevřený. A když tak učinili, pastýři je nevyhnal. I když během dne neposlouchali, i když se během dne ztratili, večer byl pro ně otevřený ovčinec. Ano, možná nemohli jít do ovčince s hlavou vzhůru. Možná šli se sklopenou hlavou, ale měli se kam vrátit. Dokonce, když ji se ztratili a pastýř je našel, možná uprostřed noci, donesli k ovčinci a otevřeli dveře. Nejinak mi dnešní ovečky ze stáda dobrého pastýře, nevím, do jaké míry nám to dochází, ale kolikrát jsme upadli do hříchu po té, co jsme se už stali vlastnictvím dobrého pastýře. Po té, co nás koupil svou svatou krvi, víte, že v 1. Korinským 6.20 písmo říká, že bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Kolikrát ale opak byl pravdou, kolikrát jsme dokonce svým tělem oslavovali ďábla, dali jsme ho k ďáblu dispozici. Kolikrát jsme se tomu našemu dobrému pastýři vzepřeli, kolikrát jsme se zatoulali na pastviny nepřítele, kolikrát jsme se vrátili s poškozenou pověstí, s poškozeným nalomeným zdravím a vším, co se dalo. A pastýř nezabouchnul nám dveře. Přijal nás zpátky. Chápeme to do potřebné hloubky? David říká, já se do Hospodinova domu jako Kristova ovečka budu vracet, protože mi pastýř nezavřel dveře. Přijal nás. Vážím si toho, tam se před Boží tváří dnes večer. A nebo už to beru jako samozřejmost. Není to samozřejmost. Přesto kdykoliv jsme klopitli ve světě, v němž pracujeme a studujeme, bylo tu místo, kam jsme se mohli vrátit. Místo, kde jsme se mohli opět společně setkat, kde jsme si mohli zaplakat, kde jsme se mohli poradovat, kde jsme se mohli modlit jeden za druhého, kde jsme mohli společně zpívat a kde jsme opět směli slyšet opakovaně požehnaný pastýřův hlas, máš se kam vrátit. Jak požehnané.
David vedel, co říká. On tež opakovane padal na ceste víry. Spomínate? Opakovane. A pády Davidovi byli nejednou hodne veľké. Muž podle Božího srdce, říká Bible, jeho pády ale byly obrovské. A trpěl kvůli ním nejenom on, ale stejně jako dodnes trpěla celá jeho rodina, trpělo celé jeho království, v jeho čele stál. Jen se zaposlouchejte do slov, z kterých doslova mrazí v zádech. Ale chci, aby zazněli, abychom si uvědomili, jak úžasné i po tom všem zní slova já se budu vracet. 2. Samuelova 12. kapitola od 9. verše. Prorok mu řekl, proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovcu. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby byla tvou manželkou. Toto praví Hospodin, hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Všimněte si, ne od sousedu, ne od cizí země, z tvého domu to povstane. Před tvýma očima vezmu tvé ženy, dám je tomu, kdo je ti blízky. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne a ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, ty již Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Slyšíte, jak nádherně to zní po těch hrůzostrašných slovech a jak se tady krásně zračí to slovo, já se budu vracet. Já se mám kam vrátit i po tak hrozném hříchu. Nezemřeš. Ten Hospodin, který nad tebou vynesl trest, ten hřích po tvém pokání z tebe sňal. On se nad tebou smiloval. Je pravda, že to nešlo bez následku. Víte, zraněná ovečka, i když se mohla vrátit do ovčince, nevrátila se bez následku. Ona se tam vrátila z bolesti, ona se tam vrátila s tou ránou, ona se tam vrátila se vším tím, co bylo zapotřeby, aby byla vyléčena. I David trpěl. Písmo to nezamlčuje. 14. verš tam pokračoval. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Úplně se hrozím toho slova musí. Hospodin mu neříká, protože jsi to udělal, tak syn zemře, ale musí. Hřích si žádá daň. Cituji dál, Nátan pak odešel do svého domu. I zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnilo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Znovu říkám, bratře a sestry, že ani v případech našich to po hříchu nepůjde bez následku. Ovečka se vrací zraněná a se vším, co je s tím spojeno. Ale to, na co chci poukázat v tomhle směru je, že nám bylo umožněno se vrátit. Bylo nám umožněno v tom nepokračovat. Bylo nám umožněno neskončit v tom navěky. A navíc po návratu do Hospodinova domu, do jeho blízkosti k jeho tváři, nám bylo dovoleno opět okusit radost z odpuštěného hříchu. Kdo by to neznal? Kdo by to neznal? Radost z odpuštěného hříchu. Krásně to vyjádřil David v 32. žalmu, on v 5. verši říká, svůj hřích jsem před tebou vyznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. A tečku zatím dal v žalmu 32. verši, blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnosti.
Ano, blaze človeku, ktorému Hospodin už nepočítá hřích. Drazí moji, kdo dokážeme docenit váhu těchto slov? Blahoslavný je ten, ktorému Bůh nepočítá hřích. Já bych si moc přál, kdybychom to docenili každý den. Máme se kam vrátit po tělesných pádech. Bůh nás od své tváře neodvrhl. To je něco úžasného. A třetí myšlenku, kterou chci ještě vyzvednout z tohoto verše, je, že máme se kam vrátit po duchovní únavě, která na nás Kristovi ovečky doléhá. Zkusme přemýšlet, kolikrát jsme se jako Kristovi ovečky ocitli v unaveném stavu. Ve stavu, když jsme už nejenom nemohli, ale snad ani už nechtěli dál. Ocitli jsme se v určitém osamocení jako prorok Eliáš. Vzpomínáte na to, co on prožil v tom stádu božích oveček? Je pravda, že prožil úžasné věci, nádherné věci. Někdy si říkáme, škoda, že jsme nebyli na jeho místě, když svolal oheň z nebe a když dělal zázraky a když dělal velké věci. Ale přišel čas v první královské 19. kapitole ve 14. verši, kde čteme, Eliáš odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Teď už zbývám jenom já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. A výsledek? Nevyspal se z toho, jak by se dalo očekávat. Někdy si říkáme, jsme sice duchovně unavení, psychicky už tak trochu stlačení ke dnu v tom a onom, ale ráno bude lépe. Tak si jdeme lehnout, ale ráno není lépe. Stanete a není vám lépe. A Eliáš se dostal do bodu, kdy chce to zakončit na tomhle světě. Ano, vyčerpán v boží službě. Vyčerpán ve stádu oveček. 19. kapitola 4. verš říká, už dost, Hospodine, už dost. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Známe to takovéto porovnávání se s tím a oným a samozřejmě vám vyjde nejhorší možný výsledek, jaký může být. A vy to chcete zastavit všechno. Jenomže nic takového se nedělo, protože Eliáš měl podíl na návratu do Hospodinova domu. A je jedno, že byl na míle daleko od chrámu. Bůh za ním přichází osobně. Tam, kde byl vyčerpán, první královská 19.7 říká, Hospodinův anděl se ho dotkl opakovaně po druhé a řekl, vstáň, jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a v síle onoho pokrmu šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Ano, místo smrti, kdy to chtěl ukončit, přichází nová možnost služby, protože po té duchovní únavě Eliáš se má kam vrátit. A tak bratře a sestro, kolikrát si taky už zůstal sám? Alespoň tak si to myslel. Kolikrát se ti jevilo, že pro tebe už sluníčko nevyšlo, že nikdo kromě tebe už netáhne za to lano služby, které máš před sebou. Apoštol Pavel, velký to boží muž a služebník, neváhal říci, že na něho denně vedle všeho ostatního trápení a vedle všech těch ostnů, za které prosil, aby mu Bůh vzal a on nevzal, že na něj doléhá tíha za všechny církve. Neumím si to představit. Nemohl zavolat tam a onde, aby přesvědčil se, jak to tam funguje, ale věděl, že tam je problém a tam je problém a tam je problém a doléhalo to na něho. Od rána do večera, od večera do rána. Kolikrát i nám se zdálo, že to a ono, co děláme, je zbytečné a klesali jsme pod zodpovědností, kterou Bůh vložil na naše bedra. A možná, že to bylo skutečně oprávněně, možná, že jeden nás zklamal, že nás opustil, nebo nás zradil, nebo nám ublížil. Ale poslouchejte mě, boží dobrota zůstala stejná.
Dveře od ovčince zůstaly otevřené. A to je něco, co bych rád bychom docenili dnes večer. Do Hospodinova domu, říká David, se budu vracet do nejdelších časů. Ne ještě zítra, příští měsíc, prostě kolik to půjde. Je to něco, před čím žádná Kristova ovečka nemusí utíkat. Boží dobrota a milosrdenství ji provází a přitahují těmi provazy milování. Boží dobrota a milosrdenství provázely Mojžíše. Vzpomínáte přes moře, poušť, celý Izrael s ním. Jonáše provázely až na mořské dno. A když cítil, že ho zavolili brány pekla, Bůh byl s ním. Daniele provázela tato boží dobrota až do lví jámy. Sidracha, Mizacha, Abdenága do rozpálené pece. Bůh tam stál s nimi. Stejně tak tebe i mě provází všemi dny života. Nezapomeňte na to. I tehdy, když se svět kolem nás může hroutit, my se máme kam vrátit. A tak, bratře, sestro, ohledněme se zpátky v životě a zamysleme se, kudy všudy nás boží dobrota a milosrdenství provázely v tomhle týdnu, v uplynulých letech. Kolikrát nás vzali opětovně na milost, kolikrát nám pomohli zařadit se zpátky do stáda. V každém případě je to požehnání, které si nezasluhujeme. S oblibou navštěvujeme místa a přátelé, kde se cítíme dobře. Stejně to platí i o boží přítomnosti. Do jeho přítomnosti, věřím, se chceme vracet po celý svůj život, protože nám je tam dobře. Amen. A věřím, že jednou budeme v jeho přítomnosti po celou věčnost. A tak končím slovy vděčnosti. Pane, děkuji ti, že od tebe nikdy nejsem tak daleko, abych se nemohl vrátit zpátky do tvé náruče. Amen.

Vyslechli jste si 23. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

zvedni svou hlavu tam, kde stojí kříž. Na rány v rukou pohlédni, to nejsou hřeby,

vše, co bylo. Jen já vím, co tě tak poranilo. Tvé rány uzdravím,

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Dnes bude pokračování toho, co jsme začali minule, takový druhý díl tématu, které bychom si, věřím, jako církev měli připomínat. A minule jsme měli tu první část a teď máme tu druhou část, která, jak uvidíme a jak jsem ji předeslal předtím, je zaměřená na církev. Minule jsme viděli jakýsi teologický základ, tu podstatu. A dnes se zaměříme na to, co to znamená pro nás, pro věřící. A tak já se ještě na úvod pomodlím a začneme s vyučováním. Drahý pane, abychom pojmuli tu hloubku toho, co sám vykonal, abychom si uvědomili ten efekt, ten důsledek toho, co ve svém vystoupení, vyvýšení, na nebevzetí vykonal. My potřebujeme tvého ducha. Potřebujeme pomoc, potřebujeme oči víry, abychom nejenom v našich myslích, ale zároveň v našich srdcích přijmuli to, co jsi nám zjevil v písmu. Pane, jsme tvůj lid, jsme tvoje děti a potřebujeme ten duchovní chléb tvého slova, tak nás dnešního rána nasyť. Nasyť, abychom byli plní radosti, plní úžasu, plní lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Amen. Pokud byste si prohlíželi historické malby, možná byste si všimli, a není to nic neobvyklého, že pro malíře v historii byla Bible velice vhodným a ideálním zdrojem pro náměty. Často máte malíře, kteří vyobrazují biblické události. A na nebevzetí Krista není výjimkou. Najdete množství, stačí si to vygooglovat, najdete množství obrazů, které právě vykreslují ten okamžik, o kterém znovu se budeme bavit. Ten okamžik, kdy Ježíš je vzat od svých učedníků a je přijmutý do toho oblaku, který ho odnáší do nebes. Co je ale zajímavé, že mnozí tito malíři právě ve svých obrazech téhleté události často neznázorňují jenom nějaký hlouček, malý hlouček učedníků, kteří tam podle toho, co vidíme v Lukášovi a zároveň ve Skutcích, byli. Často tam vidíme obrovskou skupinu lidí, jak vzhlíží ke Kristu. Někdy dokonce mezi těmito lidmi, kteří bychom samozřejmě nazývali učedníky, je dokonce i apoštol Pavel. A to se zdá trošku divné, že? Protože apoštol Pavel uvěřil až dávno po tom, co Ježíš vstal a byl vyvýšen do nebes. Nebylo to z toho důvodu, že by tihleti malíři nějakým záměrným způsobem se snažili pokroutit písmo. Jednoduše prostřednictvím z těch svých maleb oni komunikovali v podstatě to, co dělá každý kazatel. Oni interpretovali význam té události. A jmenovitě ten význam je takový, že vyvýšení Krista do nebes nebylo ve svém významu omezeno pouze na hlouček učedníků. Ale ten význam Kristovo na nebe vzetí má zásadní a měl zásadní význam pro celou církev. Proto tam znázorňovali víc lidí, proto tam znázorňovali i třeba apoštola Pavla, proto tam třeba dávali i Marii. Tihleti malíři se snažili svým uměním naznačit, že to, co se stalo právě 10 dní před letnicemi, bylo důležité nejenom pro učedníky v té době, ale je důležité i pro nás, pro dnešní současnou církev. A to je, na co si chceme dneska poukázat. Znovu se odrazíme od těch dvou základních textů v Lukášovi, na konci Lukáše, ta 24. kapitola, potom ve Skutcích v 1. kapitole. A podíváme se na 7, ano, slyšíte dobře, musel jsem to udělat na 7, protože 7 je dokonalý číslo, 7 realit, které vyplývají pro církev právě z na nebevzetí Krista. První realita. Na nebevzetí Krista zaručuje Kristův návrat pro svou církev. To, že Ježíš odešel, zaručuje jeho návrat pro svou církev. Hned z kraje, 1. kapitola ve Skutcích.
10. 11. verš. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe, tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Tohle opravdu není obtížné na pochopení. Tihleti muži andělé jednoduše komunikují to, co měli učedníci a co bychom my měli pochopit. A to je zrovna tak, jak odešel, zrovna tak se vrátí. Historie světa se chýlí ke svému závěru a ten den, kdy se Kristus vrátí, se přibližuje. Ten den té ohromné milosti, kdy se znovu zjeví náš Pán, se přibližuje. Ten den, kdy si přijde pro svoji církev, aby s ním byla na věky. Každý den, kdy se probudíme, jsme o den blíže tomuhle tomu okamžiku. Okamžiku, kdy se naplní právě ta slova, která čteme od apoštola Jana ve zjevení 11, kdy čteme, zatroubil sedmý anděl a v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkali, království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista a bude královat na věky věku. A pak až v samotném závěru nic prokletého již nebude, to je zjevení 22. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit. A tak Kristův návrat, ta naše opravdu požehnaná a pravá naděje, je to, co se blíží. A to na nebevzetí nám tohleto signalizuje. To, jak odešel, znamená, že také přijde. On je ten, na kterého očekáváme. A pro církev tohle je a měla by být vždycky taková hnací síla, takový hnací motor pro jejich věrnost, pro jejich poslušnost, pro jejich oddanost, ale zároveň pro jejich připravenost. Možná si pamatujete, právě Ježíš v tomhletom kontextu vypráví podobenství o 10 panách. 5 pošetilých a 5 rozumných. A ty rozumné bděli. Žili svůj život ve střehu a v očekávání toho příchodu ženicha. A přestože si dával na čas, oni neumdlévali a to bylo důležité. A jedna ze zásadních věcí, ten rozdíl mezi těmito rozumnými panami a těmi pošetilými bylo, že v těch lampách, které všechny měli, byl určité množství oleje, ale ty rozumné si přinesli extra. Protože nevěděli, kdy se jejich ženich vrátí. A potom, když z ničeho nic se začal vracet, tak měli dostatek oleje, aby ho přivítali, aby zároveň s ním vešli na tu hostinu. Ale ty pošetilé neměli olej, neměli extra olej a žadonili a prosili a ty rozumné říkali, jděte si koupit svůj vlastní olej. A oni museli odejít a když se vrátili, tak dveře už byly zabouchlé a už pro ně nebylo místo, už pro ně nebylo vchodu do té přízně a do té přítomnosti toho ženicha. A Ježíšovo varování bylo jasné. Jděte tedy, protože neznáte ten den ani hodinu. Jinými slovy, žijte v očekávání Krista, protože ten, který odešel, zrovna tak, jak odešel, se vrátí. A tak žijte v očekávání, v připravenosti. My si tyhle ty slova často připomínáme. Martin Luther často říkal, že máme žít tak, jako když Kristus zemřel včera, vstal dnes z mrtvých a zítra se vrací. A tak to na nebevzetí znamená, že Kristus se vrátí a my bychom na to měli být připraveni. A součástí tohoto návratu je zároveň velice utěšující fakt pro církev. Kristův návrat nám také dává sílu vyrovnat se s veškerými následky hříchu v tomhletom padlém světě. Dává nám jistotu a schopnost se vyrovnat s bezprávím, sílu odpouštět, protože my víme, že jednoho dne spravedlnost bude jednou provždy vykonána. Každý hřích bude potrestán, každý bezpráví, každý příkoří. Utrpení bude jednou provždy vymíceno. A smrt bude jednou provždy vyhlazena. A Kristus se vrátí jako král a soudce. A my, jeho milovaný lid, nemusíme bát jeho příchodu.
Protože, jak nám připomíná Pavel, není žádného odsouzení pro ty, co jsou v Kristu Ježíši. Pro nás příchod Krista je příchod našeho milovaného krále. To je ta první realita. Na nebevzetí je zároveň připomenutím toho, že se Kristus vrátí. Tady je ta druhá realita. Na nebevzetí vede k pověření církve ke službě. Znovu skutky první kapitola. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až po nejzaší konec země. Jak ohromné. Kristus si povolává nás, ubohé, neschopné hříšníky, proto, abychom zvěstovali tu nejohromnější zprávu, abychom zvěstovali evangelium. Ježíš nás po svém vyvýšení jako církev zanechal zde tady na zemi. Vše, k čemu jsme byli povoláni jako věřící, bychom mohli dělat a budeme dělat v nebi. A mnohem lépe, dokonalým způsobem. Všechno, kromě jedné věci. Co je tou jednou věcí? Co je ta jedna věc, kterou my nemůžeme dělat v nebi, ale kterou můžeme dělat tady na zemi? Získávat učedníky pro Krista. V nebi už nebudeme evangelizovat, protože každý v nebi bude věřící, každý v nebi bude dokonalý, bude dokonale znát svého pána, ale tady na zemi je naše příležitost. Ježíš nás tady nechal, zanechal nás tady jako své učedníky, abychom zvěstovali evangelium. My hříšníci, my jsme obdrželi tu příležitost, to privilegium zvěstovat ostatním hříšníkům o tom, že je cesta, jak se smířit s Bohem. Jak to často kazatelé vyjadřují, křesťané jsou jednoduše žebráci, kteří říkají ostatním žebrákům, kde najít chleba. Kde najít chleba života. A tak Kristus nás právě v tomhletom povolání přesně předtím, než byl vzat na nebesa, povolává. A to povolání je důležité. Ježíš nás nabádá, abychom se nedívali jenom přes plot, nebo jenom přes ulici, nebo jenom napříč města. Povolává nás, aby naše světlo zářilo za hranice naší čtvrti, za hranice našeho města, za hranice i naší země. Jako církev se nemůžeme nějakým způsobem izolovat a omezovat se jenom na místní službu, jako by zbytek světa neexistoval. Máme být v určitém slova smyslu přesně jako pán Ježíš, který byl nejenom světlem Ostravy, on byl světlem a je světlem světa. A tak to naše zvěstování samozřejmě začíná. Začíná tady. Začíná tady v tom místě, kde jsme. Některé sbory, možná jste to viděli, nad svými dveřmi, když vycházíte z té budovy toho sboru, mají malou cedulku. A na té cedulce je napsáno, nyní vcházíte do misijního pole. Nyní vykráčujete do misijního pole. To je, k čemu povolává Kristus svoji církev. To je, kde začínáme. Ostrava je náš Jeruzalém. A pak je třeba postupně jít dál. Do Judska, do Samaří, až na ty nejzazší konce světa. Naše činění učedníků by mělo být, jako když hodíte kámen do rybníka, že? A teď vidíte, jak se ty vlnky šíří od středu ven. A pokud my jako církev takhle nepřemýšlíme, tak vlastně opomíníme to velké povolání, ke kterému Kristus povolal svoji církev právě předtím, než vystoupil na nebesa. A to, co před nás předložil, já doufám a uvědomuji si, že vy taky vidíte, to je prostě nemožný úkol. Že? Ježíš nás povolává k tomu, abychom byli misionáři do celého světa. Abychom činili učeníky všech národů. Ale na to my jsme moc slabí. To se zdá být naprosto nemožný úkol. Ale to je záměrné. Ta velikost toho úkolu a velikost naší slabosti
právě v tomhletom propojení dávají vyniknout velikost Boží moci. Velikost svrchovaného Krista, který zachraňuje svůj lid. A my bychom si jako církev měli neustále v tomhletom kontextu připomínat slova Pavla. Efeským 3. kapitola, 20. verš. Tomu pak, kdo je mocen, podle síly, kterou působí v nás, učinit trošku? Trošičku? Nepatrně? Ne. Daleko více nade všechno, co žádáme, nebo si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků. Amen. Pavel nás tady nabádá, že to, čeho je Bůh schopen, je mnohem větší, než my si dovedeme sami představit. Než my v těch svých modlitbách jsme schopni vůbec vyjádřit. On říká, že to přesahuje všechno to, co my jako lidi můžeme pojmout. A otázka je, jestli my jako církev tomu vůbec věříme. Jestli vůbec věříme, že Bůh má takovou moc. Že opravdu je schopen zachránit kohokoliv, z čehokoliv, jakkoliv, kdykoliv a kdekoliv. A my bychom tomu věřit měli. My bychom měli věřit celým svým srdcem, protože Bůh je opravdu tak mocný. Víte, kdyby mi někdo řekl ve 12, ve 13 letech, že já takový teenager, typický ateista, který v té době ještě žil za železnou oponou, jednou pojede do Ameriky, jednou se stane křesťanem, stane se pastorem, vrátí se do Čech, aby založil sbor, aby pastýřoval. Nedávalo by mi to smysl. Za prvý bych ani nevěděl, co myslí tím slovem pastýř. Co to je? Tahle kategorie vůbec v mém životě neexistovala. A kdyby to potom někdo vysvětlil, tak bych se jim vysmál, protože já jsem bydlel za železnou oponou. Na západ se nesmělo. Aby tohle bylo vůbec možné, Bůh musel pohnout všim možným vládami světa, proto aby se to otevřelo a já mohl někam vycestovat. A zároveň Bůh musel pohnout v mém srdci, v mém černém ateistickém srdci, které odmítalo Boha, který vnímalo křesťanství jako pohádku. Co na to Bůh? Jak se staví k takovýmhle situacím? Jeremiáš 32 to vystihuje úplně nádherně. Hele, já jsem Hospodin, Bůh veškerého těla, což pak je pro mě nějaká věc nesnadná. Opravdu věříme, že Bůh nás povolal k těmto obrovským věcem? A že má tu moc? Třetí realita. Na nebevzetí Krista, nejenom tedy, že jsme viděli, že nás povolává do služby, ale zároveň zajišťuje zmocnění církve ke službě. My jsme povoláni do služby, ale zároveň s tím povoláním přichází ta pomoc, to zmocnění. Znovu, skutky první kapitola. Když se tedy sešli, tázali se ho, a to už jsme četli, a on jim říká, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde. Víte, jako z církev si často připomínáme, že když nás něčemu Kristus přivede, tak nás tím taky co? Provede. A to vidíme právě na této třetí realitě. Ježíš nás nejen pověřuje ke službě, ale on nás i uschopňuje, zmocňuje ke službě. A už během té doby, kdy tady Ježíš byl se svými učedníky, ty tři roky, které použil pro to, aby je připravil, vidíme, jak je Ježíš připravuje své učedníky právě na ten příchod Ducha Svatého. V Janovi nám Ježíš připomíná, že požádá Otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Jinými slovy, Ježíš jim slibuje, že přijde jednoho den někdo, taky bytost, taky osoba, která naprosto dostatečným způsobem, rovným způsobem nahradí Krista a jeho službu učedníků. Později Ježíš říká, ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Odchodem Krista, tím na nanebevzetím Krista, dochází k naprosto radikální změně způsobu, jakým duch Boží a člověk fungují.
Jaké je mezi nimi propojení. Když byste studovali ve Starém zákoně, všimli byste si, že ve Starém zákoně Duch Svatý přicházel a spočíval na člověku, ale zároveň mohl odejít od toho člověka. Měli jste tady příklad třeba Saula. Saul, král Saul, který, na kterého přišel Duch Svatý, ale zároveň potom od něho ten duch odešel a přišel na něj duch zlý. A pak v evangeliích vidíte, že duch byl s učedníky. Skrze Krista Duch Svatý byl s učedníky. Ale to, k čemu dochází o letnicích, je naprosto radikální věc. Duch Svatý nebyl jenom na lidech nebo s lidmi. Duch Svatý je v nás. A nejenom dočasně, ale permanentně, navždy. A tak pokud jsi v Kristu, tak Kristus se ve svém duchu, jeho duch Kristus se zabydlel ve tvém srdci a nikdy tě neopustí. Vždycky tam bude. A to je ta realita, která se potom naplňuje hned v úvodu knihy skutku, kdy vidíte Ducha Svatého, který přichází na učedníky. A oni jsou permanentně zmocnění ke službě. Ale tím to neskončí. To na nebe vzetí nejenom, že zajistilo to zmocnění Ducha Svatého svému lidu, ale zároveň vedlo k obdarování věřících duchovními dary. Proto, aby mohli budovat církev. Proto, aby mohli společně vyvyšovat Krista a růst jako jeho nevěsta. A tohleto obdarování je velice zajímavé, protože právě tohleto obdarování těmito duchovními dary je velice blízce propojeno s na nebe vzetím Krista. Je to právě ten Žalm 68, který jsem zmínil, který je použit právě v kontextu obdarování církve duchovními dary. A můžeme si o tom přečíst v Efeským ve 4. kapitoli. Pavel, apoštol Pavel, když se dívá zpět na Starý zákon, dívá se do Žalmu 68 a vidí v něm právě to, co se stalo v Kristu, kdy Kristus přišel, zemřel, vystoupil na nebesa a jeho výstup na nebesa zajistil církvi dary, které potom umožňují církvi fungovat jako tělo Kristovo. Efeským 4. kapitola, 7. verš až 13. verš. Ale každému z nás byla dána milost podle víry, podle míry Kristova obdarování. Proto praví, vystoupil do výše, odvedl s sebou zajace a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? To je samozřejmě Ježíšovo zmaření. Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Pavel říká, to, že Ježíš vstal z mrtvých, to, že byl vyvýšen na nebesa, pro nás, pro církev, znamená dary. Dary, které nám byly dány proto, abychom jednou byli jako Kristus. Dary, které používáme. Víte to, že my jako církev, jako věřící, prokazujeme svoji službou jeden druhému to, co Kristus často prokazoval svým učedníkům? Když Kristus povzbuzoval své učedníky, když Kristus pomáhal, když měl s nimi empatii, když se nad nimi slitovával, když jim žehnal. To je to, co vlastně teďkom církev dělá v kontextu svých vlastních členů, kteří jeden druhému pomáhají, kteří jeden druhého povzbuzují, kteří se navzájem povzbuzují v boji proti hříchu. Ježíš svým na nebe vstoupením zajistil dary pro církev, která z nás dělá to, co teďkom jsme. Církev, která roste a jednoho dne doroste k dospělosti té plnosti Kristovo postavy, kdy až ho uvidíme, jak nám připomíná písmo, budeme jako on. Byla ta třetí realita. Čtvrtá realita. Na nebe vzetí Krista potvrzuje Boží svrchovaný plán pro církev. Potvrzuje to Boží svrchovaný plán pro církev. Tohle vidíme právě na konci 24. kapitoly v Lukášovi. Úplně na konci čteme, že potom je Ježíš vyvedl až k Betanii. Zvedl své ruce a požehnal jim a stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil a byl nesen z hůru do nebe.
A když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. Amen. Všimněte si těch z toho slova žehnat, jak se tady opakuje. On jim požehnal, ale když jim ještě žehnal, teologové nás upozorňují, že tohle není nějaký nahodilý zdvojení slova. My si musíme uvědomit to načasování tohletoho požehnání. Všimněte si, že Ježíš svým učedníkům nepožehnal předtím, než zemřel na kříži. On jim ani nepožehnal, když vstal z mrtvých, tam jim řekl pokoj s vámi. Ale je to právě před svým odchodem, kdy jim Ježíš takhle žehná. A tohleto žehnání při tom odchodu jim mělo připomenout ten význam, ten starozákonní význam požehnání. Protože tohle ten význam toho starozákonního požehnání byl projevem Boží dobroty. Boží dobroty a touhy zaopatřit, chránit, vést Boží lid. Vést ho tak, aby následoval Boží svrchovanou vůli. Určitě si vybaví ta známá slova Aaronovo požehnání. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať na tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv, ať tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. To je ta myšlenka, která se tady skrývá pod tím slovem požehnání. Dochází tady k tomu, že Ježíš jim nějakým způsobem přidává a pověřuje je. Protože to je přesně, co vidíme ve Starém zákoně. Kdykoliv, kdy docházelo k požehnání mezi patriarchy, mezi proroky. Bylo to takové to předání toho štafetového kolíku, kde jeden zbožný muž předává to vedení, předává to velení, předává tu zodpovědnost za Boží lid někomu druhému, někomu dalšímu. A tak patriarcha nebo prorok si zavolal svého následovníka, toho, který půjde po něm. A vynesl nad ním požehnání, které zdůrazňovalo právě pro tohle toho následovníka tu důležitost, aby věrně sloužil Bohu, aby byl oddaný Bohu, aby důvěřoval Bohu. A ta budoucnost a úspěch právě tohoto následovníka spočívala v jeho věrnosti a oddanosti Hospodinu. Čteme to v případě Jozueho, kde ho Mojžíš pozbuzuje, aby byl věrný. Vidíme to v životě Eliáše, který předává ten štafetový kolík Eliše. Vidíme to i v tom, jak Izák žehná Jákobovi. To požehnání nejenom, že komunikovalo předání jakési zodpovědnosti za zavedení Božího lidu, ale zároveň to požehnání vyjadřovalo myšlenku toho, že to je neměnné ustanovení. Tohle nešlo zvrátit. Kdykoliv patriarcha pronesl to svoje požehnání, bylo právoplatné a neměnné. A možná se vám právě v tomhletom kontextu vybaví trošku taková špatná situace, ke které došlo, když se Rebeka, která se snažila vyzdvihnout svého syna Jákoba, nebo Izraele později, podledla svého vlastního manžela Izáka a převlekla svého syna za jeho staršího bratra Ezava a podstrčila ho, jako by on měl být ten nejstarší, ten prvorozený. A tímhle způsobem převezla Izáka a on tak požehnal Jákobovi, když měl požehnat prvorozenému Ezaovi. Když se to všechno potom provalilo a Ezau se vrátil spole s tím svým úlovkem a žadonil a prosil otce, aby požehnal jemu, protože jeho mladší bratr mu už to požehnání sebral, ukradl. Už to bylo nezvratitelné, už to bylo pevné, bylo to neměnitelné, nemohlo se to změnit. Ale co to všechno pro nás znamená? Kdybychom to měli sečíst a potrhnout, tohleto je co tady Ježíš komunikuje tím svým požehnáním. V první řadě komunikuje, že tohleto přenesení zodpovědnosti, tohleto vedení, ke kterému tady dochází, té změně, to vše se odvíjí podle svrchovaného Božího plánu. Bůh vede veškeré generace. Ta následující generace věřících je vždycky důkazem milosrdného konání Boha v životě lidu. Bůh má svrchovaný plán. Bůh má svrchovaný plán, do kterého zapadá jeho církev, do kterého zapadá každá generace věřících. A celý ten plán spěje k jednomu závěru. Tu vystihl zase Pavel v první kapitole Efeským. Aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. Svým požehnáním jednoduše Ježíš
učedníkům potvrdil, že všechno se odvíjí podle Božího plánu. Všechno je v Boží režii, všechno se odvíjí podle Boží svrchované vůle. A všechno spěje k tomu ohromnému vrcholu, kdy každé koleno se pokloní. Požehnání vyjadřovalo, že Bůh má všechno pevně ve svých rukou. A tohle bylo pro církev naprosto zásadní ujištění, protože nebude dlouho trvat. A Štěpán bude ukamenován. Nebude dlouho trvat a Jakub bude sťat. Nebude dlouho trvat a církev bude nenáviděná a pronásledována. A je to právě v takovýchto okamžicích, kdy církev nachází svou největší útěchu právě v tom poznání, že Bůh má všechno ve svých rukou, že tady se neustále koná a děje Boží plán, že věci se nevymkly Bohu z jeho kontroly, že on má všechno pod kontrolou, vše se odvíjí tak, jak on předurčil. Bůh má celý svět ve svých rukou. A pro nás, pro věřící, to znamená, jak to vyjádřil apoštol Pavel, těm, kteří milují Boha. Všechny věci, to znamená i pro následování, i dokonce mučednická smrt, všechny věci spolupůsobí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Víte, jako pastýř, já těžko můžu vědět, čím vším si každý z vás prochází. Ale jedno vím s jistotou. Pokud jsi v Kristu, svrchovaný Bůh má všechno ve svých rukou, včetně tvého života, včetně tvé situace, včetně tvých problémů, tvých frustrací, tvých bolestí. A pokud jsi v Kristu, on je pro tebe. Děj se, co děj. I kdyby padaly trakaře, Bůh je pro tebe. Pavel říká, co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil svého vlastního syna. Ale za nás, za všeckého vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Tady Pavel argumentuje od toho největšího do toho k tomu nejmenšímu. Jestliže Bůh udělal pro nás, a to si často musíme připomínat, to je často, co zaznívá i u nás doma. Jestliže Bůh udělal to nejdůležitější, to nejtěžší, co v tomhletom vesmíru je, a to je, že vykoupil hříšníky, že se postaral o vykoupení našich hříšních duší. Nic těžšího není, nic obtížnějšího není. Jestliže Bůh je schopen udělat tohle pro nás, pro každého, kdo jsme v něho uvěřili, všechno ostatní, kde budu do školy, jak dopadne práce, jak dopadne tohleto, jak dopadne to všechno ostatní, s porovnáním s tím, co pro nás už Bůh udělal v Kristu, je maličkost. Nicotný, je o ničem. Bůh je tak mocný, že tyhle ty věci se nedají ani porovnat s tím, co už pro nás udělal v Kristu. To byla ta čtvrtá realita. Pátá realita. Na nebevzetí Krista zaručuje Kristovo pokračující péči o církev. To je další ohromné pozbuzení. To, že Ježíš je na nebi, pro nás znamená, že se o nás nadále stará. To, že odešel, neznamená, že nás tady nechal na pospas. My jsme řekli už minule, že Kristův odchod byl nezbytný pro smíření, že on byl ten dokonalý velekněz, který přinesl tu dokonalou krev oběti své vlastní oběti na kříži, aby ji předložil Bohu, aby tím Bůh byl usmířen s námi. Ale tím jeho služba a péče o církev neskončila. To není ten konec. Poslechněte si tyhle nádherné pozbuzující verše. Římanům 8:34. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a co dělá? Přimlouvá se za nás. Židům 7:25. Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. 1. Janova 2:1. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili, a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého. Jak ohromné ujištění. V tomhletom okamžiku, právě teď se Kristus přimlouvá za každého, kdo mu patří. A my tuhle péči vidíme i vlastně za života našeho Pána Ježíše tady na zemi.
A možná se nám to ještě lépe vybaví, když si uděláme takový kontrast, když si to trošku porovnáme, když si srovnáme toho prvního Adama a toho druhého Adama. Víte, když Evu pokoušel Satan, co dělal ten první Adam? Mlčel, nečinně tam stál a svět upadl do hříchu. Když ale Petra pokoušel Satan, co dělá druhý Adam? Pán Ježíš říká, Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však prosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. Ty, až se obrátíš, jednou obrátíš, posilni své bratry. Kristus už za svého života se přimlouvá za své učedníky, kteří budou pokoušeni se odvrátit a vzdát se víry. On se už za jejich života vlastně za ně přimlouvá a nyní se přimlouvá za každého jednoho z nás u svého Otce. Takhle se Ježíš přimlouvá za svou krví vykoupenou církev. Není to Marie, není to nějaký svatý, je to Kristus a pouze Kristus. On má přímý přístup, on je u Božího trůnu. On se za nás přimlouvá, my nemusíme snít skrze někoho. Tohle není jako když jste na letišti a máte takový to nalodění se na letá, takový to boarding, jak se říká. Jste někde na letišti, kdy vás postaví do té fronty a první jdou ty VIP, první jdou ty první třída a pak jde ta business třída a potom dlouho, dlouho nic a pak teprve jdete vy, protože jste někde v ekonomické třídě. To je většinou, jak lítám já. Takhle to nefunguje s Kristem. V Kristu jsme všichni VIP. V Kristu nemusíme čekat v nějaké frontě. Nemusíme se plazit po kolenou. Nemusíme políbit nějaký relik. Nemusíme přemlouvat nebo uplácet nějakého stewarda, aby nás spustil dřív na palubu. Kristus odešel do nebes a nechal za sebou otevřené dveře. A skrze Krista máme přímý přístup. Máme přímluvce u samého trůnu. Ale to není všechno. Ta péče pokračuje. Ježíšovo na nebe vzetí, nejenom, že zaručuje tuhletu péči a tuhletu přímluvu, ale zároveň ta péče je vidět také v tom, že pro nás připravuje místo. Jan 14.3. Odejdu-li, Ježíš říká, a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde já jsem. Tenhle ten obraz vychází z takové té tradice židovské, kdy muž, který byl sezdán, zanechal tu svoji manželku, která už vlastně v tom kontextu té tradice, té společnosti byla, jeho žena už nebyla k mání pro někoho jiného a kdyby náhodou se něco stalo, tak už by se vlastně měli rozvést. Ale ještě v tom okamžiku tam nedošlo k tomu intimnímu stvrzení z toho vztahu, ale už v tom okamžiku byla považovaná jako jeho žena. Ale ten její manžel, ten její ženich vlastně odešel na nějakou dobu do domu svého otce, kde připravoval pro ní bydlení. Někdy to bylo i 12 měsíců a ona nevěděla, kdy se vrátí, ale věděla, že se pro ní vrátí, až připraví pro ní to bydlení. A měla na ní čekat. On se vždycky vrátil neočekávaně. A to je ten obraz. To je znovu ten obraz toho, kdy Kristus nás tady zanechal, jeho nevěstu, a odešel, aby připravil místo u svého otce. A jednoho dne se vrátí. A pro nás, pro církev, to je znovu obrovské povzbuzení. Jakýkoliv utrpení, my máme přímluvce. Jakýkoliv problém, máme přímluvce a není to někdo halabala, kdo by... Je to Kristus, je to samotný Kristus, je to stvořitel všeho. Kdo lepší se za nás přimlouvat, než ten, který nás stvořil, ten, který stvořil všechno, ten, kterému všechno patří. A tak já doufám, že vaše oči nejsou zastřeny těmi starostmi a svody tohoto světa a že vás tahle ta pravda nenechává chladnými. Že teďkom v tomhle okamžiku za nás v nebi Kristus stojí při Božím trůnu a přimlouvá se. Přimlouvá se, aby jsme lépe slyšeli jeho slovo. Přimlouvá se, aby to tvrdé srdce, které si často vybudujeme přes celý týden, kdy se mamráme v tomhletom spadlém světě, aby bylo obněkčeno a ty pravdy, které nám zjevil, tu smrt, kterou za nás podstoupil, aby to všechno nás proměnilo. Abychom si uvědomili tu krásu, tu hloubku, tu šířku, tu výšku jeho ohromné lásky k nám. Ježíš se za nás přimlouvá. Abychom tohle všechno viděli.
Když se ráno s Filipem modlíme, aby Bůh použil tohle kázání, aby Bůh použil svého ducha pro to, aby jsme opravdu viděli tu pravdu písma. Není to, jako kdyby jsme byli první, co tohle se modlí. My se pouze v tom okamžiku připojujeme ke Kristu, který se už za nás takhle modlí. Protože chce, aby jsme viděli jeho slávu. A my chceme to samé, nebo bychom měli chtít to samé. Šestá realita. Na nebe vzetí předobrazuje vyvýšení církve. Krátký bod. Určitě víte, že písmo nazývá Ježíše prvotinou. To znamená, že jako věřící půjdeme v jeho šlépějích. To, čím si prošel Kristus, je to, čím si projdeme my. Pavel v Korinským, 1. Korinským 15, a to je text, který jsme nedávno i kázali, píše, avšak Kristus stal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení z mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí, jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi. Kristus navždy přijal lidské tělo. Nevrátil se do nějakého nemateriálního stavu, ale ve svém fyzickém těle vstoupil na nebesa, která nejsou jenom nějakým jakýmsi obláčkem, kde fungujeme v nějakém stavu bez tíže. Je to fyzické místo, je to materiální místo, kde věřící jednoho dne budou žít tak, jak Adam žil v dokonalém ráji, v dokonalé zahradě. A to je, co čeká i nás. To oslavené, dokonalé tělo. Život v nebi. To je ten pravý domov. Písmo nám připomíná, že tam je naše primární občanství. Že jako věřící nejsme v první řadě občané České republiky nebo Spojených států nebo kdekoliv jinde, ale naše primární občanství, to první občanství je v nebesích, v nebeském království. A tak naše primární oddanost zároveň patří ne prezidentovi, ne královi, ne komukoliv jinému, ale právě Kristu. A teď jsme u té poslední reality. Poslední realita, která jakoby shrnuje a potrhuje všechno, co jsme doposud slyšeli, i to, co jsme slyšeli minule. Podívejte se do Lukáše 24. kapitoly, úplně na ten závěr té kapitoly. Podívejte se, co tohleto všechno, to na nebe vzetí, dělá s učedníky. Tam čteme, a když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a doprořečili mu. Amen. Tady vidíme, že od Krista se nyní ta pozornost upírá na učedníky. Jak zareagují na to, že od nich odešel, jak zareagují na jeho odchod. A možná se vám ta reakce zdá trošku zvláštní. Taková možná i nedůstojná nebo nevhodná toho, co se vlastně stalo. Oni tam čteme, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Já si to představuji jako takovou tu rodinu, která se sejde na letišti a část té rodiny musí někam odletět a druhá část zůstává. A představujete si takovou opravdu smutnou atmosféru. A asi byste se divili, kdyby právě po tomhletom rozloučení jedna z těch stran se začala s radostí bavit a utíkala a užívala si. Smutek by dával smysl, že? Smutek by dával smysl. Opouští je jejich pán, jejich učitel, jejich spasitel je teď opouští a určitě by dával smysl, kdyby byli zarmouceni. Ale místo toho vidíme, že s radostí se vrátili do Jeruzaléma a uctívali. Ale je to právě ta radost. Tahle ta radost, která komunikuje realitu, která nám nesmí uniknout. Učedníci si bez pochyby uvědomili, jaký důsledek pro ně má Ježíšovo na nebe vzetí. Po 40 dní je Ježíš vyučoval. Připravoval je na to, co přijde. Tohle byl ten nejlepší seminář, jaký si můžete představit. Váš učitel, samotný Kristus, stvořitel všeho. Vaše učebnice, jeho vlastní slovo, dokonalé slovo, které inspiroval svým vlastním duchem. A téma? Boží království. A my nevíme přesně, co bylo obsahem Ježíšovy vyučování. Víme obrazně, obšírně, ale písmo nám později zjevuje pravdy, které tvoří jakousi páteř té apoštolské věrouky. A tady jsou základní tři body.
Učedníci, a poslouchejte dobře, učedníci věděli, že Ježíš nezemřel na kříži sám. Ježíš nezemřel na kříži sám. Učedníci věděli, že Ježíš nevstal z mrtvých sám. Učedníci také věděli, že Ježíš nevystoupil na nebesa sám. Věděli, jak to vyjádřil jeden teolog, že Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a byl vzat do nebes a usedl po pravici Boží jako manžel své nevěsty. Čímkoliv si Kristus prošel, udělal to z církví na srdci. Udělal to pro církev. A proto apoštol píše, Galackým 2.19, s Kristem jsme byli co? Křižováni. Římanům 6.5, nebo jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i z mrtvých stání. A potom v Tesalonickým, když Pavel připravuje církev na příchod Boží, tak jim připomíná, že potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích. Co vám to má připomenout, uchvácení v oblacích? Přesně to, co učeníci viděli, když Ježíš byl vzat na nebesa. Uchvácení, tak jako Kristus byl uchvácen v oblacích, tak i my budeme uchváceni v oblacích, do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem, proto se těmi slovy, co? Navzájem povzbuzujte. A nebo jak to vyjádřil Timotej? Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním také, co? Královat. Vše, co Kristus dělal, dělal pro církev ke slávě Boží. Když Kristus odcházel do své nebeské slávy, nesl na svých prsou svůj vykoupený lid, protože jak nám připomíná znovu Koloským 3. kapitola, náš život, život věřících je ukryt s Kristem v Bohu. Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná. To je ten cíl, to je ten účel. Proto Ježíš odešel do nebes, aby nám seslal ducha, aby nám seslal dali, aby nás pověřil k tomu, abychom činili učeníky, aby rostla jeho církev. A teď otázka. Jsi jeden z těch, jejich život je ukryt v Kristu, s Bohem. Patříš mezi ty, pro které, nebo na které se stahují tyhle pravdy. Byl jsi vykoupen Kristovo předrahou krví. Je na nebe vzetí i nadějí a povzbuzením pro tebe. Přimlouvá se za tebe Kristus, král králu, pán pánu. Je tato realita součástí tvého života? A pokud ne, tak utíkej ke Kristu. Utíkej k němu s vírou a s pokáním. Pokloň své srdce před ním. Poklekni. Dej mu svůj život, dokud je čas. Protože jenom v rukou Krista najdeš to bezpečí, ten odpočinek ve světě, který tě bude neustále válcovat. V hříchu, v vlastním hříchu, který tě bude neustále válcovat. To na nebe vzetí Krista církvi přináší úžasné zabezpečení, úžasnou jistotu budoucí radosti v přítomnosti našeho Spasitele. A ten efekt té radosti a těch neustálých chvál vidíme právě u těchto učedníků. Byli stále tam, čteme, oni byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. A když si to dáme všechno dohromady, když si to všechno poskládáme dohromady, to, co oni vlastně za těch měsíc a půl zažili s Kristem, s tím zmrtvých staným Kristem, tak to začíná dávat smysl. Jak jinak reagovat na tu ohromnou milost, než uctíváním? Víte, Lukáš má velice zvláštní způsob a takový zajímavý způsob, jak propojuje věci. A kdybyste si četli Lukáše od začátku do konce, tak si všimnete, že na začátku byla Anna, která očekávala příchod Mesiáše a vykoupení Izraela. Čteme, že neopouštěla chrám posty a prosbami sloužila Bohu dnem i nocí. A co vidíme na začátku, se nyní opakuje na konci, ale v životě učedníků. Protože i učedníci jsou nyní v chrámu. Denodenně chválí Boha a dobrořečí mu.
Pro ně to bylo naprosto proměňující. V moci Ducha Božího se z učedníků právě, kteří se jenom několik dní předtím zamykali ze strachu před Židy, stali odvážní následovníci a kazatelé Krista. Kazatelé, kteří, jak to v Tesalonice vyjádřili, pobouřili, doslova převrátili celý svět z hůru nohama. Z učedníků, z vystrašených učedníků se stali hrdinové víry. Když je uvěznili, tak se ve vězení modlili a zpívali Bohu. Když je zmrzkali, šli a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro jméno Krista. Když je pronásledovali, rozprchli se dál a zvěstovali slovo. A když je zabíjeli, modlili se za své nepřátele zrovna tak, jako se modlil Kristus. Pane, nepočítej jim tento hřích. Ukázali nevídanou, ukázali nadpřirozenou odvahu, nebojácnost, protože znali Krista, znali moc jeho zmrtvých stání, znali naději jeho na nebe vzetí a měli moc ducha. Bratři a sestry, my máme tu samou moc Ducha Svatého jako církev. Ten samý duch, který přebýval v Kristu. Ten samý duch, který přebýval v jeho učenících, je ten samý duch, který přebývá v nás, v našem společenství. Patříme Kristu, který zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých, byl vzat do nebes, který se za nás dennodenně přimlouvá a jednoho dne za zvuku poslední polnice se pro nás vrátí, abychom s nimi byli na věky věku. To je naděje, co? Jak ohromná naděje. Jaká radost. Ježíš tady nezůstal, ale odešel, usedl na trůn a panuje a je nade vším. Drahý nebeský Oče, nedej, abychom jenom s chladným srdcem si jednak prošli kolem těchto ohromných pravd. Abychom jen s chladným srdcem viděli tu realitu, kterou nám před a je nade vším. Drahý nebeský Oče, nedej, abychom jenom s chladným srdcem si jednak prošli kolem těchto ohromných pravd. Abychom jen s chladným srdcem viděli tu realitu, kterou nám předkládáš. Ale aby

ale bychom každým dnem, kterým se přibližujeme k tvému příchodu, aby jsme každým dnem se přibližovali v našem charakteru, v našem poznání, v naší lásce k tobě. Amen.

0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 23. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřáváš mi odpočívat na travnatých nívách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlností mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť i se mnou jsi ty. Dvoje berla a tvůj hůl mě potěšuje. Potíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi na okraj plníš. Ano, dobrota i milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdalších časů. Drahý pane, děkujeme ti, že můžeme zde být i této chvíli, že nám dáváš i tento večer, abychom znovu mohli slyšet slovo tvé. Nevíme, jak dlouho to bude, ale ty všechno máš v ruce své a my ti za to vroucně děkujeme. Děkujeme ti a prosíme o požehnání. Prosíme, požehni nám toto slovo a požehni nám i tu neděli. Prosíme, aby jsi byl s námi vždycky. Amen.

Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších dnů, do nejdelších časů. To jsou poslední slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává ekumenický překlad. A my musíme uznat, že tak krásně, jak tento žalm začínal, tak také tak krásně i končí. Na úvod jsme četli, že Hospodin je náš pastýř, že nebudeme mít nedostatek. A teď na závěr čteme, že do jeho domu, chcete-li říct do jeho ovčince, se budeme vracet do nejdelších časů. Jestli mi dáte zapravdu, že takovéto vyznání na adresu pastýře zvládne jenom ta ovečka, která je spokojená se svým údělem. Stejně tak ovce, která je vděčná za péči, která se jí dostala, a která se u svého pastýře cítila a dosud cítí velmi dobře. A to natolik dobře, že ani stínem myšlenky nezatouží po žádné změně. Řečeno poněkud drsněji, odsud mne už nikdo nedostane. Pozorný čtenář písma si se všiml, že Kralická Bible toto místo překládá trošičku jinak. Je tu někdo, kdo to dokáže říct takzvaně z patra? Nikdo nemá Kralickou Bibli? Přebývat ji budu v domě Hospodinově? Za dlouhé časy. Ano, kralický překlad klade důraz na přebývání v domě Hospodinově, kdežto ekumeničtí kladou důraz na návrat do Hospodinova domu. Obojí se ale sejdou tam, že tak chtějí činit do těch nejdelších časů. Oba výrazy jsou natolik úžasné, že jsem se rozhodl, že oběma budeme věnovat po jedné biblické hodině. Dnes se zamyslím nad tím z ekumenického překladu do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žasněme společně, bratře, se si nad tou krásou a nad tou nádherou tohoto výrazu, který vyšel z úst pastýře Davida. Já věřím, že mu ho tam vložil sám Bůh. Jedním slovem, ani krok bez Hospodinovy přítomnosti na tomhle světě. Ani krok bez Hospodinova domu, ani krok bez Hospodinova pouta, které jsme spolu s pastýřem navázali. Ano, toto, přátelé drazí, není nic jednosměrného. Ovečka toto vyznává jen proto, že to samé cítí ze strany svého pastýře. Je to důkaz toho, že si pastýř to své stádo oblíbil natolik, že s ním srostal. Za nic na světě by svoji ovečku nevyměnil, za nic na světě by se s ní nerozloučil. Naopak ono zdravé a spokojené stádo je zdrojem radosti, je to pouto, které je mezi nimi jednoduše nezrušitelné. A právě v tomto duchu se společně s vámi podívám v takových třech pohledech na místo, na které se ovečka odvolává, a sice na to, že se může vracet na to místo do nejdelších časů. Ve slovech nejdelší časy chtějme vidět mimo jiné i ten úžasný čas Boží milosti, v níž to ovečce je pastýřem dovoleno. Víte, jedno je, když se chcete někam vracet, a druhé je, aby vám tam někdo otevřel dveře. Což o to chtít se vrátit třeba na do hotelu, kde jste byli letos na dovolené. Což o to chtít se tam vrátit. Já jsem tak vždycky přemýšlel, když jsem tam odsud odjížděl a všichni se na vás usmívají ještě na recepci, jestli pak druhý den, kdyby se tam přišel a chtěl tam vstoupit, jestli by vás tam pustili. Což o to chtít se někam vrátit, ale mít tam někoho, kdo vám otevře dveře a kdo vám řekne vítej a pojď dál. Pojďme k tomu prvnímu pohledu, který se tady nabízí. Mám se kam vrátit po všedních dnech. Bratře, sestry, kdo z nás by neznal tu radost pramenící z toho, když se můžete z všedního života vrátit do toho svátečního? Když můžete ze sebe setřást už pínu všedního dne, kdy můžete obléct sváteční šaty, víte, já to mám stále velmi živé paměti, když jsem celý týden jako dítě byl na poli, na pastvě, jednoduše v prachu, špíně s tím spojené. A já nedokážu vymazat z paměti tu chvilku, kdy jsem ty staré věci ze sebe sundal a oblékl se do svátečních. A
víte, kdy to bylo? Ve chvíli, kdy mi bylo řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Protože jinak na vesnici jsme do svátečního nešli. Pouze ve chvíli, kdy nám bylo řečeno, půjdeme do shromáždění. V tu chvíli jsem věděl, co to znamená, už jako dítě. A když jsem byl mládežníkem, aby to bylo častěji, s mladými jsme si vymýšleli během týdne různé zkoušky, hudby, zpěvu, jen abychom mohli ze sebe zhodit to všední staré, špinavé, abychom mohli přijít do Božího domu. Strávit tam, i kdyby půl hodiny. A co, že jsme byli unaveni někdy po celém dni na poli? Co, že jsme sotva večer tahali nohy za sebou? A co, že jsme se někdy ani nestačili najíst, protože zrovna po celodenní maratonu na pastvě a na poli doma v kuchyni nic nebylo navařeno a oheň ve sporáku byl vyhaslý? Nic nám nebylo na překážku. Hlavně, že jsme mohli být spolu v Božím domě. Mám obavu, že v dnešní době až tak tento rozdíl mladí nepociťují, protože jsou stále oblečení, aniž by viděli tu změnu, kdy i po té tělesné stránce dochází k něčemu, co jim signalizuje, že jdou někam, kde je přítomen jejich Bůh a kde můžou být spolu. V každém případě pojďme se pozastavit nad tím vším všedním, co nás dnes a denně unavuje. Kdo by to neznal, ten všední tlak i tohoto týdne, který nás doslova svíral na různých místech, kde jste byli. Kdo z vás nezná ten tlak z práce, ze školy a vůbec ty starosti, které jsou spojené se všedním životem. A do toho pojednou čas, kdy nám je umožněno se v Božím domě takhle setkat. To je velká Boží milost. Hlavně pak v této době, kdy nevíme ještě ve středu, ve čtvrtek, zda v pátek nám to bude dovoleno. Ano, byli jsme tady minulou neděli. Někteří tady jste byli i v úterý, některé sestry ve středu. Ale poslouchejte mě dobře, máme možnost, je nám dovoleno se sem vrátit. Mluvíme-li o domě Božím teď takovým, v jakém jsme teď sejíti. Máme se kam vrátit a máme právo se sem vrátit. Cítíte to požehnání? David takovéto chvíle taky znal. On to pozoroval na svých ovečkách, viděl, jak se rádi vrací po celodenním čase venku zase domů do ovčince. Viděl tu radost a já jsem rád pozoroval ovečky, jak běžili domů večer. David byl svědkem toho, jak se ovečky těší, že si zase odpočinou v ovčinci. Nemluví o tom, kdy se mohli vrátit do toho hlavního ovčince na tu farmu po celoročním pobytu někdy mimo domov. A teď, když David píše tento žalm, sebe sama dává na místo této ovečky a říká, já se do Hospodinova domu budu vracet do nejdelších časů. Proč? Protože věděl, o čem to je. Protože Hospodinův dům miloval. Však víme z Božího slova, jak se o něm David vyjadřoval. V 84. žalmu v 11. verši říká, den v tvých nádvořích je lepší než na jiných místech 1000. Raději chci stát před prahem domu, všimněte si, ne za prahem, ale před prahem. Dnes by řekl, raději chci stát před dveřmi tohoto domu, než prodlévat v stanech své volnosti. A jak moc se těšil z Božího domu, je svědkem žalm 122, první verš, říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. Kralický překlad říká, veselím se z toho, když mi bývá řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Nevím, jak jste se těšili vy dnes večer, nevím, jak se těšili děti, když jim bylo řečeno, pojďme do Hospodinova domu. Jsme svědkem toho, když řekneme, už zás, ale já věřím, že ovečka Ježíše Krista se na takové chvíle těší a využívá je. V době, o které mluvíme, není divu. Víte, Izraelec vždy, když myslel na chrám, tak myslel na svůj pravý domov. Na místo, kde se setkával s Bohem. A to i když byl nejednou od něho tisíce kilometrů daleko, myslel na chrám. A tak se pojďme ptát, jak moc se těšíme v této době a jak moc se rádi vracíme.
Po všech těch všedních dnech plných starostí, trápení, bolesti, nesnází, práce, námahy a všech všedních starostí. Víte, David si nesmírně vážil toho, že se mohl vracet. Znal tajemství návratu. Nesmírně si vážil toho, že se mohl vracet do chrámu jako domu. Do příbytku svého Boha, protože tam se cítil skutečně v bezpečí. Ano, u svého pastýře, Hospodina, velice si vážil nových možností stále znovu a znovu cestovat k bohoslužbám. Objevovat se před Boha, protože tam se cítil skutečně v bezpečí. Ano, u svého pastýře, Hospodina, velice si vážil nových možností stále znovu a znovu cestovat k bohoslužbám. Objevovat se před Boží tváři na Sionu, a tak se

boží lid. Stejně tak i dnes večera, kdykoliv jsme dva nebo tři zhromáždění v jeho jménu, ujišťujeme se i tady dnes večer a opakovaně o tom, že jsme boží domácí a spolupodílníci svatých. Tento zborový dům je nám domovem, duchovním domovem. I když máme každý ten svůj domov, i když věřím, prožíváme během týdne krásné chvíle s Pánem, je to právě toto místo, kde prožíváme, že jsme před Boží tváří jako jedna rodina, jako jedno tělo a všichni víme a věříme, že tomu už nebude jinak, že z domácnosti Páně nikdy nevypadneme. A to, věřte mi, i mi moje srdce plní velikou radosti, že jsem součástí stáda, který má svůj domov. Druhá věc, na kterou chci dnes poukázat v tomto verši, je, že máme se kam vrátit po tělesných pádech. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Vložte si tam právě tuto myšlenku. Po všech svých tělesných pádech. Víte, tahle myšlenka, kterou věřím, Duch Svatý vnukl, mi přinesla velké požehnání a radost do srdce. Ta představa, že se mám kam vracet vždycky, když tělesně padnu. Po všech pádech, které se i do mého života dostavují. A já pevně věřím, že z toho máte velkou radost i všichni vy. Víte, každá ovečka ve stádu pastýře byla svědkem nějakého svého pádu. Nebylo možné snad ani, aby během roku ovečka neudělala něco, s čím by pastýř nebyl spokojen. Každá se vůči pastýři něčím provinila. Každá byla v určitý den a v určitou chvíli svým způsobem neposlušná. Na každou pastýř musel zvýšit hlas. A někdy použít i prut a hůl. Každá se někdy někde zdržela, když stádo odešlo a pastýř ji hledal. Každá se někdy někam zatoulala. Každá se někdy vzepřela a šla si podle své vůle, svoji cestu. A vůbec každá se dostala do konfliktu s řády, které pastýř ve stádu nastavil. A díky tomu někdy ovečky onemocnily, nejednou se ztratily a museli být pastýřem hledaní. Jindy se dostali do spáru nepřítele a nejednou se zranili. Jenomže poslouchejte mě teď dobře, měli se kam vrátit. Ano, po všech pádech, po všech trápení, které pastýři způsobili. Měli se kam vrátit. Přesto všechno ovčinec jim zůstal otevřený. A když tak učinili, pastýři je nevyhnal. I když během dne neposlouchali, i když se během dne ztratili, večer byl pro ně otevřený ovčinec. Ano, možná nemohli jít do ovčince s hlavou vzhůru. Možná šli se sklopenou hlavou, ale měli se kam vrátit. Dokonce, když ji se ztratili a pastýř je našel, možná uprostřed noci, donesli k ovčinci a otevřeli dveře. Nejinak mi dnešní ovečky ze stáda dobrého pastýře, nevím, do jaké míry nám to dochází, ale kolikrát jsme upadli do hříchu po té, co jsme se už stali vlastnictvím dobrého pastýře. Poté, co nás koupil svou svatou krvi, víte, že v 1. Korinským 6.20 písmo říká, že bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Kolikrát ale opak byl pravdou, kolikrát jsme dokonce svým tělem oslavovali ďábla, dali jsme ho k ďáblu dispozici. Kolikrát jsme se tomu našemu dobrému pastýři vzepřeli, kolikrát jsme se zatoulali na pastviny nepřítele, kolikrát jsme se vrátili s poškozenou pověstí, s poškozeným nalomeným zdravím a vším, co se dalo. A pastýř nezabouchnul nám dveře. Přijal nás zpátky. Chápeme to do potřebné hloubky? David říká, já se do Hospodinova domu jako Kristova ovečka budu vracet, protože mi pastýř nezavřel dveře. Přijal nás. Vážím si toho, ptám se před Boží tváří dnes večer. A nebo už to beru jako samozřejmost. Není to samozřejmost. Přesto kdykoliv jsme klopitli ve světě, v němž pracujeme a studujeme, bylo tu místo, kam jsme se mohli vrátit.

Místo, kde jsme se mohli opět společně setkat, kde jsme si mohli zaplakat, kde jsme se mohli poradovat, kde jsme se mohli modlit jeden za druhého, kde jsme mohli společně zpívat a kde jsme opět směli slyšet opakovaně požehnaný pastýřův hlas, máš se kam vrátit. Jak požehnané. David věděl, co říká. On též opakovaně padal na cestě víry. Vzpomínáte? Opakovaně. A pády Davidovi byly nejednou hodně veliké. Muž podle Božího srdce, říká Bible, jeho pády ale byly obrovské. A trpěl kvůli ním nejenom on, ale stejně jako dodnes trpěla celá jeho rodina, trpělo celé jeho království, v jeho čele stál. Jen se zaposlouchejte do slov, z kterých doslova mrazí v zádech. Ale chci, aby zazněli, abychom si uvědomili, jak úžasné i po tom všem zní slova já se budu vracet. 2. Samuelova 12. kapitola od 9. verše. Prorok mu řekl, proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby byla tvou manželkou. Toto praví Hospodin, hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Všimněte si, ne od sousedu, ne od cizí země, z tvého domu to povstane. Před tvýma očima vezmu tvé ženy, dám je tomu, kdo je ti blízky. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne a ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, ty již Hospodin hřích z tebe sněl, nezemřeš. Slyšíte, jak nádherně to zní po těch hrůzostrašných slovech? A jak se tady krásně zračí to slovo, já se budu vracet. Já se mám kam vrátit i po tak hrozném hříchu. Nezemřeš. Ten Hospodin, který nad tebou vynesl trest, ten hřích po tvém pokání z tebe sněl. On se nad tebou smiloval. Je pravda, že to nešlo bez následku. Víte, zraněná ovečka, i když se mohla vrátit do ovčince, nevrátila se bez následku. Ona se tam vrátila z bolesti, ona se tam vrátila s tou ránou, ona se tam vrátila se vším tím, co bylo zapotřeby, aby byla vyléčena. I David trpěl. Písmo to nezamlčuje. 14. verš tam pokračoval. Poněvadž si však touto věci zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Úplně se hrozím toho slova musí. Hospodin mu neříká, protože jsi to udělal, tak syn zemře, ale musí. Hřích si žádá daň. Cituji dál, Nátan pak odešel do svého domu. I zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnilo. David kvůli chlapci. Hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Znovu říkám, bratře a sestry, že ani v případech našich to po hříchu nepůjde bez následku. Ovečka se vrací zraněná a se vším, co je s ním spojeno. Ale to, na co chci poukázat v tomhle směru je, že nám bylo umožněno se vrátit. Bylo nám umožněno v tom nepokračovat. Bylo nám umožněno neskončit v tom na věky. A navíc po návratu do Hospodinova domu, do jeho blízkosti k jeho tváři, nám bylo dovoleno opět okusit radost z odpuštěného hříchu. Kdo by to neznal? Kdo by to neznal? Radost z odpuštěného hříchu. Krásně to vyjádřil David v 32. žalmu, on v 5. verši říká, svůj hřích jsem před tebou vyznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.
a ty si ze mě sňal nepravost, hřích můj. A teďko zatím dal v žalmu 32, druhém verši. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnost. Ano, blaze člověku, kterému Hospodin už nepočítá hřích. Drazí moji, kdo dokážeme docenit váhu těchto slov? Blahoslavný je ten, kterému Bůh nepočítá hřích. Já bych si moc přál, kdybychom to docenili každý den. Máme se kam vrátit po tělesných pádech. Bůh nás od své tváře neodvrhl. To je něco úžasného. A třetí myšlenku, kterou chci ještě vyzvednout z tohoto verše, je, že máme se kam vrátit po duchovní únavě, která na nás Kristovi ovečky doléhá. Zkusme přemýšlet, kolikrát jsme se jako Kristovi ovečky ocitli v unaveném stavu. Ve stavu, když jsme už nejenom nemohli, ale snad ani už nechtěli dál. Ocitli jsme se v určitém osamocení jako prorok Eliáš. Vzpomínáte na to, co on prožil v tom stádu božích oveček? Je pravda, že prožil úžasné věci, nádherné věci. Někdy si říkáme, škoda, že jsme nebyli na jeho místě, když svolal oheň z nebe a když dělal zázraky a když dělal velké věci. Ale přišel čas první královské 19. kapitole ve 14. verši, kde čteme, Eliáš odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu. Protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Teď už zbývám jenom já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. A výsledek? Nevyspal se z toho, jak by se dalo očekávat. Někdy si říkáme, jsme sice duchovně unavení, psychicky už tak trochu stlačení ke dnu v tom a onom, ale ráno bude lépe. Tak si jdeme lehnout, ale ráno není lépe. Stanete a není vám lépe. A Eliáš se dostal do bodu, kdy chce to zakončit na tomhle světě. Ano, vyčerpán v boží službě. Vyčerpán ve stádu oveček. 19. kapitola 4. verš říká, už dost, Hospodine, už dost. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Známe to takové to porovnávání se s tím a oným a samozřejmě vám vyjde nejhorší možný výsledek, jaký může být. A vy to chcete zastavit všechno. Jenomže nic takového se nedělo, protože Eliáš měl podíl na návratu do Hospodinova domu. A je jedno, že byl na míle daleko od chrámu. Bůh za ním přichází osobně. Tam, kde byl vyčerpán, první královská 19.7 říká, Hospodinův anděl se ho dotkl opakovaně po druhé a řekl, vstáň, jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a v síle onoho pokrmu šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Ano, místo smrti, kdy to chtěl ukončit, přichází nová možnost služby, protože po té duchovní únavě Eliáš se má kam vrátit. Tak bratře a sestro, kolikrát si taky už zůstal sám? Alespoň tak si to myslel. Kolikrát se ti jevilo, že pro tebe už sluníčko nevyšlo, že nikdo kromě tebe už netáhne za to lano služby, které máš před sebou. A apoštol Pavel, velký to boží muž a služebník, neváhal říci, že na něho denně vedle všeho ostatního trápení a vedle všech těch ostnů, za které prosil, aby mu Bůh vzal a on nevzal, že na něj doléhá tíha za všechny církve. Neumíme si to představit. Nemohl zavolat tam a onde, aby přesvědčil se, jak tam funguje, ale věděl, že tam je problém a tam je problém a tam je problém a doléhalo to na něho. Od rána do večera, od večera do rána. Kolikrát i nám se zdálo, že to a ono, co děláme, je zbytečné a
klesali jsme pod zodpovědností, kterou Bůh vložil na naše bedra. A možná, že to bylo skutečně oprávněně, možná, že jeden nás zklamal, že nás opustil, nebo nás zradil, nebo nám ublížil. Ale poslouchejte mě, Boží dobrota zůstala stejná. Dveře od ovčince zůstaly otevřené. A to je něco, co bych rád, bychom docenili dnes večer. Do Hospodinova domu, říká David, se budu vracet do nejdelších časů. Ne ještě zítra, příští měsíc, prostě kolik to půjde. Je to něco, před čím žádná Kristova ovečka nemusí utíkat. Boží dobrota a milosrdenství ji provází a přitahují těmi provazy milování. Boží dobrota a milosrdenství provázely Mojžíše. Vzpomínáte, přes moře, poušť, celý Izrael s ním. Jonáše provázely až na mořské dno. A když cítil, že ho zavolili brány pekla, Bůh byl s ním. Daniele provázela tato Boží dobrota až do lví jámy. Sidracha, Mizacha, Abdenága do rozpálené pece. Bůh tam stál s nimi. Stejně tak tebe i mě provází všemi dny života. Nezapomeňte na to. I tehdy, když se svět kolem nás může hroutit, my se máme kam vrátit. A tak, bratře, sestro, ohledněme se zpátky v životě a zamysleme se, kudy všudy nás Boží dobrota a milosrdenství provázely v tomhle týdnu, v uplynulých letech. Kolikrát nás vzali opětovně na milost, kolikrát nám pomohli zařadit se zpátky do stáda. V každém případě je to požehnání, které si nezasluhujeme. S oblibou navštěvujeme místa a přátelé, kde se cítíme dobře. Stejně to platí i o Boží přítomnosti. Do jeho přítomnosti, věřím, se chceme vracet po celý svůj život, protože nám je tam dobře. Amen. A věřím, že jednou budeme v jeho přítomnosti po celou věčnost. A tak končím slovy vděčnosti. Pane, děkuji ti, že od tebe nikdy nejsem tak daleko, abych se nemohl vrátit zpátky do tvé náruče. Amen.

Vyslechli jste si 23. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

srovnání. Druhým dal z úsměvy, které je v chladných dnech hřály. Druhým dal z ruce, jež něžnými dotyky milovali, a srdce, která v hrudi věrně pro ně byla, a oči, nichž se žhavá touha zrcadlila. Dal z ňadra, na nichž složit mohli hlavu. Dal z tichý domov, úspěch, radost, slávu. Dal z ručky, které šíji objímají, a nožky malé, jež si v písku hrají. Dal z cestu, po níž měkce nohy kráčí. Dal z neznavená, lehká křídla ptačí. Dal z vyplnění mnohé vroucí tužby. A mě? Mě spřijal, Bože, do své služby. Mě zdal, že smím své ruce ve tvé složit a v obdivu své oči do tvých vnořit a na srdci tvém, skryta před světem, být navěky tvým šťastným dítětem. Tvé lásky sluncem dát si zhřívat líc. Ach Bože, může mít někdo víc?

Marie Rafajová, ty. Sám chodil sem v píchy své hadrech, na místo srdce kámen v ňadrech, zavržen Bohem a proklatý. A nevěděl jsem, kam se svou silou, bídnou, schnilou, vrhnout mám. Chtěl jsem ti prchnout, ale vždy jsi tam byl, kde moje já, jak nevázané hříbě, samolibě se tyčilo až ke hvězdám, ba nad ně chtělo růst. Všem všechno závidělo a nevidělo než sebe a touhu svých otevřených úst. Nebylo pravdy, nebylo nebe, Boha nebylo, mé já ho zabilo. Sám chodil jsem v píchy své hadrech, na místo srdce kámen v ňadrech, zavržen Bohem a proklatý. Přišel jsem k temeni Golgaty. Golgata, malá hrůzná hora, tam zdraví našla má duše chorá. Své ruce vnořil jsem tam v bok tvůj proklátý. Nešlo mé já odtud, šli jsme už já a ty. Já a ty, v mého srdce škebly objatý, žití kříž jsme strmou cestou nesli. Kolikrát jsem pod ním padal skleslý, ty však vždycky něžně usmál si se na mě, za oporu vlastní nabídl mi rámě. Má pýcha padla, jasně viděl jsem, že kříž ten jenom spolu k cíli donesem. Vždyť k bojům, za nocí, kdy planou světla zlá, jenom tvá láska sílu nalezla. A když jsem zápasil, ne z vlastních, ze tvých sil, k tvým ňadrům přisátý, a zřel, že těžší kříže díl ty za mne neseš, o můj život se třeseš. Tu zmizel pojem já a ty, to zbyl už ty a já. Na srdce prosté a uzdravené hledí tvých ran slunce skrvavené. Svoji slabost s tvojí silou měřím, nedoměřím. Ale že ti věřím, dávám ti své celé srdce, tebou čisté. A že tě miluji, Ježíši Kriste, na kříž své přibíjím já. Už nejsem já, ni já a ty, ni ty a já, jsi ty.

Hlad je nejlepší kuchař. Lukáš 6. kapitola 1. až 5. verš. Některá místa v Biblii je dobré odlehčit, ne zlehčit, ale odlehčit nějakým svědectvím nebo příběhem, protože jinak jsou jako kladivo, které tříští skálu. Lukáš 6. kapitola 1. až 2. verš. Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci, to znamená Ježíšovi učedníci, trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli, jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí. Škoda, že někoho při té práci, když za nimi došel až na to pole, nenapadlo skočit domů a přinést rozsáhlejší svačinu. Tak by tam nemuseli řešit pohoršení v sobě z nastalé situace a splnilo by se původní zadání z Izajáše 58, když uvidíš hladového, tak mu dát najíst. Škoda, že zákon vidí chyby, to, co není splněno, a zákoník jako jeho nástroj čeká na ty chyby, aby si mohl schladit žáhu neukojitelné samospravedlnosti a najít viníka, anž to se prohřešuje a zákon nevidí potřeby člověka. No a když jsme u toho, tak mohli napadnout Ježíše a učedníky, že v sobotu udělali víc kroků, než se smí, jenže to by byli sami proti sobě, protože tam šli také. Tento paragraf byl raději z obžaloby vynechán. Ona taková svačinka umí někdy otevřít srdce víc než dobré kázání. Mnozí přišli na Moravské Lieskové ještě za totality na tajné setkání křesťanů. Byli plní obav, co se bude dít. Krom obav z pronásledování je často trápili ještě jejich vlastní nevyřešené životy. To jsou dvě břemena naráz. A když tam přišli, nešli hned do stodoly, kde se neslo Boží slovo a modlitby a písně, které stejně bylo slyšet na kilometry daleko, ale šli do kuchyně. A teta Anička, ta dobrá duše, je obsloužila a spolu s tou svačinkou začali klouzat do nitra lidí věci Boží úplně jinak a tak nějak samozřejmě. Ale pokračujeme. Lukáš, 6. kapitola, 3. až 5. verš. Ježíš jim odpověděl, nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on a ti, kteří byli s ním, jak vešel do domu Božího, vzal posvatné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho doprovázeli. A to byly chleby, které nesměl jíst nikdo jen kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotou. Úplně si představuji, jak Ježíš a učedníci odešli a ti farizeové tam zůstali stát a snažili se to pochopit. Kolečka mysli vrzala na plné obrátky, ta informace neměla kam zapadnout, kdo to je Ježíš a co myslel tou sobotou, když v tom se vynořil hospodář na cestě, který se na to polešel podívat, zda se to zítra dá sklidit a zrno je dostatečně tvrdé a už zdaleka volal srpem se oháně je takový bodrý hanák to asi byl. Jděte místo jeho pola důle, dyť mi to podupity. A oni na to, že za to nemůžou, že ten Ježíš, ti učedníci, a že oni to jako museli řešit. On tam došel docela v ráži a dodal mácha je tím srpem a to už se klidili. Hoši, hoši, oni si jen tak uzobli u cesty, ale vy se mi v té motáte jako sůva v nudlích a ven jste ho. Nebo vám dám srpek a pusikáte si to a svážete to do snopků sami. Ale jak se začalo hovořit o úmorné práci na žních,
chvátali písmo znalci za vyšším úkolem. Potřebovali totiž chytit Ježíše za slovo. A to vám byla taková dřina, že by snad bylo lepší jít na žně, jak jeden z nich prohlásil po několika opakovaných marných pokusech a docela se poctivě obrátil, protože on na Ježíši nenašel vadu. A tak to jistě bude ten Boží syn, syn člověka, ten Mesiáš, co ho tolik čekali. Jen mu bylo divné, že ho ostatní nepoznali.

Dnes bude pokračování toho, co jsme začali minule, takový druhý díl tématu, které bychom si, věřím, jako církev měli připomínat. A minule jsme měli tu první část a teď máme tu druhou část, která, jak uvidíme a jak jsem ji předeslal předtím, je zaměřená na církev. Minule jsme viděli jakýsi teologický základ, tu podstatu. A dnes se zaměříme na to, co to znamená pro nás, pro věřící. A tak já se ještě na úvod pomodlím a začneme s vyučováním. Drahý pane, abychom pojmuli tu hloubku toho, co sám vykonal, abychom si uvědomili ten efekt, ten důsledek toho, co ve svém vystoupení, vyvýšení, na nebevzetí vykonal. My potřebujeme tvého ducha. Potřebujeme pomoc, potřebujeme oči víry, abychom nejenom v našich myslích, ale zároveň v našich srdcích přijmuli to, co z nám zjevil v písmu. Pane, jsme tvůj lid, jsme tvoje děti a potřebujeme ten duchovní chléb tvého slova, tak nás dnešního rána nasyť. Nasyť, abychom byli plní radosti, plní úžasu, plní lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu. Amen. Pokud byste si prohlíželi historické malby, možná byste si všimli, a není to nic neobvyklého, že pro malíře v historii byla Bible velice vhodným a ideálním zdrojem pro náměty. Často máte malíře, kteří vyobrazují biblické události. A na nebevzetí Krista není výjimkou. Najdete množství, stačí si to vygooglovat, najdete množství obrazů, které právě vykreslují ten okamžik, o kterém znovu se budeme bavit. Ten okamžik, kdy Ježíš je vzat od svých učedníků a je přijmutý do toho oblaku, který ho odnáší do nebes. Co je ale zajímavé, že mnozí tito malíři právě ve svých obrazech téhleté události často neznázorňují jenom nějaký hlouček, malý hlouček učedníků, kteří tam podle toho, co vidíme v Lukášovi a zároveň ve Skutcích byli. Často tam vidíme obrovskou skupinu lidí, jak vzhlíží ke Kristu. Někdy dokonce mezi těmito lidmi, kteří bychom samozřejmě nazývali učedníky, je dokonce i apoštol Pavel. A to se zdá trošku divné, že? Protože apoštol Pavel uvěřil až dávno po tom, co Ježíš vstal a byl vyvýšen do nebes. Nebylo to z toho důvodu, že by tihleti malíři nějakým záměrným způsobem se snažili pokroutit písmo. Jednoduše prostřednictvím z těch svých maleb oni komunikovali v podstatě to, co dělá každý kazatel. Oni interpretovali význam té události. A jmenovitě ten význam je takový, že vyvýšení Krista do nebes nebylo ve svém významu omezeno pouze na hlouček učedníků. Ale ten význam Kristovo na nebevzetí má zásadní a měl zásadní význam pro celou církev. Proto tam znázorňovali víc lidí, proto tam znázorňovali i třeba apoštola Pavla, proto tam třeba dávali i Marii. Tihleti malíři se snažili svým uměním naznačit, že to, co se stalo právě 10 dní před letnicemi, bylo důležité nejenom pro učedníky v té době, ale je důležité i pro nás, pro dnešní současnou církev. A to je, na co si chceme dneska poukázat. Znovu se odrazíme od těch dvou základních textů v Lukášovi, na konci Lukáše, ta 24. kapitola, potom ve Skutcích v 1. kapitole. A podíváme se na 7, ano, slyšíte dobře, musel jsem to udělat na 7, protože 7 je dokonalý číslo, 7 realit, které vyplývají pro církev právě z na nebevzetí Krista. První realita. Na nebevzetí Krista zaručuje Kristův návrat pro svou církev. To, že Ježíš odešel, zaručuje jeho návrat pro svou církev. Hned z kraje, 1. kapitola ve Skutcích, 10. 11. verš.
A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe, tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Tohle opravdu není obtížné na pochopení. Tihleti muži, andělé, jednoduše komunikují to, co měli učedníci a co bychom my měli pochopit. A to je zrovna tak, jak odešel, zrovna tak se vrátí. Historie světa se chýlí ke svému závěru a ten den, kdy se Kristus vrátí, se přibližuje. Ten den té ohromné milosti, kdy se znovu zjeví náš Pán, se přibližuje. Ten den, kdy si přijde pro svoji církev, aby s ním byla na věky. Každý den, kdy se probudíme, jsme o den blíže tomuhle tomu okamžiku. Okamžiku, kdy se naplní právě ta slova, která čteme od apoštola Jana ve zjevení 11, kdy čteme, zatroubil sedmý anděl a v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkali, království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista a bude královat na věky věku. A pak až v samotném závěru nic prokletého již nebude, to je zjevení 22. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit. A tak Kristův návrat, ta naše opravdu požehnaná a pravá naděje, je to, co se blíží. A to na nebevzetí nám tohleto signalizuje. To, jak odešel, znamená, že také přijde. On je ten, na kterého očekáváme. A pro církev tohle je a měla by být vždycky taková hnací síla, takový hnací motor pro jejich věrnost, pro jejich poslušnost, pro jejich oddanost, ale zároveň pro jejich připravenost. Možná si pamatujete, právě Ježíš v tomhletom kontextu vypráví podobenství o 10 panách. 5 pošetilých a 5 rozumných. A ty rozumné bděli. Žili svůj život ve střehu a v očekávání toho příchodu ženicha. A přestože si dával na čas, oni neumdlévali a to bylo důležité. A jedna ze zásadních věcí, ten rozdíl mezi těmito rozumnými panami a těmi pošetilými bylo, že v těch lampách, které všechny měli, byl určité množství oleje, ale ty rozumné si přinesli extra. Protože nevěděli, kdy se jejich ženich vrátí. A potom, když z ničeho nic se začal vracet, tak měli dostatek oleje, aby ho přivítali, aby zároveň s ním vešli na tu hostinu. Ale ty pošetilé neměli olej, neměli extra olej a žadonili a prosili a ty rozumné řekli, jděte si koupit svůj vlastní olej. A oni museli odejít a když se vrátili, tak dveře už byly zabouchlé a už pro ně nebylo místo, už pro ně nebylo vchodu do té přízně a do té přítomnosti toho ženicha. A Ježíšovo varování bylo jasné. Jděte tedy, protože neznáte ten den ani hodinu. Jinými slovy, žijte v očekávání Krista, protože ten, který odešel, zrovna tak, jak odešel, se vrátí. A tak žijte v očekávání, v připravenosti. My si tyhle ty slova často připomínáme. Martin Luther často říkal, že máme žít tak, jako když Kristus zemřel včera, vstal dnes z mrtvých a zítra se vrací. A tak to na nebevzetí znamená, že Kristus se vrátí a my bychom na to měli být připraveni. A součástí tohoto návratu je zároveň velice utěšující fakt pro církev. Kristův návrat nám také dává sílu vyrovnat se s veškerými následky hříchu v tomhletom padlém světě. Dává nám jistotu a schopnost se vyrovnat s bezprávím. Sílu odpouštět, protože my víme, že jednoho dne spravedlnost bude jednou provždy vykonána. Každý hřích bude potrestán, každý bezpráví, každý příkoří. Utrpení bude jednou provždy vymíceno. A smrt bude jednou provždy vyhlazena. A Kristus se vrátí jako král a soudce. A my, jeho milovaný lid, se nemusíme bát jeho příchodu.
Protože, jak nám připomíná Pavel, není žádného odsouzení pro ty, co jsou v Kristu Ježíši. Pro nás příchod Krista je příchod našeho milovaného krále. To je ta první realita. Na nebevzetí je zároveň připomenutím toho, že se Kristus vrátí. Tady je ta druhá realita. Na nebevzetí vede k pověření církve ke službě. Znovu skutky první kapitola. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až po nejzaší konec země. Jak ohromné. Kristus si povolává nás, ubohé, neschopné hříšníky, proto, abychom zvěstovali tu nejohromnější zprávu, abychom zvěstovali evangelium. Ježíš nás po svém vyvýšení jako církev zanechal zde tady na zemi. Vše, k čemu jsme byli povoláni jako věřící, bychom mohli dělat a budeme dělat v nebi. A mnohem lépe, dokonalým způsobem. Všechno, kromě jedné věci. Co je tou jednou věcí? Co je ta jedna věc, kterou my nemůžeme dělat v nebi, ale kterou můžeme dělat tady na zemi? Získávat učedníky pro Krista. V nebi už nebudeme evangelizovat, protože každý v nebi bude věřící, každý v nebi bude dokonalý, bude dokonale znát svého pána, ale tady na zemi je naše příležitost. Ježíš nás tady nechal, zanechal nás tady jako své učedníky, abychom zvěstovali evangelium. My hříšníci, my jsme obdrželi tu příležitost, to privilegium zvěstovat ostatním hříšníkům o tom, že je cesta, jak se smířit s Bohem. Jak to často kazatelé vyjadřují, křesťané jsou jednoduše žebráci, kteří říkají ostatním žebrákům, kde najít chleba. Kde najít chleba života. A tak Kristus nás právě v tomhletom povolání přesně předtím, než byl vzat na nebesa, povolává. A to povolání je důležité. Ježíš nás nabádá, abychom se nedívali jenom přes plot, nebo jenom přes ulici, nebo jenom napříč města. Povolává nás, aby naše světlo zářilo za hranice naší čtvrti, za hranice našeho města, za hranice i naší země. Jako církev se nemůžeme nějakým způsobem izolovat a omezovat se jenom na místní službu, jako by zbytek světa neexistoval. Máme být v určitém slova smyslu přesně jako pán Ježíš, který byl nejenom světlem Ostravy, on byl světlem a je světlem světa. A tak to naše zvěstování samozřejmě začíná. Začíná tady. Začíná tady v tom místě, kde jsme. Některé sbory, možná jste to viděli, nad svými dveřmi, když vycházíte z té budovy toho sboru, mají malou cedulku. A na té cedulce je napsáno, nyní vcházíte do misijního pole. Nyní vykráčujete do misijního pole. To je k čemu povolává Kristus svoji církev. To je kde začínáme. Ostrava je náš Jeruzalém. A pak je třeba postupně jít dál. Do Judska, do Samaří, až na ty nejzaší konce světa. Naše činění učedníků by mělo být, jako když hodíte kámen do rybníka, že? A teď vidíte, jak se ty vlnky šíří od středu ven. A pokud my jako církev takhle nepřemýšlíme, tak vlastně opomíníme to velké povolání, ke kterému Kristus povolal svoji církev právě předtím, než vystoupil na nebesa. A to, co před nás předložil, já doufám a uvědomuji si, že vy taky vidíte, to je prostě nemožný úkol. Že? Ježíš nás povolává k tomu, abychom byli misionáři do celého světa. Abychom činili učeníky všech národů. Ale na to my jsme moc slabí. To se zdá být naprosto nemožný úkol. Ale to je záměrné. Ta velikost toho úkolu a velikost naší slabosti
právě v tomhletom propojení dávají vyniknout velikost Boží moci. Velikost svrchovaného Krista, který zachraňuje svůj lid. A my bychom si jako církev měli neustále v tomhletom kontextu připomínat slova Pavla. Efeským 3. kapitola, 20. verš. Tomu pak, kdo je mocen, podle síly, kterou působí v nás, učinit trošku? Trošičku? Nepatrně? Ne. Daleko více nade všechno, co žádáme, nebo si můžeme pomyslet. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků. Amen. Pavel nás tady nabádá, že to, čeho je Bůh schopen, je mnohem větší, než my si dovedeme sami představit. Než my v těch svých modlitbách jsme schopni vůbec vyjádřit. On říká, že to přesahuje všechno to, co my jako lidi můžeme pojmout. A otázka je, jestli my jako církev tomu vůbec věříme. Jestli vůbec věříme, že Bůh má takovou moc. Že opravdu je schopen zachránit kohokoliv, z čehokoliv, jakkoliv, kdykoliv a kdekoliv. A my bychom tomu věřit měli. My bychom měli věřit celým svým srdcem, protože Bůh je opravdu tak mocný. Víte, kdyby mi někdo řekl ve 12, ve 13 letech, že já takový teenager, typický ateista, který v té době ještě žil za železnou oponou, jednou pojede do Ameriky, jednou se stane křesťanem, stane se pastorem, vrátí se do Čech, aby založil sbor, aby pastýřoval. Nedávalo by mi to smysl. Zaprvé bych ani nevěděl, co myslí tím slovem pastýř. Co to je? Tahle kategorie vůbec v mém životě neexistovala. A kdyby mi to potom někdo vysvětlil, tak bych se jim vysmál, protože já jsem bydlel za železnou oponou. Na západ se nesmělo. Aby tohle bylo vůbec možné, Bůh musel pohnout všim možným vládami světa, proto aby se to otevřelo a já mohl někam vycestovat. A zároveň Bůh musel pohnout v mém srdci, v mém černém ateistickém srdci, které odmítalo Boha, který vnímalo křesťanství jako pohádku. Co na to Bůh? Jak se staví k takovýmhle situacím? Jeremiáš 32 to vystihuje úplně nádherně. Hele, já jsem Hospodin, Bůh veškerého těla, což pak je pro mě nějaká věc nesnadná. Opravdu věříme, že Bůh nás povolal k těmto obrovským věcem? A že má tu moc? Třetí realita. Na nebevzetí Krista, nejenom tedy, že jsme viděli, že nás povolává do služby, ale zároveň zajišťuje zmocnění církve ke službě. My jsme povoláni do služby, ale zároveň s tím povoláním přichází ta pomoc, to zmocnění. Znovu, skutky první kapitola. Když se tedy sešli, tázali se ho, a to už jsme četli, a on jim říká, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde. Víte, jako z církev si často připomínáme, že když nás něčemu Kristus přivede, tak nás tím taky co? Provede. A to vidíme právě na této třetí realitě. Ježíš nás nejen pověřuje ke službě, ale on nás i uschopňuje, zmocňuje ke službě. A už během té doby, kdy tady Ježíš byl se svými učedníky, ty tři roky, které použil pro to, aby je připravil, vidíme, jak je Ježíš připravuje své učedníky právě na ten příchod Ducha Svatého. V Janovi nám Ježíš připomíná, že požádá Otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Jinými slovy, Ježíš jim slibuje, že přijde jednoho den někdo, taky bytost, taky osoba, která naprosto dostatečným způsobem, rovným způsobem nahradí Krista a jeho službu učedníků. Později Ježíš říká, ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Odchodem Krista, tím na nebevzetím Krista, dochází k naprosto radikální změně způsobu, jakým duch Boží a člověk fungují.
Jaké je mezi nimi propojení. Když byste studovali ve Starém zákoně, všimli byste si, že ve Starém zákoně Duch Svatý přicházel a spočíval na člověku, ale zároveň mohl odejít od toho člověka. Měli jste tady příklad třeba Saula. Saul, král Saul, na kterého přišel Duch Svatý, ale zároveň potom od něho ten duch odešel a přišel na něj duch zlý. A pak v evangeliích vidíte, že duch byl s učedníky. Skrze Krista Duch Svatý byl s učedníky. Ale to, k čemu dochází o letnicích, je naprosto radikální věc. Duch Svatý nebyl jenom na lidech nebo s lidmi. Duch Svatý je v nás. A nejenom dočasně, ale permanentně, navždy. A tak pokud jsi v Kristu, tak Kristus se ve svém duchu, jeho duch Kristus se zabydlel ve tvém srdci a nikdy tě neopustí. Vždycky tam bude. A to je ta realita, která se potom naplňuje hned v úvodu knihy Skutku, kdy vidíte Ducha Svatého, který přichází na učedníky. A oni jsou permanentně zmocnění ke službě. Ale tím to neskončí. To na nebe vzetí nejenom, že zajistilo to zmocnění Ducha Svatého svému lidu, ale zároveň vedlo k obdarování věřících duchovními dary. Proto, aby mohli budovat církev. Proto, aby mohli společně vyvyšovat Krista a růst jako jeho nevěsta. A tohleto obdarování je velice zajímavé, protože právě tohleto obdarování těmito duchovními dary je velice blízce propojeno s na nebe vzetím Krista. Je to právě ten Žalm 68, který jsem zmínil, který je použit právě v kontextu obdarování církve duchovními dary. A můžeme si o tom přečíst v Efeským ve 4. kapitoli. Pavel, apoštol Pavel, když se dívá zpět na Starý zákon, dívá se do Žalmu 68 a vidí v něm právě to, co se stalo v Kristu, kdy Kristus přišel, zemřel, vystoupil na nebesa a jeho výstup na nebesa zajistil církvi dary, které potom umožňují církvi fungovat jako tělo Kristovo. Efeským 4. kapitola, 7. verš až 13. verš. Ale každému z nás byla dána milost podle víry, podle míry Kristova obdarování. Proto praví, vystoupil do výše, odvedl s sebou zajace a dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? To je samozřejmě Ježíšovo zmaření. Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Pavel říká, to, že Ježíš vstal z mrtvých, to, že byl vyvýšen na nebesa, pro nás, pro církev, znamená dary. Dary, které nám byly dány proto, abychom jednou byli jako Kristus. Dary, které používáme. Víte to, že my jako církev, jako věřící, prokazujeme svoji službou jeden druhému to, co Kristus často prokazoval svým učedníkům? Když Kristus povzbuzoval své učedníky, když Kristus pomáhal, když měl s nimi empatii, když se nad nimi slitovával, když jim žehnal. To je to, co vlastně teďkom církev dělá v kontextu svých vlastních členů, kteří jeden druhému pomáhají, kteří jeden druhého povzbuzují, kteří se navzájem povzbuzují v boji proti hříchu. Ježíš svým na nebe vstoupením zajistil dary pro církev, která z nás dělá to, co teďkom jsme. Církev, která roste a jednoho dne doroste k dospělosti, té plnosti Kristovo postavy, kdy až ho uvidíme, jak nám připomíná písmo, budeme jako on. Byla ta třetí realita. Čtvrtá realita. Na nebe vzetí Krista potvrzuje Boží svrchovaný plán pro církev. Potvrzuje to Boží svrchovaný plán pro církev. Tohle vidíme právě na konci 24. kapitoly v Lukášovi. Úplně na konci čteme, že potom Ježíš vyvedl až k Betanii. Zvedl své ruce a požehnal jim a stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil a byl nesen z hůru do nebe.
A když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu amen. Všimněte si těch z toho slova žehnat, jak se tady opakuje. On jim požehnal, ale když jim ještě žehnal, teologové nás upozorňují, že tohle není nějaký nahodilý zdvojení slova. My si musíme uvědomit to načasování tohletoho požehnání. Všimněte si, že Ježíš svým učedníkům nepožehnal předtím, než zemřel na kříži. On jim ani nepožehnal, když vstal z mrtvých, tam jim řekl pokoj s vámi. Ale je to právě před svým odchodem, kdy jim Ježíš takhle žehná. A tohleto žehnání při tom odchodu jim mělo připomenout ten význam, ten starozákonní význam požehnání. Protože tohle ten význam toho starozákonního požehnání byl projevem Boží dobroty. Boží dobroty a touhy zaopatřit, chránit, vést Boží lid. Vést ho tak, aby následoval Boží svrchovanou vůli. Určitě si vybaví ta známá slova Aaronovo požehnání. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať na tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. To je ta myšlenka, která se tady skrývá pod tím slovem požehnání. Dochází tady k tomu, že Ježíš jim nějakým způsobem přidává a pověřuje je. Protože to je přesně, co vidíme ve Starém zákoně. Kdykoliv, kdy docházelo k požehnání mezi patriarchy, mezi proroky. Bylo to takové to předání toho štafetového kolíku, kde jeden zbožný muž předává to vedení, předává to velení, předává tu zodpovědnost za Boží lid někomu druhému, někomu dalšímu. A tak patriarcha nebo prorok si zavolal svého následovníka, toho, který půjde po něm. A vynesl nad ním požehnání, které zdůrazňovalo právě pro tohle toho následovníka tu důležitost, aby věrně sloužil Bohu, aby byl oddaný Bohu, aby důvěřoval Bohu. A ta budoucnost a úspěch právě tohoto následovníka spočívala v jeho věrnosti a oddanosti Hospodinu. Čteme to v případě Jozueho, kde ho Mojžíš pozbuzuje, aby byl věrný. Vidíme to v životě Eliáše, který předává ten štafetový kolík Elíše. Vidíme to i v tom, jak Izák žehná Jákobovi. To požehnání nejenom, že komunikovalo předání jakési zodpovědnosti za vedení Božího lidu, ale zároveň to požehnání vyjadřovalo myšlenku toho, že to je neměnné ustanovení. Tohle nešlo zvrátit. Kdykoliv patriarcha pronesl to svoje požehnání, bylo právoplatné a neměnné. A možná se vám právě v tomto kontextu vybaví trošku taková špatná situace, ke které došlo, když se Rebeka, která se snažila vyzdvihnout svého syna Jákoba nebo Izraele později, podledla svého vlastního manžela Izáka a převlekla svého syna za jeho staršího bratra Ezava a podstrčila ho, jako by on měl být ten nejstarší, ten prvorozený. A tímhle způsobem převezla Izáka a on tak požehnal Jákobovi, když měl požehnat prvorozenému Ezavovi. Když se to všechno potom provalilo a Ezau se vrátil z pole s tím svým úlovkem a žadonil a prosil otce, aby požehnal jemu, protože jeho mladší bratr mu už to požehnání sebral, ukradl. Už to bylo nezvratitelné, už to bylo pevné, bylo to neměnitelné, nemohlo se to změnit. Ale co to všechno pro nás znamená? Kdybychom to měli sečíst a potrhnout, tohleto je co tady Ježíš komunikuje tím svým požehnáním. V první řadě komunikuje, že tohleto přenesení zodpovědnosti, tohleto vedení, k kterému tady dochází, té změně, to vše se odvíjí podle svrchovaného Božího plánu. Bůh vede veškeré generace. Ta následující generace věřících je vždycky důkazem milosrdného konání Boha v životě lidu. Bůh má svrchovaný plán. Bůh má svrchovaný plán, do kterého zapadá jeho církev, do kterého zapadá každá generace věřících. A celý ten plán spěje k jednomu závěru. Tu vystihl zase Pavel v první kapitole Efeským. Aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. Svým požehnáním jednoduše Ježíš
učedníkům potvrdil, že všechno se odvíjí podle Božího plánu. Všechno je v Boží režii. Všechno se odvíjí podle Boží svrchované vůle. A všechno spěje k tomu ohromnému vrcholu, kdy každé koleno se pokloní. Požehnání vyjadřovalo, že Bůh má všechno pevně ve svých rukou. A tohle bylo pro církev naprosto zásadní ujištění, protože nebude dlouho trvat. A Štěpán bude ukamenován. Nebude dlouho trvat a Jakub bude sťat. Nebude dlouho trvat a církev bude nenáviděná, pronásledována. A je to právě v takovýchto okamžicích, kdy církev nachází svou největší útěchu právě v tom poznání, že Bůh má všechno ve svých rukou, že tady se neustále koná a děje Boží plán, že věci se nevymkly Bohu z jeho kontroly, že on má všechno pod kontrolou, vše se odvíjí tak, jak on předurčil. Bůh má celý svět ve svých rukou. A pro nás, pro věřící, to znamená, jak to vyjádřil apoštol Pavel, těm, kteří milují Boha. Všechny věci, to znamená i pronásledování, i dokonce mučednická smrt, všechny věci spolupůsobí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Víte, jako pastýř, já těžko můžu vědět, čím vším si každý z vás prochází. Ale jedno vím s jistotou. Pokud jsi v Kristu, svrchovaný Bůh má všechno ve svých rukou, včetně tvého života, včetně tvé situace, včetně tvých problémů, tvých frustrací, tvých bolestí. A pokud jsi v Kristu, on je pro tebe. Děj se, co děj. I kdyby padaly trakaze, Bůh je pro tebe. Pavel říká, co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil svého vlastního syna. Ale za nás, za všeckého vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Tady Pavel argumentuje od toho největšího do toho, k tomu nejmenšímu. Jestliže Bůh udělal pro nás, a to si často musíme připomínat, to je často, co zaznívá i v našich, u nás doma. Jestliže Bůh udělal to nejdůležitější, to nejtěžší, co v tomhletom vesmíru je, a to je, že vykoupil hříšníky, že se postaral o vykoupení našich hříšních duší. Nic těžšího není, nic obtížnějšího není. Jestliže Bůh je schopen udělat tohle pro nás, pro každého, kdo jsme v něho uvěřili, všechno ostatní, kde budu do školy, jak dopadne práce, jak dopadne tohleto, jak dopadne to všechno ostatní, s porovnáním s tím, co pro nás už Bůh udělal v Kristu, je maličkost. Nicotný, je o ničem. Bůh je tak mocný, že tyhle ty věci se nedají ani porovnat s tím, co už pro nás udělal v Kristu. To byla ta čtvrtá realita. Pátá realita. Na nebevzetí Krista zaručuje Kristovo pokračující péči o církev. To je další ohromné pozbuzení. To, že Ježíš je na nebi, pro nás znamená, že se o nás nadále stará. To, že odešel, neznamená, že nás tady nechal na pospas. My jsme řekli už minule, že Kristův odchod byl nezbytný pro smíření, že on byl ten dokonalý velekněz, který přinesl tu dokonalou krev oběti své vlastní oběti na kříži, aby ji předložil Bohu, aby tím Bůh byl usmířen s námi. Ale tím jeho služba a péče o církev neskončila. To není ten konec. Poslechněte si tyhle nádherné pozbuzující verše. Římanům 8:34. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a co dělá? Přimlouvá se za nás. Židům 7:25. Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. 1. Janova 2:1. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili, a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce zastánce Ježíše Krista, toho spravedlivého. Jak ohromné ujištění. V tomhletom okamžiku, právě teď se Kristus přimlouvá za každého, kdo mu patří. A my tuhle péči vidíme i vlastně za života našeho Pána Ježíše tady na zemi.
A možná se nám to ještě lépe vybaví, když si uděláme takový kontrast, když si to trošku porovnáme, když si srovnáme toho prvního Adama a toho druhého Adama. Víte, když Evu pokoušel Satan, co dělal ten první Adam? Mlčel, nečinně tam stál a svět upadl do hříchu. Když ale Petra pokoušel Satan, co dělá druhý Adam? Pán Ježíš říká, Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však prosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. Ty, až se obrátíš, jednou obrátíš, posilni své bratry. Kristus už za svého života se přimlouvá za své učeníky, kteří budou pokoušeni se odvrátit a vzdát se víry. On se už za jejich života vlastně za ně přimlouvá a nyní se přimlouvá za každého jednoho z nás u svého Otce. Takhle se Ježíš přimlouvá za svou krví vykoupenou církev. Není to Marie, není to nějaký svatý, je to Kristus a pouze Kristus. On má přímý přístup, on je u Božího trůnu. On se za nás přimlouvá, my nemusíme snít skrze někoho. Tohle není jako když jste na letišti a máte takový to nalodění se na letá, takový to boarding, jak se říká. Jste někde na letišti, kdy vás postaví do té fronty a první jdou ty VIP, první jdou ty první třída a pak jde ta business třída a potom dlouho, dlouho nic a pak teprve jdete vy, protože jste někde v ekonomické třídě. To je většinou, jak lítám já. Takhle to nefunguje s Kristem. V Kristu jsme všichni VIP. V Kristu nemusíme čekat v nějaké frontě. Nemusíme se plazit po kolenou. Nemusíme políbit nějaký relik. Nemusíme přemlouvat nebo uplácet nějakého stewarda, aby nás spustil dřív na palubu. Kristus odešel do nebes a nechal za sebou otevřené dveře. A skrze Krista máme přímý přístup, máme přímluvce u samého trůnu. Ale to není všechno. Ta péče pokračuje. Ježíšovo na nebe vzetí, nejenom, že zaručuje tuhletu péči a tuhletu přímluvu, ale zároveň ta péče je vidět také v tom, že pro nás připravuje místo. Jan 14.3. Odejdu-li, Ježíš říká, a připravím vám místo. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde já jsem. Tenhle ten obraz vychází z takové té tradice židovské, kdy muž, který byl sezdán, zanechal tu svoji manželku, která už vlastně v tom kontextu té tradice, té společnosti byla, jeho žena už nebyla k mání pro někoho jiného. A kdyby náhodou se něco stalo, tak už by se vlastně měli rozvést. Ale ještě v tom okamžiku tam nedošlo k tomu intimnímu stvrzení z toho vztahu. Ale už v tom okamžiku byla považovaná jako jeho žena. Ale ten její manžel, ten její ženich vlastně odešel na nějakou dobu do domu svého otce, kde připravoval pro ní bydlení. Někdy to bylo i 12 měsíců a ona nevěděla, kdy se vrátí, ale věděla, že se pro ní vrátí, až připraví pro ní to bydlení. A měla na ní čekat. On se vždycky vrátil neočekávaně. A to je ten obraz. To je znovu ten obraz toho, kdy Kristus nás tady zanechal, jeho nevěstu, a odešel, aby připravil místo u svého otce. A jednoho dne se vrátí. A pro nás, pro církev, to je znovu obrovské povzbuzení. Jakýkoliv utrpení, my máme přímluvce. Jakýkoliv problém. Máme přímluvce a není to někdo halabala, kdo by... Je to Kristus, je to samotný Kristus, je to stvořitel všeho. Kdo lepší se za nás přimlouvat, než ten, který nás stvořil, ten, který stvořil všechno, ten, kterému všechno patří. A tak já doufám, že vaše oči nejsou zastřeny těmi starostmi a svody tohoto světa a že vás tato pravda nenechává chladnými. Že teďkom v tomhle okamžiku za nás v nebi Kristus stojí při Božím trůnu a přimlouvá se. Přimlouvá se, aby jsme lépe slyšeli jeho slovo. Přimlouvá se, aby to tvrdé srdce, které si často vybudujeme přes celý týden, kdy se mamráme v tomhletom spadlém světě, aby bylo obměkčeno a ty pravdy, které nám zjevil, tu smrt, kterou za nás podstoupil, aby to všechno nás proměnilo. Abychom si uvědomili tu krásu, tu hloubku, tu šířku, tu výšku jeho ohromné lásky k nám. Ježíš se za nás přimlouvá. Abychom tohle všechno viděli.
Když se ráno s Filipem modlíme, aby Bůh použil tohle kázání, aby Bůh použil svého ducha proto, aby jsme opravdu viděli tu pravdu písma. Není to jako kdyby jsme byli první, co tohle se modlí. My se pouze v tom okamžiku připojujeme ke Kristu, který se už za nás takhle modlí. Protože chce, aby jsme viděli jeho slávu. A my chceme to samé, nebo bychom měli chtít to samé. Šestá realita. Na nebe vzetí předobrazuje vyvýšení církve. Krátký bod. Určitě víte, že písmo nazývá Ježíše prvotinou. To znamená, že jako věřící půjdeme v jeho šlépějích. To, čím si prošel Kristus, je to, čím si projdeme my. Pavel v Korinským, 1. Korinským 15, a to je text, který jsme nedávno i kázali, píše, avšak Kristus stal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení z mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém pořadí, jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi. Kristus navždy přijal lidské tělo. Nevrátil se do nějakého nemateriálního stavu, ale ve svém fyzickém těle vstoupil na nebesa, která nejsou jenom nějakým jakýmsi obláčkem, kde fungujeme v nějakém stavu bez tíže. Je to fyzické místo, je to materiální místo, kde věřící jednoho dne budou žít tak, jak Adam žil v dokonalém ráji, v dokonalé zahradě. A to je, co čeká i nás. To oslavené, dokonalé tělo. Život v nebi. To je ten pravý domov. Písmo nám připomíná, že tam je naše primární občanství. Že jako věřící nejsme v první řadě občané České republiky nebo Spojených států nebo kdekoliv jinde, ale naše primární občanství, to první občanství je v nebesích, v nebeském království. A tak naše primární oddanost zároveň patří ne prezidentovi, ne královi, ne komukoliv jinému, ale právě Kristu. A teď jsme u té poslední reality. Poslední realita, která jakoby shrnuje a potrhuje všechno, co jsme doposud slyšeli, i to, co jsme slyšeli minule. Podívejte se do Lukáše 24. kapitoly, úplně na ten závěr té kapitoly. Podívejte se, co tohleto všechno, to na nebe vzetí, dělá s učedníky. Tam čteme, a když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. Amen. Tady vidíme, že od Krista se nyní ta pozornost upírá na učedníky. Jak zareagují na to, že od nich odešel, jak zareagují na jeho odchod. A možná se vám ta reakce zdá trošku zvláštní. Taková možná i nedůstojná nebo nevhodná toho, co se vlastně stalo. Oni tam čteme, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Já si to představuji jako takovou tu rodinu, která se sejde na letišti a část té rodiny musí někam odletět a druhá část zůstává. A představujete si takovou opravdu smutnou atmosféru. A asi byste se divili, kdyby právě po tomhletom rozloučení jedna z těch stran se začala s radostí bavit a utíkala a užívala si. Smutek by dával smysl, že? Smutek by dával smysl. Opouští je jejich pán, jejich učitel, jejich spasitel je teď opouští a určitě by dával smysl, kdyby byli zarmouceni. Ale místo toho vidíme, že s radostí se vrátili do Jeruzaléma a uctívali. Ale je to právě ta radost. Ale ta radost, která komunikuje realitu, která nám nesmí uniknout. Učedníci si bez pochyby uvědomili, jaký důsledek pro ně má Ježíšovo na nebe vzetí. Po 40 dní je Ježíš vyučoval. Připravoval je na to, co přijde. Tohle byl ten nejlepší seminář, jaký si můžete představit. Váš učitel, samotný Kristus, stvořitel všeho. Vaše učebnice, jeho vlastní slovo, dokonalé slovo, které inspiroval svým vlastním duchem. A téma? Boží království. A my nevíme přesně, co bylo obsahem Ježíšovy vyučování. Víme obrazně, obšírně, ale písmo nám později zjevuje pravdy, které tvoří jakousi páteř té apoštolské věrouky. A tady jsou základní tři body.
Učedníci, a poslouchejte dobře, učedníci věděli, že Ježíš nezemřel na kříži sám. Ježíš nezemřel na kříži sám. Učedníci věděli, že Ježíš nevstal z mrtvých sám. Učedníci také věděli, že Ježíš nevystoupil na nebesa sám. Věděli, jak to vyjádřil jeden teolog, že Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a byl vzat do nebes a usedl po pravici Boží jako manžel své nevěsty. Čímkoliv si Kristus prošel, udělal to z církví na srdci. Udělal to pro církev. A proto apoštol píše, Galackým 2.19, s Kristem jsme byli co? Křižováni. Římanům 6.5, neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i z mrtvých stání. A potom v Tesalonickým, když Pavel připravuje církev na příchod Boží, tak jim připomíná, že potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích. Co vám to má připomenout? Uchvácení v oblacích. Přesně to, co učeníci viděli, když Ježíš byl vzat na nebesa. Uchvácení, tak jako Kristus byl uchvácen v oblacích, tak i my budeme uchváceni v oblacích, do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem, proto se těmi slovy, co? Navzájem povzbuzujte. A nebo jak to vyjádřil Timotej, věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním také, co? Královat. Vše, co Kristus dělal, dělal pro církev ke slávě Boží. Když Kristus odcházel do své nebeské slávy, nesl na svých prsou svůj vykoupený lid, protože jak nám připomíná znovu Koloským 3. kapitola, náš život, život věřících je ukryt s Kristem v Bohu. Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhonná. To je ten cíl, to je ten účel. Proto Ježíš odešel do nebes, aby nám seslal ducha, aby nám seslal dali, aby nás pověřil k tomu, abychom činili učeníky, aby rostla jeho církev. A teď otázka. Jsi jeden z těch, jejich život je ukryt v Kristu, s Bohem. Patříš mezi ty, pro které, nebo na které se stahují tyhle pravdy. Byl jsi vykoupen Kristovo předrahou krví. Je na nebe vzetí i nadějí a pozbuzením pro tebe. Přimlouvá se za tebe Kristus, král králu, pán pánu. Je tato realita součástí tvého života? A pokud ne, tak utíkej ke Kristu. Utíkej k němu s vírou a s pokáním. Pokloň své srdce před ním. Poklekni. Dej mu svůj život, dokud je čas. Protože jenom v rukou Krista najdeš to bezpečí, ten odpočinek ve světě, který tě bude neustále válcovat. V hříchu, v vlastním hříchu, který tě bude neustále válcovat. To na nebe vzetí Krista církvi přináší úžasné zabezpečení, úžasnou jistotu budoucí radosti v přítomnosti našeho Spasitele. A ten efekt té radosti a těch neustálých chvál vidíme právě u těchto učedníků. Byli stále tam čteme, oni byli stále v chrámě, chválili Boha a doprořečili mu. A když si to dáme všechno dohromady, když si to všechno poskládáme dohromady, to, co oni vlastně za těch měsíc a půl zažili s Kristem, s tím zmrtvých staným Kristem, tak to začíná dávat smysl. Jak jinak reagovat na tu ohromnou milost, než uctíváním? Víte, Lukáš má velice zvláštní způsob a takový zajímavý způsob, jak propojuje věci. Tak to začíná dávat smysl. Jak jinak reagovat na tu ohromnou milost, než uctíváním? Víte, Lukáš má velice zvláštní způsob a takový zajímavý způsob, jak propojuje věci. A kdybyste si četli Lukáše od začátku,

zopakuje na konci, ale v životě učeníků. Protože i učeníci jsou nyní v chrámu. Denodenně chválí Boha a dobrořečí mu. Pro ně to bylo naprosto proměňující. V moci Ducha Božího se z učedníků právě, kteří se jenom několik dní předtím zamykali ze strachu před Židy, stali odvážní následovníci a kazatelé Krista. Kazatelé, kteří, jak to v Tesalonice vyjádřili, pobouřili, doslova převrátili celý svět z hůru nohama. Z učedníků, z vystrašených učedníků se stali hrdinové víry. Když je uvěznili, tak se ve vězení modlili a zpívali Bohu. Když je zmrzkali, šli a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro jméno Krista. Když je pronásledovali, rozprchli se dál a zvěstovali slovo. A když je zabíjeli, modlili se za své nepřátele zrovna tak, jako se modlil Kristus. Pane, nepočítej jim tento hřích. Ukázali nevídanou, ukázali nadpřirozenou odvahu, nebojácnost, protože znali Krista, znali moc jeho zmrtvých stání, znali naději jeho na nebe vzetí a měli moc ducha. Bratři a sestry, my máme tu samou moc Ducha Svatého jako církev. Ten samý duch, který přebýval v Kristu. Ten samý duch, který přebýval v jeho učenících, je ten samý duch, který přebývá v nás, v našem společenství. Patříme Kristu, který zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých, byl vzat do nebes, který se za nás dennodenně přimlouvá a jednoho dne za zvuku poslední polnice se pro nás vrátí, abychom s nimi byli na věky věku. To je naděje, co? Jak ohromná naděje, jaká radost. Ježíš tady nezůstal, ale odešel, usedl na trůn a panuje a je nade vším. Drahý nebeský Otče, nedej, abychom jenom s chladným srdcem si jednak prošli kolem těchto ohromných pravd. Abychom jen s chladným srdcem viděli tu realitu, kterou nám předkládáš. Ale aby z tvé milosti a v moci Ducha Svatého ty oči naší víry byly otevřeny do kořán. Abychom lépe viděli tvou moc, tvou svrchovanost, tvou krásu, tvou lásku k nám, tvé církvi. Pane, nedej, abychom žili své životy neproměnění, abychom se v nich jen tak plácali, ale abychom každým dnem, kterým se přibližujeme k tvému příchodu, aby jsme každým dnem se přibližovali v našem charakteru, v našem poznání, v naší lásce k tobě. Amen.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 23. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin jest můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřáváš mi odpočívat na travnatých nívách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlností mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se báti ničeho zlého, vždyť i se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvůj hůl mě potěšuje. Potíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi na okraj plníš. Ano, dobrota i milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdalších časů. Drahý pane, děkujeme ti, že můžeme zde být i této chvíli, že nám dáváš i tento večer, abychom znovu mohli slyšet slovo tvé. Nevíme, jak dlouho to bude, ale ty všechno máš v ruce své a my ti za to vroucně děkujeme. Děkujeme ti a prosíme o požehnání. Prosíme, požehni nám toto slovo a požehni nám i tu neděli. Prosíme, aby jsi byl s námi vždycky. Amen.

Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších dnů, do nejdelších času. To jsou poslední slova 23. žalmu, tak jak nám je zaznamenává ekumenický překlad. A my musíme uznat, že tak krásně, jak tento žalm začínal, tak také tak krásně i končí. Na úvod jsme četli, že Hospodin je náš pastýř, že nebudeme mít nedostatek. A teď na závěr čteme, že do jeho domu, chcete-li říct do jeho ovčince, se budeme vracet do nejdelších časů. Jestli mi dáte zapravdu, že takovéto vyznání na adresu pastýře zvládne jenom ta ovečka, která je spokojená se svým údělem. Stejně tak ovce, která je vděčná za péči, která se jí dostala a která se u svého pastýře cítila a dosud cítí velmi dobře. A to natolik dobře, že ani stínem myšlenky nezatouží po žádné změně. Řečeno poněkud drsněji, odsud mne už nikdo nedostane. Pozorný čtenář písma si jistě všiml, že Kralická Bible toto místo překládá trošičku jinak. Je tu někdo, kdo to dokáže říct takzvaně z patra? Nikdo nemá Kralickou Bibli? Přebývat ji budu v domě Hospodinově? Za dlouhé časy. Ano, kralický překlad klade důraz na přebývání v domě Hospodinově, kdežto ekumeničtí kladou důraz na návrat do Hospodinova domu. Obojí se ale sejdou tam, že tak chtějí činit do těch nejdelších časů. Oba výrazy jsou natolik úžasné, že jsem se rozhodl, že oběma budeme věnovat po jedné biblické hodině. Dnes se zamyslím nad tím z ekumenického překladu do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žasněme společně, bratře, sestry, nad tou krásou a nad tou nádherou tohoto výrazu, který vyšel z úst pastýře Davida. Já věřím, že mu ho tam vložil sám Bůh. Jedním slovem, ani krok bez Hospodinovy přítomnosti na tomhle světě. Ani krok bez Hospodinova domu, ani krok bez Hospodinova pouta, které jsme spolu s pastýřem navázali. Ano, toto, přátelé drazí, není nic jednosměrného. Ovečka toto vyznává jen proto, že to samé cítí ze strany svého pastýře. Je to důkaz toho, že si pastýř to své stádo oblíbil natolik, že s ním srostl. Za nic na světě by svoji ovečku nevyměnil, za nic na světě by se s ní nerozloučil. Naopak ono zdravé a spokojené stádo je zdrojem radosti, je to pouto, které je mezi nimi jednoduše nezrušitelné. A právě v tomto duchu se společně s vámi podívám v takových třech pohledech na místo, na které se ovečka odvolává, a sice na to, že se může vracet na to místo do nejdelších časů. Ve slovech nejdelší časy chtějme vidět mimo jiné i ten úžasný čas Boží milosti, v níž to ovečce je pastýřem dovoleno. Víte, jedno je, když se chcete někam vracet, a druhé je, aby vám tam někdo otevřel dveře. Což o to chtít se vrátit třeba do hotelu, kde jste byli letos na dovolené. Což o to chtít se tam vrátit. Já jsem tak vždycky přemýšlel, když jsem tam odsud odjížděl a všichni se na vás usmívají ještě na recepci, jestli pak druhý den, kdyby se tam přišel a chtěl tam vstoupit, jestli by vás tam pustili. Což o to chtít se někam vrátit, ale mít tam někoho, kdo vám otevře dveře a kdo vám řekne vítej a pojď dál. Pojďme k tomu prvnímu pohledu, který se tady nabízí. Mám se kam vrátit po všedních dnech. Bratře, sestry, kdo z nás by neznal tu radost pramenící z toho, když se můžete z všedního života vrátit do toho svátečního? Když můžete ze sebe setřást tu špínu všedního dne, kdy můžete obléct sváteční šaty, já to mám stále velmi živé paměti, když jsem celý týden jako dítě byl na poli, na pastvě, jednoduše v prachu, špíně s tím spojené. A já nedokážu vymazat z paměti tu chvilku, kdy jsem ty staré věci ze sebe sundal a oblékl se do svátečních.
A víte, kdy to bylo? Ve chvíli, kdy mi bylo řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Protože jinak na vesnici jsme do svátečního nešli. Pouze ve chvíli, kdy nám bylo řečeno, půjdeme do shromáždění. V tu chvíli jsem věděl, co to znamená, už jako dítě. A když jsem byl mládežníkem, aby to bylo častěji, s mladými jsme si vymýšleli během týdne různé zkoušky, hudby, zpěvu, jen abychom mohli ze sebe zhodit to všední staré, špinavé, a abychom mohli přijít do Božího domu. Strávit tam, i kdyby půl hodiny. A co, že jsme byli unaveni někdy po celém dní na poli? Co, že jsme sotva večer tahali nohy za sebou? A co, že jsme se někdy ani nestačili najíst, protože zrovna po celodenní maratonu na pastvě a na poli doma v kuchyni nic nebylo navařeno a oheň ve sporáku byl vyhaslý? Nic nám nebylo na překážku. Hlavně, že jsme mohli být spolu v Božím domě. Mám obavu, že v dnešní době až tak tento rozdíl mladí nepociťují, protože jsou stále oblečení, aniž by viděli tu změnu, kdy i po té tělesné stránce dochází k něčemu, co jim signalizuje, že jdou někam, kde je přítomen jejich Bůh a kde můžou být spolu. V každém případě pojďme se pozastavit nad tím vším všedním, co nás dnes a denně unavuje. Kdo by to neznal, ten všední tlak i tohoto týdne, který nás doslova svíral na různých místech, kde jste byli. Kdo z vás nezná ten tlak z práce, ze školy a vůbec ty starosti, které jsou spojené se všedním životem. A do toho pojednou čas, kdy nám je umožněno se v Božím domě takhle setkat. To je velká Boží milost. Hlavně pak v této době, kdy nevíme ještě ve středu, ve čtvrtek, zda v pátek nám to bude dovoleno. Ano, byli jsme tady minulou neděli. Někteří tady jste byli i v úterý, některé sestry ve středu. Ale poslouchejte mě dobře, máme možnost, je nám dovoleno se sem vrátit. Mluvíme-li o domě Božím teď takovým, v jakém jsme teď sejít. Máme se kam vrátit a máme právo se sem vrátit. Cítíte to požehnání? David takovéto chvíle taky znal. On to pozoroval na svých ovečkách, viděl, jak se rádi vrací po celodenním čase venku zase domů do ovčince. Viděl tu radost a já jsem rád pozoroval ovečky, jak běžili domů večer. David byl svědkem toho, jak se ovečky těší, že si zase odpočinou v ovčinci. Nemluví o tom, kdy se mohli vrátit do toho hlavního ovčince na tu farmu po celoročním pobytu někdy mimo domov. A teď, když David píše tento žalm, sebe sama dává na místo této ovečky a říká, já se do Hospodinova domu budu vracet do nejdelších časů. Proč? Protože věděl, o čem to je. Protože Hospodinův dům miloval. Však víme z Božího slova, jak se o něm David vyjadřoval. V 84. žalmu v 11. verši říká, den v tvých nádvořích je lepší než na jiných místech 1000. Raději chci stát před prahem domu, všimněte si, ne za prahem, ale před prahem. Dnes by řekl, raději chci stát před dveřmi tohoto domu, než prodlévat v stanech své volnosti. A jak moc se těšil z Božího domu, je svědkem žalm 122, první verš, říká, zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. Kralický překlad říká, veselím se z toho, když mi bývá řečeno, pojďme do domu Hospodinova. Nevím, jak jste se těšili vy dnes večer, nevím, jak se těšili děti, když jim bylo řečeno, pojďme do Hospodinova domu. Jsme svědkem toho, když řekneme, už zás, ale já věřím, že ovečka Ježíše Krista se na takové chvíle těší a využívá je. V době, o kterém mluvíme, není divu. Víte, Izraelec vždy, když myslel na chrám, tak myslel na svůj pravý domov. Na místo, kde se setkával s Bohem. A to i když byl nejednou od něho tisíce kilometrů daleko, myslel na chrám. A tak se pojďme ptát, jak moc se těšíme v této době a jak moc se rádi vracíme.
Po všech těch všedních dnech plných starostí, trápení, bolesti, nesnází, práce, námahy a všech všedních starostí. Víte, David si nesmírně vážil toho, že se mohl vracet. Znal tajemství návratu. Nesmírně si vážil toho, že se mohl vracet do chrámu jako domu. Do příbytku svého Boha, protože tam se cítil skutečně v bezpečí. Ano, u svého pastýře, Hospodina, velice si vážil nových možností stále znovu a znovu cestovat k bohoslužbám. Objevovat se před Boží tváři na Sionu. A tak se ptejme, bratři a sestry, má tam v tom našem srdci stále místo ona touha, budu se vracet? I my se přece vracíme do Božího domu, i když už nemáme jeden chrám na hoře Sion. Každou neděli přicházíme do sboru, každý pátek, protože jsme tady doma jako Boží lid. Stejně tak i dnes večera, kdykoliv jsme dva nebo tři zhromáždění jeho jménu. Ujišťujeme se i tady dnes večer a opakovaně o tom, že jsme Boží domácí a spolupodílníci svatých. Tento zborový dům je nám domovem, duchovním domovem. I když máme každý ten svůj domov, i když věřím, prožíváme během týdne krásné chvíle s Pánem, je to právě toto místo, kde prožíváme, že jsme před Boží tváří jako jedna rodina, jako jedno tělo a všichni víme a věříme, že tomu už nebude jinak, že z domácnosti Páně nikdy nevypadneme. A to, věřte mi, i mi moje srdce plní velikou radosti, že jsem součástí stáda, který má svůj domov. Druhá věc, na kterou chci dnes poukázat v tomto verši, je, že máme se kam vrátit po tělesných pádech. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Vložte si tam právě tuto myšlenku. Po všech svých tělesných pádech. Víte, tahle myšlenka, kterou věřím, mi Duch Svatý vnukl, mi přinesla velké požehnání a radost do srdce. Ta představa, že se mám kam vracet vždycky, když tělesně padnu. Po všech pádech, které se i do mého života dostavují. A já pevně věřím, že z toho máte velkou radost i všichni vy. Víte, každá ovečka ve stádu pastýře byla svědkem nějakého svého pádu. Nebylo možné snad ani, aby během roku ovečka neudělala něco, s čím by pastýř nebyl spokojen. Každá se vůči pastýři něčím provinila. Každá byla v určitě. Nebylo možné snad ani, aby během roku ovečka neudělala něco, s čím by pastýř nebyl spokojen. Každá se vůči pastýři něčím provinila. Každá byla v určitý den a v určitou chvíli svým způsobem.

někam zatoulala. Každá se někdy vzepřela a šla si podle své vůle, svojí cestu. A vůbec každá se dostala do konfliktu s řády, které pastýř ve stádu nastavil. A díky tomu někdy ovečky onemocnily, nejednou se ztratily a museli být pastýřem hledaní. Jindy se dostali do spáru nepřítele a nejednou se zranili. Jenomže poslouchejte mě teď dobře, měli se kam vrátit. Ano, po všech pádech, po všech trápení, které pastýři způsobili. Měli se kam vrátit. Přesto všechno ovčinec jim zůstal otevřený. A když tak učinili, pastýř je nevyhnal. I když během dne neposlouchali, i když se během dne ztratili, večer byl pro ně otevřený ovčinec. Ano, možná nemohli jít do ovčince s hlavou vzhůru. Možná šli se sklopenou hlavou, ale měli se kam vrátit. Dokonce, když se ztratili a pastýř je našel, možná uprostřed noci, donesli k ovčinci a otevřeli dveře. Nejinak mi dnešní ovečky ze stáda dobrého pastýře, nevím, do jaké míry nám to dochází, ale kolikrát jsme upadli do hříchu po té, co jsme se už stali vlastnictvím dobrého pastýře. Poté, co nás koupil svou svatou krvi, víte, že v 1. Korinským 6.20 písmo říká, že bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Kolikrát ale opak byl pravdou, kolikrát jsme dokonce svým tělem oslavovali ďábla, dali jsme ho k ďáblu dispozici. Kolikrát jsme se tomu našemu dobrému pastýři vzepřeli, kolikrát jsme se zatoulali na pastviny nepřítele, kolikrát jsme se vrátili s poškozenou pověstí, s poškozeným nalomeným zdravím a vším, co se dalo. A pastýř nezabouchnul nám dveře. Přijal nás zpátky. Chápeme to do potřebné hloubky? David říká, já se do Hospodinova domu jako Kristova ovečka budu vracet, protože mi pastýř nezavřel dveře. Přijal nás. Vážím si toho, ptám se před Boží tváří dnes večer. A nebo už to beru jako samozřejmost. Není to samozřejmost. Přesto kdykoliv jsme klopitli ve světě, v němž pracujeme a studujeme, bylo tu místo, kam jsme se mohli vrátit. Místo, kde jsme se mohli opět společně setkat, kde jsme si mohli zaplakat, kde jsme se mohli poradovat, kde jsme se mohli modlit jeden za druhého, kde jsme mohli společně zpívat a kde jsme opět směli slyšet opakovaně požehnaný pastýřův hlas, máš se kam vrátit. Jak požehnané. David věděl, co říká. On též opakovaně padal na cestě víry. Vzpomínáte? Opakovaně. A pády Davidovi byly nejednou hodně veliké. Muž podle Božího srdce, říká Bible, jeho pády ale byly obrovské. A trpěl kvůli ním nejenom on, ale stejně jako dodnes trpěla celá jeho rodina, trpělo celé jeho království, v jeho čele stál. Jen se zaposlouchejte do slov, z kterých doslova mrazí v zádech. Ale chci, aby zazněli, abychom si uvědomili, jak úžasné i potom všem zní slova, já se budu vracet. 2. Samuelova 12. kapitola od 9. verše. Prorok mu řekl, proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil ho mečem Amonovcu. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože si mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby byla tvou manželkou. Toto praví Hospodin, hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Všimněte si, ne od sousedů, ne od cizí země, z tvého domu to povstane. Před tvýma očima vezmu tvé ženy, dám je tomu, kdo je ti blízky. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne a ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, ty již Hospodin hřích z tebe sňal.

Ježíš, jak nádherně to zní po těch hrůzostrašných slovech a jak se tady krásně zračí to slovo, já se budu vracet. Já se mám kam vrátit i po tak hrozném hříchu. Nezemřeš. Ten Hospodin, který na tebou vynesl trest, ten hřích po tvém pokání z tebe sňal. On se na tebou smiloval. Je pravda, že to nešlo bez následku. Víte, zraněná ovečka, i když se mohla vrátit do ovčince, nevrátila se bez následku. Ona se tam vrátila z bolesti, ona se tam vrátila s tou ránou, ona se tam vrátila se vším tím, co bylo zapotřeby, aby byla vyléčena. I David trpěl. Písmo to nezamlčuje. 14. verš tam pokračoval. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Úplně se hrozím toho slova musí. Hospodin mu neříká, protože jsi to udělal, tak syn zemře, ale musí. Hřích si žádá daň. Cituji dál, Nátan pak odešel do svého domu. I zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnilo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. Pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Znovu říkám, bratře a sestry, že ani v případech našich to po hříchu nepůjde bez následku. Ovečka se vrací zraněná a se vším, co je s tím spojeno. Ale to, na co chci poukázat, v tomhle směru je, že nám bylo umožněno se vrátit. Bylo nám umožněno v tom nepokračovat. Bylo nám umožněno neskončit v tom navěky. A navíc po návratu do Hospodinova domu, do jeho blízkosti k jeho tváři, nám bylo dovoleno opět okusit radost z odpuštěného hříchu. Kdo by to neznal? Kdo by to neznal? Radost z odpuštěného hříchu. Krásně to vyjádřil David v 32. žalmu, on v 5. verši říká, svůj hřích jsem před tebou vyznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. A tečku zatím dal v žalmu 32. 2. verši, blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnost. Ano, blaze člověku, kterému Hospodin už nepočítá hřích. Drazí moji, kdo dokážeme docenit váhu těchto slov? Blahoslavný je ten, kterému Bůh nepočítá hřích. Já bych si moc přál, kdybychom to docenili každý den. Máme se kam vrátit po tělesných pádech. Bůh nás od své tváře neodvrhl. To je něco úžasného. A třetí myšlenku, kterou chci ještě vyzvednout z tohoto verše je, že máme se kam vrátit po duchovní únavě, která na nás Kristovi ovečky doléhá. Zkusme přemýšlet, kolikrát jsme se jako Kristovi ovečky ocitli v unaveném stavu. Ve stavu, když jsme už nejenom nemohli, ale snad ani už nechtěli dál. Ocitli jsme se v určitém osamocení jako prorok Eliáš. Vzpomínáte na to, co on prožil v tom stádu božích oveček? Je pravda, že prožil úžasné věci, nádherné věci. Někdy si říkáme, škoda, že jsme nebyli na jeho místě, když svolal oheň z nebe a když dělal zázraky a když dělal velké věci. Ale přišel čas v 1. královské 19. kapitole ve 14. verši, kde čteme, Eliáš odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Teď už zbývám jenom já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. A výsledek? Nevyspal se z toho, jak by se dalo očekávat. Někdy si říkáme, jsme sice duchovně unavení,
psychicky už tak trochu stlačení ke dnu v tom a onom, ale ráno bude lépe. Tak si jdeme lehnout, ale ráno není lépe. Stanete a není vám lépe. A Eliáš se dostal do bodu, kdy chce to zakončit na tomhle světě. Ano, vyčerpán v boží službě. Vyčerpán ve stádu oveček. 19. kapitola 4. verš říká, už dost, Hospodine, už dost. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Známe to, takové to porovnávání se s tím a oným, a samozřejmě vám vyjde nejhorší možný výsledek, jaký může být. A vy to chcete zastavit všechno. Jenomže nic takového se nedělo, protože Eliáš měl podíl na návratu do Hospodinova domu. A je jedno, že byl na míle daleko od chrámu. Bůh za ním přichází osobně. Tam, kde byl vyčerpán, první královská 19.7 říká, Hospodinův anděl se ho dotkl opakovaně podruhé a řekl, vstáň, jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a v síle onoho pokrmu šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Ano, místo smrti, kdy to chtěl ukončit, přichází nová možnost služby, protože po té duchovní únavě Eliáš se má kam vrátit. A tak bratře a sestro, kolikrát si taky už zůstal sám? Alespoň tak si to myslel. Kolikrát se ti jevilo, že pro tebe už sluníčko nevyšlo, že nikdo kromě tebe už netáhne za to lano služby, které máš před sebou. Apoštol Pavel, velký to boží muž a služebník, neváhal říci, že na něho denně vedle všeho ostatního trápení a vedle všech těch ostnů, za které prosil, aby mu Bůh vzal a on nevzal, že na něj doléhá tíha za všechny církve. Neumím si to představit. Nemohl zavolat tam a onde, aby přesvědčil se, jak to tam funguje, ale věděl, že tam je problém a tam je problém a tam je problém a doléhalo to na něho. Od rána do večera, od večera do rána. Kolikrát i nám se zdálo, že to a ono, co děláme, je zbytečné a klesali jsme pod zodpovědností, kterou Bůh vložil na naše bedra. A možná, že to bylo skutečně oprávněně, možná, že jeden nás zklamal, že nás opustil, nebo nás zradil, nebo nám ublížil. Ale poslouchejte mě, boží dobrota zůstala stejná. Dveře od ovčince zůstaly otevřené. A to je něco, co bych rád, bychom docenili dnes večer. Do Hospodinova domu, říká David, se budu vracet do nejdelších časů. Ne ještě zítra, příští měsíc, prostě kolik to půjde. Je to něco, před čím žádná Kristova ovečka nemusí utíkat. Boží dobrota a milosrdenství ji provází a přitahují těmi provazy milování. Boží dobrota a milosrdenství provázely Mojžíše, vzpomínáte, přes moře, poušť, celý Izrael s ním. Jonáše provázeli až na mořské dno. A když cítil, že ho zavolili brány pekla, Bůh byl s ním. Daniele provázela tato boží dobrota až do lví jámy. Sidracha, Misacha, Abdenága do rozpálené pece. Bůh tam stál s nimi. Stejně tak tebe i mě provází všemi dny života, nezapomeňte na to. I tehdy, když se svět kolem nás může hroutit, my se máme kam vrátit. A tak, bratře, sestro, ohledněme se zpátky v životě a zamysleme se, kudy všudy nás boží dobrota a milosrdenství provázely v tomhle týdnu, v uplynulých letech, kolikrát nás vzali opětovně na milost, kolikrát nám pomohli zařadit se zpátky do stáda. V každém případě je to požehnání, které si nezasluhujeme. S oblibou navštěvujeme místa a přátelé, kde se cítíme dobře.
Stejně to platí i o Boží přítomnosti. Do jeho přítomnosti, věřím, se chceme vracet po celý svůj život, protože nám je tam dobře. Amen. A věřím, že jednou budeme v jeho přítomnosti po celou věčnost. A tak končím slovy vděčnosti. Pane, děkuji ti, že od tebe nikdy nejsem tak daleko, abych se nemohl vrátit zpátky do tvé náruče. Amen.

Vyslechli jste si 23. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.